0: světa, bude ještě větším outsiderem. Výkop je v plánu ve 20:45.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. České korunovační klenoty letos vidělo méně lidí a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak zahájí opakované rozbory, potvrdili nezávadnost vody a voda je tam pitná. Vyplývá to z pondělních výsledků, které středočeské vodárny zveřejnily v 17.25. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Ministr zemědělství Martin Šebestián to uvedl v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství.
2: To, co vlastně komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru, nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika a Státní zemědělský intervenční fond musel reagovat neprodleně, takže tady to je vlastně neformální krok. Uvidíme, jak dál bude komise pokračovat.
1: Komise v září na 6 měsíců přerušila lhůtu pro proplacení v přepočtu zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle komise nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51,5 tisíce návštěvníků. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry až 19 stupňů. Tolik ze zpráv, další přidáme za hodinu.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto vydrží i v následujícím týdnu. Senát rozdal medaile hokejistům i ekonomovi a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Slunečné počasí nemá přerušit déšť, místy ale může silně foukat. A slunečný prodloužený víkend vylákal do hor davy turistů, píší Novinky.cz. Nejvyšší českou horu Sněžku vzali útokem tisíce turistů jak z Česka, tak i z polské strany. Vrchol byl doslova v obležení. Turisté byli i v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Policie šetří případ týraných zvířat na Trutnovsku. Jejich majitel přitom čerpal dotace na svůj chov.
2: Zvířata v tomto chovu měla pod sebou velkou nevykydanou vrstvu, brodila se v bahně a neměla ani dostatek kvalitního krmení a vody. Veterináři proto hospodářská zvířata majiteli zabavili a teď policie ukončila prověřování a zahájila trestní stíhání 49-letého muže, kterého viní z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí mu trest 6 měsíců až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Denio podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Výkop je v plánu ve 20:45.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. České korunovační klenoty letos vidělo méně lidí a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná, přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda opakovaně pod hygienickým limitem. Pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak zahájí opakované rozbory, potvrdili nezávadnost vody a voda je tam pitná. Vyplývá to z pondělních výsledků, které středočeské vodárny zveřejnily v 17.25. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Ministr zemědělství Martin Šebestián to uvedl v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství.
2: To, co vlastně komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru, nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika a Státní zemědělský intervenční fond musel reagovat neprodleně, takže tady to je vlastně neformální krok. Uvidíme, jak dál bude komise pokračovat.
1: Komise v září na 6 měsíců přerušila lhůtu pro proplacení v přepočtu zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle komise nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51,5 tisíce návštěvníků. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry až 19 stupňů. Tolik ze zpráv, další přidáme za hodinu.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A ty má pro vás na frekvenci 1 Lucie Černá. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Poslanci se dnes sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení Babišovy vlády. Do Prahy dnes přijede předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. 7 klíčníků dnes opět uloží korunovační klenoty. Poslanci se dnes sejdou...
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Až za chvíli, třeba za 4 minuty. Poslanci se dnes sejdou z podnětu opoziční stran k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu. Koalice to považuje za předvolební gesto, jak Frekvenci 1 řekl poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Samozřejmě se nabízí, jak si reakce, že to je těsně před volbami, nějakých 10 dnů před komunálními volbami a není vlastně k tomu žádný důvod a ani nemají ty hlasy. To znamená, že opozice na to má právo, já jí to neberu, ta debata určitě bude košatá, zároveň ale tím trochu devalvují tu schůzi k vyslovování nedůvěry vládě.
3: K vyslovení nedůvěry vládě je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová dnes přijede do Prahy. Čekají jednání s premiérem Babišem. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Ty vidělo ve Vladislavském sále za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 000 žáků škol. Prezident Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. V Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy a to autorská čtení anebo představení nových služeb. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za nároďák. Soud v americkém Utahu nařídil propuštění 71letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Douglasi Carterovi, který byl odsouzen v roce 1985 k absolutnímu trestu za vraždu, pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu. Hokejisté Sparty i po druhé doma prohráli. Tentokrát v dohrávce 5. kola podlehli 0-1 Karlovým Varům. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Další utkání čeká Pražany už dnes, tedy necelých 24 hodin od konce svátečního duelu. Tentokrát změří síly s Hradcem Králové.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Dneska si budeme užívat slunečného a teplého počasí. Bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se mohou zejména u vodních toků objevovat mlhy. Teď po ránu teploty mezi 5 a 10 stupni, přes den nám vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A ještě míříme na hlavní tahy.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 15 minut, projíždí se levým jízdním pruhem. A na dálnici D8 na 45.5 kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: A po zprávách v 6 už se můžete na Frekvenci 1 těšit na ráno s Lubkou a Mírou.
2: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1. Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Prosím tě, viděl jsi dneska v noci hvězdy nebo neviděl?
6: Ty takhle si začala z ostra dnes, jo?
2: Ano, jeli o Michalu jasná noc.
6: Jeli o Michálku jasná noc.
2: Zvěstuje to zimy moc.
6: Uvidíme, jaká
2: bude. Já jsem teda
6: zima.
2: Dneska v noci zrovna spala, musím říct, takže jsem ty hvězdičky nezvládla počítat. Ale
6: v Praze je stejně prdlaj svidět.
2: To je pravda.
6: Je tady moc velký světelný smog.
2: Smog, takže my nevidíme nic, takže my budeme mít teplo.
6: My budeme mít teplo, přesně. Tak pojďme na to, přátelé, hezké ráno.
2: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 7, nejvyšší čas podívat se, co nám pro dnešní den říkají hvězdy.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Michal, Michael a Rafael. Blahopřejeme. Slunce ve vahách a luna v bíku přináší pozitivní energii. Tvůrčí invenci redaktorům, učitelům a osobám s uměleckým zaměřením. Důraz spočívá na vaší inspiraci a píli. Co čeká váhy? Dnešek je prosycen vzrušením a erotickým jiskřením. Jakákoliv aktivita směrem k partnerovi se vám vyplatí. Štíři, co se dnes rozběhne, z toho budete čerpat další dny. Určitě víte, na jakou strunu zabrnkat. Střelci, opanuje vás pocit, že nejste tak volní, jak k pořádnému rozletu potřebujete. Drobné aféry nejsou vyloučeny. V lásce totiž hrozí menší bouřky. Kozorozi, pořád se za něčím ženete a není divu, že vám nezbývá čas na lásku. Napravte to. Vodnáři, vaše aktivita je překvapující. Máte pocit, že jste nabrali nový dech. Ryby, příjemné chvíle mohou vystřídat chvíle pochybností. Rapidní pokles úspor vás donutí přemýšlet, kde je opět načerpat. Berani, dnešek podpoří vaši výkonnost. Večer si užíváte domácí pohody. Býci, luna je ve vašem znamení. Jste připraveni vydat ze sebe to nejlepší. Myslete víc na druhé než na sebe. Blíženci, máte slušný fabulační talent, ale dnes je třeba vsadit na upřímnost. Víte přece, že lež má krátké nohy. Radci, dnešek osvětlí vaše milostné vztahy. Co předtím stagnovalo, začne ožívat. Lvi, vaše iniciativy a zájmy se překvapivě mohou sejít s partnerem. Pokud vás něco štve, neduste to v sobě. Zvolte přímou řeč. Uleví se vám. Pany, aktuální aspekty ve vás mohou vyvolávat zvýšenou kritičnost. Vaše snaha cokoliv zpochybnit může rozčilovat okolí. Nejspíš se nevyhnete výměně názorů. Milí přátelé, dopřejte si chvilku uvolnění a vyžiňte z hlavy všechny starosti. Dejte prostor všemu novému, co k vám přichází. Při nejmenším se o to alespoň pokuste. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: úterní ráno, Frekvence 1 s vámi. No, taky vtip pro dnešní den.
1: Jako dobrý je, jo? Už se směješ předem.
0: Je, no.
1: Tak to znamená zase o ženských, že jo? Míro.
0: Ne, vůbec ne.
1: Nevěřím.
0: Je moc hezký. Opravdu, přísám Bůh, je moc krásný.
1: Nevěřím.
0: Tak můžu, jo?
1: No, pojď.
0: Je to taky konstatování v podstatě. Ano. Ach jo, to jsou dneska lidi. Pochválíte někomu knír a ještě se urazí. Baba jedna nevděčná.
1: To je strašný.
0: Já to nevymyslel, to jsem dostal.
1: Já vím, to si dostal, no.
0: Hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Od úterý v Lidlu Mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, před námi i krásné odpoledne. Ráno, pravda, místy mlhy, přes den ale slunečno, jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni.
1: Comic Con Brno. 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Teď už krátké zprávy a Lucie Černá. Krásné ráno.
4: Hezké ráno. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy činit 50 000 korun. Severní Korea připravuje vyslání dalších 10 000 vojáků do bojů Ruska proti Ukrajině, uvedl to ukrajinský prezident Zelenský. Teď je podle něj v řadách ruské armády 8 000 Severokorejců. Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2020 Kenyan Kiplimo dostal 2letý zákaz startů za doping. 27letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A hodně se bourá. Tady podrobnosti.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 40 minut, projíždí se levým jízdním pruhem. A na dálnici D8 na 45.5 kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla mimo komunikaci. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A po 6:30 Míra s Lubkou s vámi, hezké ráno.
0: Krásné ráno, praštil mě do očí titulek, upadla vám registrační značka. Jízda bez tabulky může stát až 50 tisíc a ztrátu máte hlásit hned.
6: No to se zbláznili, ne?
0: Já bych si toho asi nevšimla, že by to upadlo.
6: No to si jako většinou nevšimneš, že jo?
0: Zvlášť pokud by mi, jako tý zadní...
6: Ale máme tady jednu kolegyni, kterou nebudeme jmenovat, Lucka by byla naštvaná.
0: A... Vzhledem k tomu, že všechny naše kolegyně jsou Lucky, tak je to dobrý.
6: A ty upadla přední, ano. SPZ-ka, a k tomu, kdy jdeš k tomu autu zepředu?
0: No, když parkuješ pozadu.
6: No, jako vlastně výjimečně.
0: No. No.
6: Vůbec ženský, jak často najíždí někam předkem, když parkujou? Nezacouváváte úplně tak často?
0: Fakt, mě se teda totiž jo, daleko líp couvá, než jo, předkem.
6: Protože se ti hůř vyjíždí potom.
0: No, jasně. Jo.
6: No, tak no, to je jedno, každopádně bez ní jezdila podle mě docela dlouho a vůbec neví, kdy ji ztratila. To si prostě nevšimneš, ale ty podle mě máš povinnost, než nastoupíš do auta, si to auto celý zkontrolovat.
0: Jasně, no, a zkontrolovat zrcátka.
6: Děláme to všichni, 99% jasně, z nás to dělá.
0: Světlomety, takže... stěrače,

0: stírají.
1: Tak samozřejmě mám asi 50 litrů, za to nikdo nedá, jo, tomu fakt nevěřím, ale,
0: ne,
1: ale mi je to přijde trošku jako by zbytečný, no.
0: Já si, víš, jak je to? Paní, upadla vám značka. Cože? Ne, to si děláte srandu.
1: Mm-hmm. To jako... nám říkají paní všichni, tohle, víte to, jo? Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Evropská unie nabídla Kanadě, aby se stala historicky prvním přidruženým členem. Co vy na to?
2: Tam je vůbec, myslím, problém to přidružený, ta definice toho přidruženého člena, tak to souvisí s hádkou s Trumpem, toho ministerského předsedy Kanady, a je to taková politická hříčka, která časem zase vyšumí. No tak samozřejmě přidružený člen, který je přes Atlantik, je to dobrý. Jako, já myslím, že to je takový politický výstřelek dobovej, ale že jak Evropa, tak Kanada budou mít úplně jiný starosti jako v globálu, než se věnovat takovýmhle jemným pikantériím, s kým budou přidruženými a s kým nepřidruženými. Ona členem Evropské unie Kanada být nemůže. Že jo, protože není zatím v Evropě, ale je možný, že chytří intelektuálové z Evropské komise vymyslí, že Evropa je větší.
1: Aha.
2: A vyjde to vyhláškou.
1: Jo.
2: No a bude to velmi regulovaný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1. Dneska je to, Míro, otázka tam od vás.
1: Jako ze severu.
0: Ze severu. Dneska je to 21 let, co už je Ještěd národní kulturní památkou, což mě teda překvapilo, že už je to tak dávno. A já se tě ptám, já vím, že ty, když tam jedeš, tak spíš u vašich, ale
1: no.
0: Kolik je na Ještědu pokojů?
1: No tak to je ale těžká otázka, čověče. Oni jsou kolem dokola, jsou to taky kajuty. Aha. Já ne, že bych tam nikdy jsem tam nespal, ale jednou jsme tam hráli s kapelou a to bylo, myslím, nějakých 100 let výročí Ještědu. A měli jsme tam šatnu v tom jednom z těch pokojů.
0: Fakt?
1: Překvapilo mě, jak je to spartianský, nebo tenkrát to tak bylo. Protože
0: oni to určitě nechali jakoby v původním, že zvlášť pokud tam není, je to památka.
1: Tam, nebo asi v některých to bude, ale tady nebyla rozhodně koupelna nic. To bylo společný na chodbě. A bylo to opravdu kajuta, jak když jsi někde na lodi. No hele, já si myslím, že by jich tam mohlo být tak jako třeba 20-30, víc jich tam nebude.
0: Říkáš 20-30? Co myslíte vy? Spíš 20 nebo spíš 30?
1: Myslím, že spíš 20.
0: Spíš 20. Dejte nám vědět a za chvilku správná odpověď.

0: Dnes tady v rámci Chytré jak rádio máme celkem zajímavou otázku. Lubka se mě ptala, kolik pokojů by tak mohlo být na Ještědu. Je to hotel, ale zase, kdo tam kdy byl, tak ví, že dole je ten vestibul, tam, je, že tam toho příliš není. Potom je tam restaurace, docela veliká. No a potom už se to zužuje a tam jestli jsou podle mě tak dvě patra nad sebou těch okýnek.
1: A víš, že já si myslím, že i v tom druhém patře je, něco,
0: je možný,
1: jako,
0: že tam něco
1: a že až pak v tom třetím jsou ty, a to nevím, to nechci kat, já jsem tam taky, jako, chtěla bych tam někdy zažít tu noc, to musím říct, že jako fakt jo, ale nebyla jsem tam, ale ty pokoje jsem si prověřila.
0: A když jsem byl malej, tak jsem si myslel, že to je sopka vyhaslá a že to tím ucpali.
1: Jo,
0: a říkal jsem si, až ta sopka jednou se naštve a vybouchne,
1: tak z toho bude raketa.
0: Tak z toho bude raketa, ono to vypadá jak raketa a poletí to do vesmíru prostě. A všichni ti ubytování v těch 20 pokojích, jak já jsem
1: se
0: říkal,
1: se podívají do vesmíru.
0: No, tak kolik tam je pokojů?
1: 19.
0: Ha! Já jsem věděl.
1: I s těma to, apartmánama.
0: Je tam 19 pokojů.
1: Když ten hotel otvírali, tak tam bylo jenom 12 pokojů. A bylo tam zázemí, kanceláře a tak, ale teďka už jsou to všechno vlastně pokoje, tam kolem dokola. A vlastně mě překvapilo, teda asi je to mimo sezónu a asi to není zpátka na sobotu a ze soboty
0: koukáš,
1: na neděli.
0: Koukáš, kolik to stojí?
1: No, koukala jsem, kolik to stojí, no. Ale takhle jako mimo sezónu a uprostřed pracovního týdne, tak začínají ceny na 3 700.
0: To je dost.
1: Za dvě osoby. Dvoulůžkáš.
0: No to je hodně teda.
1: No já ti nevím, no, tak vzhledem k tomu, že jsem teďka nedávno hledala ubytování v Ostravě a našla jsem prostě dvoulůžkový pokoj, který byl za trojku a byl prostě někde jako úplně random v Ostravě.
0: Random v Ostravě. Lubko.
1: Tak prostě.
0: Koukni se do občanky, přestaň používat random. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: Popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
5: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Dvě minuty, bude 7, jak jsme tady rozebírali tu jasnou oblohu. Jestliže bude dneska jasno v noci, tak nás čeká mrazivá zima. Dorazila jedna SMS-ka ze Šumavy od Hedviky. Píše, že celou noc nespala, tak ví, že bylo jasno a mrazivo. Jelení říje vrcholí, tak aspoň poslouchala jeleny. Tak ať jste spali nebo ne, snad je vám s vámi dobře na frekvenci 1. Za chvíli hrajeme o peníze.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás na frekvenci 1 Lucie Černá. Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení Babišovy vlády. Metnar dnes představí plán na zvyšování platů u bezpečnostních sborů. Dvě nehody vás teď zdrží na D1 na Prahu. Poslanci se dnes 2 hodiny popolední sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje vyšší výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan k plánu opozice dodal.
7: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit. My tady v Poslanecké sněmovně zastáváme hlasy těch voličů a lidí, kteří říkají, že s touhle vládou spokojeni nejsou a tahle vláda si jejich důvěru nezaslouží. Ne, dámy a pánové, není to žádné zdržování. Je to vyjádření pevného postoje.
6: Podle vládní koalice jde o předvolební gesto. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Poprvé se o to opozice snažila letos v únoru. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Na začátku roku 2029 by tak měl nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy činit 50 000 korun. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme 5 nových velvyslanců se sídlem v Praze. Pověřovací listiny mu předají noví diplomatičtí zástupci Číny, Finska, Vatikánu, Jižní Koreje a taky Egypta. Veřejnost si může ode dneška prohlédnout novou stálou výstavu Symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly anebo vzácné tisky. Výstavu zahájil v den české státnosti 28. září prezident Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešní 10. hodiny dopoledne. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a následně se vrátila na Zemi, uvedla to společnost SpaceX. Podle problémů s jedním z motorů firma první orbitální let o několik hodin zkrátila, píše server BBC News. Během 14. zkušebního letu měla loď 6x obletět Zemi. Předtím úspěšně vypustila satelity služby Starlink. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas Lize národů. Národní tým sobotu sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Hrát se bude na stadionu Pražské Slavie od 8:45 večer.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: I dneska si budeme užívat slunečného a teplého počasí. Bude jasno v Čechách, přechodně až polojasno. Zpočátku se mohou zejména u vodních toků objevovat mlhy. Teď po ránu teploty mezi 5 a 10 stupni. Přes den nám vystoupí až ke 24. Na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A hned dvě nehody se teď řeší na D1.
8: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu. Projíždí se levým jízdním pruhem, počítejte s velkým zdržením. Na dálnici D1 na 200. kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Zdržení je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A přesně 4 minuty po 7. hodině už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
9: Po 7. hodině vám přejeme hezké ráno.
6: Dobré jitro.
9: Objevil jsem tady famozní statistiku, ve kterých zemích, v kolika letech děti opouští mama hotel.
6: Aha.
9: Jo, tak pokud máte doma dítko, tak schválně. Zdali pak přesluhuje či nikoli.
6: Jo.
9: Podíváme se na to za chvilku, jo?
6: A máš i Česko, jo?
9: Mám tam i Česko, samozřejmě.
6: Tak počkej, já si schválně typnu.
9: V kolika
6: je to v Česku? Tak já bych řekla, že holky ve 24 a kluci v 25.
9: Mm-hmm, dobře. Tak jo, tak za chvilku se na to mrkneme.
5: Míra Michálek a Lubka.

0: úterní ráno na Frekvenci 1. V kolika letech opouští mláďata naše hnízda? Takhle bych to řekla. V kolika opouštějí mama hotel? Já jsem říkala, že holky u nás v Česku ve 24 a kluci v 25.
1: Ano, je to zprůměrovaný.
0: Takže kluci holky dohromady.
1: Holky, kluci dohromady. To Česko je 25,8 let, takže
0: tak to
1: si vlastně,
0: docela blízko.
1: Ale já si myslím, že ono se to možná dost často opírá, třeba je od to studium vysoké školy.
0: Na
1: ty
0: vysoké, no jasně, že jo.
1: No úplně jako nejdříve opouští školu ve Finsku.
0: To jsem chtěla říct, že to byl nějaký skandinávský země.
1: Finsko, Dánsko kolem 21 let, následuje Nizozemsko, Německo a zdaleka nejhůř jsou na tom v Řecku, na Slovensku a v Chorvatsku. Tam je to přes 30 let.
0: Kdo ví, jestli z jejich pohledu je to nejhůř?
1: Chorvatsko dokonce 31, Itálie taky 30, Španělsko 30. A mě to vůbec nepřekvapuje, protože to jsou zrovna země. Třeba v Itálii úplně běžně ty rodiny žijí
0: pohromadě.
1: No, to jasně. Není tak, jako že by to byl mama hotel. Oni prostě ta rodina drží pohromadě a žijí takhle. A baví je to, líbí se jim to, protože využívají samozřejmě
0: prostě výhody.
1: Ty výhody toho. No,
0: no. Jasně. No tak je to hezký. V 31 si říkal Itálie, jo.
1: V 31 Itálie. V kolika pat ty jsi?
0: V kolika já? No tak já jsem šla, jako ne, že bych opustila hnízdo, ještě jsem pořád měla věci u našich, ale vlastně v 18 jsem odešla z Plzně do Zlína, že jo?
1: A byl konec.
0: No a vlastně už jsem se domů nikdy úplně nenastěhovala, protože pak jsem šla do Brna a pak jsem vlastně se vdala. A docela brzo jsem se vdala, ve 23.
1: Tak já jsem, člověče, z domu pryč 26 let, a ještě jsem nebyl schopný si přepsat trvalý bydliště.
0: Pořád tam máš dětský pokojíček?
1: Pořád za mě chudák máma platí popelnici.
0: Ne, ne.
1: A táta televizi.
2: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.

0: Zatímco včera bylo volno od posledního slova, tak dneska už samozřejmě hrajeme o peníze a hrajeme přesně v tuhle chvíli. Telefon 257 400 a 39. Pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Tak ve hře konkrétně 18,5 tisíce. Kdo ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobrý den, tady Romana, Slaný.
3: Romano, zdravíme do Slaného a posíláme vám tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co myslíte?
4: Předkapela.
3: Prověříme, říkáte předkapela.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Romčo, předkapela to není. Každopádně děkujeme za zavolání. Máte se jak po prodlouženém víkendu?
4: No, mám se hezky.
3: Jo, máte se hezky, mám, tak ať vám to hezky.
4: Mám office, tak jsem doma.
3: Jo, takhle, tak si to užívejte, mějte se krásně, my přihodíme 500, ať se daří.
4: Dobře.
3: To znamená, že o 19 000 hrajeme ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Frekvence 1.
2: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
2: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme!

0: Kristián a Julien.
1: Ne, přátelé, bude to zajímavý dneska. Rovnou já rovnou no prozradím, že to bude zajímavý, protože tady jo, velmi veselo. Kristián a Julie, to už řekla Lubka, tedy dvě hlavní postavy nového českého filmu Tango pro tři, tedy Kristýna Boková a Jan Koleník. Dobrý den, hezké ráno.
0: Dobrý den, hezké ráno.
2: Dobrý den, ráno.
0: Jak se uklidnili.
3: Museli,
0: a ticho tady bude.
1: Přesně, museli jsme trošku tak po přestávce.
0: Jo. Film jde teďka do kin, to znamená, že už nějakou dobu je odtančeno, dotočeno a hotovo. A tak se ptám, kdy naposledy jste tančili?
2: No, já jsem mal hneď po filme v podstatě u nás televíznu show, jako je u vás Stardance, já jsem mal Let's Dance, tak jsem dotancoval v květnu tohoto roka a odtedy jsem nevstupil na parket a dávám si takovou taneční psychohygienu, protože jsem to velmi potřeboval, aj od show, aj v podstatě od tance jako takého.
0: A Kristýna?
4: Já jsem skončila s tancem v prosinci.
0: S poslední klapkou, jo?
4: Přesně tak. Už bohužel tak nebyl čas.
0: Kristýna Boková a Jan Koleník dnes...
1: Nepočkej, pokračuj si,
0: Dnesky.
1: No.
0: Tak já to řeknu takhle. Kristýna a Honza dneska s námi na Frekvenci 1.
1: Nádherný, tak jsme se tam dopracovali, to jsem rád.
0: Já taky, věř mi. Frekvence 1.

0: jsou depešáci na frekvenci 1. Říjen bude nadprůměrně teplý a moc nezaprší, to říká dlouhodobá předpověď. Jaké počasí nás ale čeká dnes, to je otázka na meteoroložku Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. K dnešnímu počasí stačí dvě slova. Babí léto. Je to tak, hned poté, co se rozpustí ojedinělé ranní mlhy a nízká oblačnost, nás čeká další den zalitý sluncem. Na většině území Česka nasvítí 10hodinová délka slunečního svitu. V praxi to bude znamenat jasno, maximálně skoro jasno. Také nejvyšší odpolední teploty díky teplému jižnímu proudění budou vystupovat vysoko. V maximech naměříme 20 až 24 stupňů Celsia. Mimochodem, pro tento den je teplotní rekord z pražského Klementina z roku 1869. Tenkrát rtuť teploměru zamířila až k 27 stupňům Celsia. No a co dnes můžeme sledovat na obloze? Jsou to pouhé kondenzační stopy za letadlem, a to ve výšce 8 až 12 kilometrů. Jinak žádnou oblačnost neuvidíme.
0: Půl osmá, tady krátké zprávy a Lucie Černá, hezké ráno.
3: Dobré ráno, do Prahy dnes přijede předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Čekají jednání s premiérem Babišem. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Ty vidělo ve Vladislavském sále za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 000 žáků škol. V Česku dnes začíná jubilejní 30. roční kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Hokejisté Sparty i na podruhé doma prohráli. Tentokrát v dohrávce 5. kola podlehli 0-1 Karlovým Varům. V tabulce jsou sedmí. Vary po výhře poskočili naopak na 4. místo. Další utkání čeká Pražany už dnes, tedy necelých 24 hodin od konce svátečního duelu. Tentokrát změří síly s Hradcem Králové.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A dlouhé kolony po nehodách čekejte na D1.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu na 65. kilometru. V místě dopravní nehody je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem. Řidiči stojí v koloně od 75. kilometru Hořice a zdržení je přes 1 hodinu. A dopravní nehoda je také na D1 ve směru na Prahu na 200 kilometru v Brně, kde se srazily 2 osobní vozidla. V místě dopravní nehody je to průjezdné pouze Krajnici. Kolona nám stojí od 210. kilometru Holubice a zdržení je okolo 40 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1. Já tě teďka vezmu do Švédska.
5: Do Švédska?
0: Do Švédska, no.
5: Jsme byli před chvilkou.
0: Ve Finsku jsme byli.
5: No.

0: Staré větrníky tady získávají druhý život ve Švédsku.
1: Jo, to já viděl minule v jedné cukrárně starý větrníky a taky získávali postupně jako druhý život. Ale ty myslíš asi jiný.
0: Já myslím vlastně větrný elektrárny, který dosloužejí, tak ono se mluví o tom, že to je strašně náročný jako zrecyklovat a zbavit se toho a tak.
1: Takový ty bobří jako větrníky.
0: Z těch lopatek oni dělají lyže.
1: Cože?
0: Z těch lopatek, ne, že by se...
1: Jsou lyže pro obrané.
0: Nebo ně nařežou. Ale z té turbíny.
1: Jasně.
0: Oni dělají bejváky.
1: Jo, takhle.
0: Oni z toho dělají prostě domy. Oni to položí na ležato.
1: No.
0: A je to vlastně taková něco mezi sudem...
1: Rozumím.
0: A maringotkou. Aha. A vlastně se do toho vchází kulatýma dveřma jako do sudu.
1: To je hobiťák trošku takový.
0: Jo, takovej Diogenes seš.
1: Aha.
0: A bydlíš ve větrníku. To je podle mě boží adresa.
1: Je to zajímavý. Ono totiž se to nezdá, ale nevím, jestli jste někdy byli přímo u toho. To je obří. Ono, když to vidíme v dálce, jak si to neuvědomíš, jak ohromný to je. Ale já jsem třeba zkoušel zjišťovat i rychlost těch lopatek, to je neuvěřitelný fofr.
0: Já jsem teďka jela poměrně nedávno po dálnici a převáželi, myslím si, že to bylo v Německu, ten větrník. A to bylo jako strašně dlouhý. Mm-hmm. Jako strašně, já jsem si říkala, to není možný, že to je pořád ono.
1: A to nebyl celý.
0: A to v podstatě nebyl celý, no, protože oni to teprve sešroubovávají na svahu.
1: Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Lidé stále více hovoří s AI duchy zemřelých. Co vy na to?
2: No tak AI k tomu výborně lidi dovede, no. AI je koncipovaná, aby vám vyhověla, pokud možno, tak ona vám vyhoví, no a oni žijou v euforii, že mluví s duchy zemřelých a jim dobře.
1: Jo, ale tak to mě vůbec nenapadlo, si tam takhle jakoby povídat.
2: No vás, protože nejste nápaditá, no, ale protože jsou nápaditý. Aha. Tak si takhle našli způsob komunikace a určitě si říkají některý něco na tom je, některý tomu věří úplně a některý se tomu smějí možná.
1: A to by mě třeba jako zajímalo, kolik teďka našich posluchačů si to jako zkusí s AI. Jako promluvit s někým třeba nevím, s Elvisem Preslem třeba.
2: No to zkusit můžete a je to jenom věc taky svým způsobem náhody, jak vám odpoví, protože to se nedá předvídat. Ale je možný, že byste se dočkala svého štěstí a mohla byste pak žít v euforii, že mluvíte s Elvisem.
1: Vidíte.
2: A samozřejmě pak je potřeba navštívit nějakou přinejmenším ambulanci.
1: To z vás mluví závist.
2: Ne, závist to je takhle se tvaří vždycky konspirátoři, že vědí víc než ta nevědomá masa. Uh-huh. To je kus toho, co člověk má jaksi chápat, že často lidi, kteří propadli konspiračním informacím a podobně, mají z toho takový prémiový zážitek, že vědí víc. A vědět víc člověka jako přivádí k určitýmu uspokojení.
1: A nějakou novou konspiračku nemáte?
2: Nemám, ne, ale myslím, že kdo říkal tohle, to jako ať se o to člověk nepokouší, ale daleko samozřejmě to formuloval líp, než já byl Da Vinci. že to je škoda času. A v tomhle jsem s Da Vincim zajedno.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: A přejeme hezké úterní ráno z frekvence 1, jsme přátelé opět na cestách.
1: Je to tak, to, co se nám jednou osvědčilo, to si dáme ještě znova. Odkládáte návštěvu u lékaře specialisty.
0: Nechce se vám vyřizovat objednávání a potom trávit dlouhý čas v čekárně, tak prevenci tak trochu flákáte a moc dobře to víte.
1: Ano, no? Tak to je přesně to, co vám pomůže vyřešit blesk ordinace.
0: Tak, je to s námi Tomáš už samozřejmě. Uh-huh. Tomáš, hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno vám si.
1: Krásné ráno. Ty máš dneska společně s Bleskem namířeno do Prahy na Palackého náměstí, kde bude probíhat další blesk ordinace. Můžeš posluchačům prozradit, o co jde a co na místě najdou?
2: Hele, za mě je tohle fantastická vlastně akce, protože na jednom místě máme shromážděno spousty odborníků. Vy už jste říkali, že to je vlastně ve spolupráci s lékaři z fakultní nemocnice v Praze, takže vlastně na téhle akci jsou opravdoví doktoři, jo, z nemocnice, který prostě si ten den udělali čas a přišli na náměstí.
1: Ne z ordinace, ale z nemocnice.
2: Z nemocnice. A my tam vedle sebe máme prostě lékaře, kteří nám změří krevní tlak, hladinu cukru v krvi, zrak, změří nám a prověří nám naše plíce, zkontrolují nám třeba mateřská znamenka, jo. Taková běžná věc. Každý kožař vám řekne, že jednou za rok bychom jste na to měli jít. Představte si, že na té minulé akci, kde jsme byli, tak na té vlastně ulici, na tom náměstí, to jsme byli v Brně, tak tam odhalili vlastně 32 podezřelých znamének.
1: Ne, ne. To je strašně moc.
2: Je to hrozně moc. Ta akce začíná teda ve 12, končí v 18 hodin. Takže je tam 6 hodin na to, aby tam každý přišel, ale na jednom místě si může projít všechna ta stanoviště. A co já považuji za úplně největší výhodu, že tím, že jsou tam fakt doktoři, tak za prvé vám rovnou řeknou, co, jak, případně napíšou třeba předpis na něco a vy si už to jdete jenom vyzvenout do lékárny. A nebo vás rovnou z toho náměstí vám napíšou žádanku k nějakému specialistovi. Mm-hmm. Takže to je jako na jednom místě spousty jako různých zdravotnických odvětví a my si to tam takhle můžeme během odpoledne projít a zjistit vlastně, jak na tom jsme. To mi teda přijde jako neuvěřitelná úspora času. To je fantastický. No a do toho se tam bude hrát bingo. Bude tam tombola, hudební vystoupení z frekvencí 1, tam budeme dělat soutěže o fakt moc hezký ceny. Takže jako je tam toho fakt hodně a já se na tu dnešní akci opravdu moc těším.
0: Je hlavně super, že když už musíš čekat, tak čekáš na čerstvém vzduchu, protože jestli něco nenávidím, tak je to vzduch v těch čekárnách teda.
2: No to bývá dost vydejchanej.
1: Strašný. Takže dneska od 12 do 6 večer Palackého náměstí.
2: Palackého náměstí v Praze, spousty zábavy, ale spousty jako dobrých jako věcí a rozhodně doražte, stojí to za to. A je to bezvadný den, bezvadný odpoledne.
0: A ty se ještě přihlásíš, předpokládám.
2: To dneska. Si pište, že jo.
0: Tak jo, šťastnou cestu, pozdravuj tam.
2: Hezké ráno.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Přejeme hezké ráno dnes ve víru tance spolu s námi Kristýna Boková, Jan Koleník a nový český film, nebo československý vlastně asi.
1: No československý, zcela jistě, když je tady Honza. Hmm?
2: Ano, ale je to převážně česká produkcia, v podstatě za Slovensko jsem tam.
3: Ty a zvukář.
2: Já, ale aj Zuzka Norisová s hercou. Ano, berme to, že je to československý film, to budem radšej.
0: Tango pro tři teda, abych to doplnil. Mě to svojí energii, kterou máte mezi sebou, hrozně připomínáte veškeré páry, které k nám chodí ze Stardance.
1: Jo, to je pravda.
0: Ty jsou vždycky po té době taky takhle jako nastřelený, sehraný a teď jako mají už ten svůj humor, kterýmu my většinou nerozumíme.
2: A my zase nerozumíme vám.
1: My jsme na vás příliš vážní.
2: Ale je to tak, no, tento film je aj o tom, a tento film nás spojil a je to o tom, že spojí dvoch nespojitelných lidí.
1: No to, jestli jsme to dobře pochopili, tak oba dva jste v krizi, tedy myslím jako v těch postavách, jo?
3: No možná i v životě.
2: Doma,
1: Honza alias Kristián má pocit, že mu ujíždí vlak, ano. Tak jsem si to přeložila pro sebe.
2: No to jsem tak, to je taky doma.
0: Taky doma.
2: Na Slovensku.
1: Kristýna, tedy Julie, taky takový jako životní trablíky.
3: Ano, mám životní trablíky.
2: Ale však máme taký vek, ako posluchači tohto rádia. Ja si myslím, že každý sme na nejakej križovatke. Tak to cítim. Ale nechcem byť vážny.
1: Myslíte, že križovatka a krize?
0: Je, že to je križovatka, jo?
1: Križovatka.
3: Križovatka je to.
1: Križovatka.
2: Môže to súvisieť, ale ja si myslím, že kríze nemusí byť iba negatívny. Akože kríze ja nenazývam veci, ktoré sú. Možno kríze je možná iba moment, keď sa neviem rozhodnúť.
1: Což by mohla ta křižovatka být.
3: Právě ta křižovatka.
1: Zvlášť, že není označená.
3: A než se člověk rozhodne, jakým směrem půjde, tak je to prostě nějaký dilema vnitřní a to může být krize. Ale z krize pak si vybere člověk tu cestu a z krize se najde lepší cesta třeba. Ne?
2: Ano, ano. Pre mňa bola križovatka, aj keď som dnes ráno nevedel odbočiť. To bola kríza.
0: Doleva, jo? No.
1: Na dálnici.
3: To nemám otočiť.
0: Zásadní otázka, je to film pro chlapy?
3: Neviem.
2: Ja
3: to nevideli.
2: Hej, nevideli sme. To budú musieť povedať. Ak sa podarí babám dotiahnuť na to chlapy, tak dúfam, že im povedia, že OK.
3: Že třeba Julie je zaujme.
2: Hej. Ja si myslím, že je tam hodne hole, ktorí by mohli zaujať. Ja chcem rozprávať aj česky, aj slovensky, ale...
1: To môžete klidne slovensky.
2: Áno, ja si myslím, že áno. Že áno. Mm-hmm. Aj s Kristiánom sa môžu stotožniť, ja si myslím.
1: Chlapi.
2: Áno.
1: Řeknou si, ty seš na tom chlape stejne, jak ja, viď. Jan
0: no, Koleník. To je poslední, co jsem si řekl, když jsem Honzu viděl, jak přišel, jak jsem si říkal, ach jo, o metr vyšší.
1: Jan Koleník a Kristýna Boková dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: 19 tisíc. Teď za malou chvíli zprávy.
1: Svět není jen samé slunce.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je pro vás na frekvenci 1 Lucie Černá. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o svržení Babišovy vlády. Povinné ručení zdražuje. Přibývá totiž nových aut na silnicích. Hodinu si teď po nehodě postojíte na D1 na Prahu. Poslanci se dnes sejdou z podnětu opozičních stran k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, anebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Koalice to považuje za předvolební gesto, jak Frekvenci 1 řekl poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
4: Samozřejmě se nabízí jaksi reakce, že to je těsně před volbami, nějakých 10 dnů před komunálními volbami, a není vlastně k tomu žádný důvod a ani nemají ty hlasy. To znamená, že opozice na to má právo, já jí to neberu, ta debata určitě bude košatá, zároveň ale tím trochu devalvují tu schůzi k vyslovování nedůvěry vládě.
3: Povinné ručení zdražuje, byť tempo růstu zpomalilo, i tak ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro 4%. Řidiči platí průměrně přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se nejspíš nevylepší situace se suchem, protože v měsíčním výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Naopak, první půlka října bude suchá. Divadlo v Hradci Králové řeší komplikace v dopravě. Pro své návštěvníky organizuje spolujízdu.
5: Do Klisperova divadla teď mohou diváci nově vyrazit společně autem. Divadlo totiž spustilo službu spolujízdy, kde mohou lidé nabídnout volné místo v autě nebo naopak najít odvoz do Hradce či zpět domů. Divadlo tak reaguje především na diváky, kterým dopravu na večerní představení komplikuje nevhodný jízdní řád dopravního podniku nebo další autobusové dopravy. Novinka je zatím ve zkušebním provozu a lidé ji najdou na webu divadla nebo u jednotlivých představení přímo v programu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Francouzský úřad pro civilní letectví dnes požádal o zrušení řady letů na hlavním pařížském letišti i na letišti v Marseille. Ve Francii totiž budou stávkovat státní zaměstnanci. Soud v americkém Utahu nařídil propuštění 71letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Douglasi Carterovi, který byl odsouzen v roce 1985 k absolutnímu trestu za vraždu, pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu. Vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022 Kenyan Kiplimo dostal dvouletý zákaz startu za doping. 27letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
2: Frekvence jedna.
0: Počasí.
3: I dneska bude krásně slunečno a taky teplo. Bude jasno v Čechách, přechodně až polojasno. Zpočátku sem tam se mohou ještě objevovat mlhy. Teploty odpoledne vystoupí na 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A skoro na hodinu to teď máte po nehodě na D1.
6: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D1 ve směru na Prahu na 200 kilometru Brno-Slatina, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody je kolona až na 212. kilometr Holubice a zdržení okolo hodiny. A dopravní nehoda je také na D2 při příjezdu do Brna na 7,5 kilometru, kde se srazily dvě osobní vozidla. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra řidič silnic a dálnic Petra.
3: A i po 8 hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
7: Úterní ráno, jsme samozřejmě s vámi i po 8 hodině, tak hezké ráno.
8: Dobré jitro.
7: Teďka by měli nastražit slechy všichni pejsci a uši všichni pejskaři.
8: Dobře.
7: Jsme národ pejskařů, tohle
8: jsme,
7: se bude líbit.
8: Jsme, to se shodneme.
7: Přátelé, našel jsem tady jednoduchý test, prý jak zjistit, jestli váš pes je chytrej. To se často říká, že jo, ty máš tohle psa, ty jsou blbý.
8: No, a ono se to dá poznat, jestli je chytrej.
7: No, je to taky jednoduchý test, nevím, jak moc funguje. Mm-hmm. Možná bychom, nám se tady občas nějaký pes objeví, tak bychom to mohli někdy vyzkoušet. Jo, tak víš co, nechte se napínat chviličku, připravte si psa a za chvilku prozradíme, jak na to.
8: Tak jo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Tak tedy zajímavé téma to, jak zjistit, jestli je váš pes chytrý. Video, který jsem objevil teďka na sociálních sítích.
1: Tak pojďme prověřovat.
0: Relativně virální, celkem logicky. Uh-huh. A jsme národ pejskařů, tak prosím vás, prý stačí udělat jednoduchý test. Vezmete psa do náručí,
1: ano.
0: Tak abyste ho drželi jakoby zádama k vám a packama uh-huh. dopředu.
1: Aha.
0: A přiblížíte ho ke zdi a ve chvíli, kdy ten pejsek natáhne nohy, aby si na tu zeď šlápnul, tak je prý inteligentní.
1: Aha.
0: Jsou to opravdu vtipný videa, jak tam přibližují prostě buldočka, narazí.
1: No takže to platí, že některá plemena jsou na tom hůř.
0: Ano, je to, tam je to opravdu vidět, jakože když vezmeš koli, tak ta šlápne rovnou.
1: Okamžitě.
0: No. Tak s vámi si to můžete vyzkoušet, takže vzít psa do náručí, jakoby zádama k sobě, aby koukal dopředu na tu zeď a držíte ho tak, aby mohl ty tlapky samozřejmě natáhnout a přiblížíte se ke zdi, tak schválně, jestli se o ní opře nohama.
1: Ty jo, chtěla bych vidět toho obra, co měl v náručí tu koli, teda.
0: Dogu, pokud máte dogu, je to blbý. Bernardína. Hezké ráno.
1: Dobré jetro. Frekvence.

0: Kristýna Boková a Jan Koleník dneska s námi na Frekvenci 1, tedy Julie a Kristián z nového českého filmu Tango pro tři. Honza už o tom mluvil, o Let's Dance, dvakrát to dokonce bylo.
1: Ne? Áno, ja som bol dvakrát, neviem, čo mi to napadlo, ale ja si myslím, že to nikdy už neskončí, že ja budem mať 80 a ešte budem furt tancovať ako taký dedek a furt si to dokazovať niečo.
2: Hele, a tak třeba pak uděláme ten film, jako bába a dědek, co tam
1: ano, zbyl. To by bylo hezký, to by bylo krásný.
0: Jak by se jmenoval?
3: Trauma.
1: Tango je už za námi.
0: Poslední tango.
3: Poslední tanec.
0: Kristýno, vás nikdo nelákal do Stardance?
2: Ne, nelákal. Mm-mm.
0: Fakt ne.
2: Já jsem teda slyšela, že já bych nemohla jít do Stardance, protože jsem studovala taneční konzervatoř, ale tak. Pak mi bylo řečeno, a myslím, že i Markem, že to není pravda, protože to je úplně jiný druh tance a že by to vlastně...
4: Tak uvidíme za rok, no.
2: Ne,
0: za dva.
2: Já bych asi nešla.
4: Ne, jo.
2: Mm-mm. Já jako, jak
4: tak moderátory budou hledat.
2: Tak to taky bych nešla. Jako vím své možnosti a hrozně by mě bavilo to zkoušení, to tancování, ale ta show sama o sobě by mě asi strašně stresovala a svazovala a to už ve svém věku vím, že si musím říkat ne.
1: To ti môžem potvrdiť, lebo je to o tom, že stresuje a svazuje tá show. A to som nebol dvakrát. Mm. A dokonca v niektorých zahraničných verziách majú tie páry mikrofóny na sebe aj počas tancovania a tam počuť všetky tie...
0: Pravá!
1: A pak i horší zvuky a to vlastne peristaltika v přinice nosu normálne všechno.
3: Uzvedačky, jo.
1: Ale ten tanec je na to báječný, odporučuje to naozaj 6 gastroenterologov z 7.
2: Rozhejbou střeva.
1: Áno, že ono je to fakt, že tá show ti nastaví totálne zrkadlo samému sebe, ak si myslíš, že si čávo, že tam ideš, máš skúsenosti tam sam, lenže tam si neustále pod takým drobnohľadom, pod takou pozornosťou, tam furt musíš každý deň robiť sociálne siete, potom tie reflektory a všetko toto, a to je takovej kolos a takovej mlinček, ktorý ťa zomele, že ti je z toho pak už totálne nablíčí.
2: A hlavne musíš byť takovej ako plnej tý energie, áno, co áno. Rozdává se a to ja viem, že nechci úplne...
1: A si predstavte, že dajú dokopy dvoch ľudí, ktorí sa dovtedy vôbec nepoznali a zrazu sú od vás milimeter, vy sa očuchávate, vy sa vnímate a teraz... Prvý moment, keď som si pred partnerkou, jak sa to povie?
0: Upchal.
1: Slovenský,
0: to si myslela dobře.
1: Že to bylo normálne, že víte, že vy musíte potlačiť nelen to, ale to, aký opravdu ste, pretože chcete hrať pred ňou formu, chcete byť akože super, chcete sa líbiť a toto, ale to, ten moment to vám, to tak dlouho trvá, že vy musíte zhodiť všetky tieto veci.
2: Přede mnou si taky.
1: Ale
2: cítil jsi to nějak špatně přede mnou?
1: Ne.
3: Všichni ostatní to cítili.
4: Kristýna Boková a Jan Koleník s námi dnes na Frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, tohle byl Bon Jovi. Ve Španělsku teď o víkendu naměřili 41,5 stupně. To je zatím nejpozději zaznamenaná 40 na evropské pevnině. Babí léto si užijeme i my v Česku. Celý týden má být teplý a slunečný. Ráno, pravda, místy mlhy, přes den ale jasno nebo skoro jasno, tak to má vypadat s počasím pro dnešní den. Nejvyšší odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni. Teď už krátké zprávy, má je Lucie Černá.
1: Hezké ráno, francouzský úřad pro civilní letectví dnes zrušil část letů na hlavním letišti v Paříži a v Marseille. Důvodem je generální stávka státních zaměstnanců. Na ostatních letištích v zemi zůstává provoz normální. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Veřejnost si může od dnešní 10. hodiny dopoledne prohlédnout novou stálou výstavu symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly anebo vzácné tisky. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře počpa Španělským trenérem Deniou podlehl v Praze 1-2 v Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Zápas v Edenu začne ve 8:45 večer.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě míříme na hlavní tahy.
3: Dopravní nehoda se stále došetřuje na dálnici D1 ve směru na Prahu na 200 kilometru Brno-Slatina, kde se srazily 2 osobní vozidla. V místě dopravní nehody je kolona až na 212 kilometr Holubice a zdržení okolo hodiny. A dopravní nehoda je také na D2 při příjezdu do Brna na 7,5 kilometru, kde se srazily 2 osobní vozidla. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, tak prosím tě, co ti to tady píšou?
4: To je zprávu od Jiřiny.
0: Ano.
4: Mám doma 3 psy, ani jeden.
0: Ani jeden není chytrý, jsou to buldočci, ne?
4: Ne, Jiřina nenapsala, co to jo. Je za psy, což je veliká škoda, Jiřko, když tak nám ještě napište, co je to za psy, spíš to budou pejsci, teda bych si tak tipnul.
0: Já přemýšlím,
4: že se to testuje u jezevčíka, který má jako velmi krátký nohy.
0: To ani nepozná, že je natáhl. Počkej, a zase nám někdo napíše, že má, už jednou jsme si dobírali jezevčíky a někdo se ozval, tak si myslím, že čekej SMSku. 736-300-444 za chvilku dorazí, uvidíš.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Jan Kraus a Blondína.
2: Seniorka ve švýcarském supermarketu nenaskenovala sáček. Za 4 měsíce jí předvolala policie. Co vy na to?
3: Moky nesmysl, proč jí předvolává policie, že jo? Tak jim můžou neživ říct, že s dovolením jsi si všimla, že ne, to nenaskenovala, ať to zaplatí, no. Nebo o co šlo a hotovo. Je to takový, mě to připomíná to vytahování se na slabý. To jsme měli vždycky jako děti. Ten kluk, když viděl, že někdo je hodně slabonkej, tak si ho chtěl užít.
2: Ale znova byla to samoobslužná pokladna.
3: No, samoobslužná pokladna. Je příběh sám pro sebe. A oni už je v půlce rušejí, než jsem nejde čet.
2: Jo? Tak to jsem nezaznamenal.
3: Jo. No ale některý lidi tam mají rádi, abych jim tam jednu na hraní nechal. Kdo si chce zadovádět a zavolat tu asistentku, že jo. Se to zase podělalo. Ale
2: zase.
3: A ta přijde, ty bývají hrozně milí, ta jenom zamručí a dá tam ten čip, že aby to pokračovalo. Ale to taky, to jsou takové představy, že to teda urychlí a že nebudou muset mít prodavačky. Já myslím, že teda časem přijde systém, kde pokladní tam nebudou muset být.
2: Jo.
3: To se dá celkem dobře vyřešit, ale zrovna ta pokladna není to pravý štěstí.
2: Nakupovala jsem na samoobslužní pokladně v Maďarsku.
3: No.
2: Bylo to dlouhý.
3: Dlouhý,
2: bylo to
3: no.
2: S AI a bylo to strašně
3: no, věřím,
2: dlouhý.
3: No.
2: Najít pečivo. To
3: jo,
2: nešlo.
3: To věřím. To bylo maďarské.
2: Maďarské.
3: No tak to nejde. No. To ne, to ne, to si neumím vůbec představit. Do toho bych nešel.
2: Celé kvůli pár rolíčků, ale tak...
3: Ne, do toho bych ani nešel.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Dvakrát za ráno na Frekvenci 1 hrajeme o peníze, teďka přichází ta druhá chvíle. Mm-hmm. Máme tam relativně dost peněz, tak pojďme na to. Číslo je 257, 400 a 3 devítky.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celé.
3: Ať jsme konkrétní, je to 19 000. Kdo si o ně chce zahrát? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobrý den, tady Ivana z Mostu.
3: Ivanko, my pro vás máme tuhle větu. Jste připravená?
4: Ano.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Co myslíte?
4: Řeknu lidi.
3: Lidi, pojďme prověřit lidi.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Lidi to bohužel nejsou, ale je to 500 navíc. Vy se mějte krásně a hezké ráno.
4: Zdravím z Mostu.
3: 500 navíc, to znamená 19,5 tisíce, o které hrajete dneska dopoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci 1 Kristýna Boková a Jan Koleník. Mluvíme o novém českém filmu Tango pro tři. Všechny scény tančíte sami, nebo jsou tam někde dublové?
1: Nejsou! A na to jsme hrdí. Mm-hmm. Nejsou.
0: Nejsou.
1: Aj keď mali sme niekedy také myšlienky, že čo keby, ale nie sú tam. Ani nevieme, ako sa stalo, že skrátka to...
2: No, chtěli jsme si to zatancovat. Chtěli jsme, oba si myslím, že jsme to chtěli dát a dali jsme to.
3: A dali.
2: A ještě nevíme teda, jak to vypadá.
1: Půjdem do kina. A to ani nebylo třeba, ne?
2: Ale pocitově jsme to dali.
0: Počkej, oni to vystřihli.
2: No, to je taky možný, že všechny ty naše vrcholy, které jste mi pocitovali, tam třeba vůbec nejsou, takže...
3: Jo. Celou dobu musím přemýšlet nad tím, kdo je ten třetí v tom tangu.
0: Helena.
3: Ta dorazí.
0: Helena Dvořáková.
1: Helene.
2: To neříkej.
0: O Heleně tady mluvit nebudem.
2: No, je tam třetí, ale vlastně těch třetích mám pocit, že tam je víc.
1: No
2: vlastně.
1: Ano, ono to není jen trojuhelník, ono dalo by se podat, je to víceuhelník. Mm-hmm. A to je hezké na tom, že to není tak jednoznačný.
2: Ale v tom tangu, v tom tanci je to Helena.
1: Ano.
0: Tak nic, půjdem do kina.
3: Tak jo.
0: Nový český film Tango pro tři. Kristýna Boková a Jan Koleník byli s námi dnes na Frekvenci 1. Díky moc.
1: Díky, těšíme se na vás v kině.
2: Taky děkujem. Naschle.

0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, už je tady s námi Miloš, ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno, přátelé, je to trošku
0: nenašel
1: lepší.
0: Se, jo?
1: Je to lepší, ale není to ještě ono, začnu tím, že Michal má dneska svátek, tak kdo máte kamaráda Michala, to asi máme všichni, tak jim rovnou popřejte, protože dneska je jejich den. Hezké ráno.
2: Stavebniny dek 5 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
3: Dobré ráno, právě se schází 7 klíčníků, aby opět uložili korunovační klenoty. Do Prahy dnes přijede předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Bouralo se na D1 před Prahu i D10. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se právě teď znovu schází ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Oproti loňsku výstavu vidělo méně lidí.
4: Svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko nebo například podušku pod korunu a korunovační plášť z doplňky letos vidělo za 14 dní výstavy přes 36 tisíc lidí. Loni to celkem bylo 51,5 tisíce návštěvníků. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Tradice vystavování sahá až do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 k tisícímu výročí smrti svatého Václava. Kateřina Vavřínová, frekvence 1.
3: Do Prahy dnes přijede předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Čeká jí jednání s premiérem Andrejem Babišem. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Sociální služby dostanou do konce roku další miliardu korun. Polovinu částky už stát podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky poslal krajům. Zbytek má následovat během října a listopadu. Opozice ale namítá, že peníze přicházejí pozdě a ani dodatečná miliarda podle ní nedostatek financí nevyřeší. Ministerstvo zároveň připravuje nový systém financování sociálních služeb, píše o tom web veřejnoprávní televize. Orlické hory zažijí zítra velké hasičské cvičení. Náročná akce bude komplikovat dopravu na spojnici mezi Rokytnicí a Bartošovicemi v Orlických horách.
5: Nadregionálního a dokonce mezinárodního taktického cvičení v lesním porostu v okolí tvrze Hanička v chráněné krajinné oblasti Orlické hory v těžko dostupném terénu bez blízkého zdroje vody se zúčastní na 200 zasahujících profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů a záchranářů. Kvůli pohybu velkého množství hasičské techniky, včetně vrtulníků pro letecké hašení, bude pro minimalizování rizika úrazů civilů celá oblast pro veřejnost zítra úplně zavřená. Oldřich Tomáš, frekvence 1.
3: Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. Měsíc po překvapivé porážce v prvním kole US Open se srbský tenista Novak Djokovic vrátí na okruh ATP na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů během pětisetové prohrané bitvy s Argentincem Navonem v New Yorku bojoval s křečemi, bolestmi zad a několikrát zvracel. Novinářům před začátkem China Open řekl, že už se cítí dobře.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: I dneska bude krásně slunečno a taky teplo, bude jasno nebo polojasno. Teploty nám odpoledne vyskočí na 20 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A čerstvou nehodu hlásí D1 i D10.
6: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel komplikuje provoz při příjezdu do Prahy na 17,5 kilometru za Mirošovicemi. V místě dopravní nehody je levý jízdní pruh uzavřen a zdržení je tam okolo 20 minut. A dopravní nehoda 2 osobních vozidel se sále došetřuje na dálnici D1 na 201. kilometru Brno-Slatina ve směru na Prahu, kde je zdržení okolo 3/4 hodiny a kolona je až po 210. kilometr Holubice. A nová dopravní nehoda je také na dálnici D10 na 66. kilometru ve směru na Turnov, kde havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Je čas?
3: Já jsem čekala, jestli promluvíš, jestli už je to lepší než včera.
0: Já jsem čekala, jestli někdo promluví.
1: Je to lepší. Ale přece jenom potřebuji uvést.
3: No, jsi tady, no. Miloš Pokorný v éteru Frekvence 1. Dorazil, já jsem se bála, jestli nebudeš hájat. Ale
1: ne.
3: Ty jsi prostě radioterminátor.
1: Já jsem terminátor, já musím. Já. Ale zítra už si myslím, že to bude fakt jako dobrý.
3: Jo, ale dneska je to lepší.
1: Je to lepší,
3: určitě.
1: Je to trošičku lepší.
3: Je vidět, že jsi poslušný a léčil ses určitě.
1: Léčil jsem se. Takže přátelé, hezké ráno ještě jednou. Za chviličku se podíváme na neuvěřitelný úspěch našich holek a budeme kvůli tomu volat jednoho tenisového odborníka. Tak hezké ráno.
3: A tak kdo?
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak já jsem říkal, že musím poblahopřát našim holkám, protože po 8 letech opět se stali nejsilnějším týmem, ženským tenisovým týmem světa. Vyhráli takzvaný Billie Jean Cup. Mimo jiné, my to známe všichni spíš jako podal stále Fed Cup, pohár federace. Ale změnilo se to po legendární americké tenisce Billie Jean Kingové, takže proto Billie Jean Cup. Věci se prostě mění. Nicméně neubírá to vůbec na tom, že by to platilo míň vůbec. Je to úplně stejný obrovský úspěch našeho tenisu, nebo spíš našich tenistek, protože po 12. v historii se to holkám povedlo, což je neuvěřitelný úspěch a tato sestava si myslím, že pokud budou holky zdraví a budou mít ten ajfra, budou prostě do toho dávat srdce, takže to nemusí být zdaleka naposledy. No a já za chviličku budu volat tenisového odborníka, že já jsem tenisový fanda, ale nejsem odborník, který nám k tomu řekne víc, protože tohle je přesně okamžik, který si musíme trošku víc rozebrat a i třeba fotky, když vidím Báru Strýcovou, která je nehrající kapitánka, tak mám pocit, že hrála s nima, jako že byla na place, že prostě to prožívala úplně, ne možná ještě víc, když prostě nehrajete a jenom na to v uvozovkách koukáte a koučujete, tak si myslím, že to jsou ještě možná větší nervy, než když hrajete, aspoň se nějak zabavíte. Takže za chviličku telefon a děvčata, obrovská gratulace, ještě jste to přivezli z Číny. No to je fantastické.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A my...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
7: Už dnes 16.40.
5: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Stejný úspěch, jako se povede našim českým holkám, to se tak nestane. Takže to musíme trošku víc probrat. Na telefonu tenisový expert Zdeněk Žovka. Zdenku, hezké ráno.
1: Ahoj, Miloši.
0: Tak prosím tě, já jsem to už tady říkal, po 12. vítězství a holky na to čekali těch tuším 8 let. Jenom teda uvedeme na pravou míru, že pro mnohé pořád ještě to není tak zavedený. Dřív, když se řeklo Fed Cup, jo, tak bylo jasno. Ale Billie Jean Kingová, sice pro tenisty ikona naprosto jasná, takže název po této americké tenisce soutěže je jasný, ale ještě ne všichni se s tím třeba úplně srovnali, takže je to prostě 50-50, tak to prostě je. Tak a teď ti dám slovo, jak, nebo ne co to znamená, ale v tom celkovém světovém měřítku, jak je tato trofej ceněna?
1: No tak ono se to těžko dá říct v té současné situaci. Hlavně na tom je blbý to, že vlastně ty nejlepší hvězdy to nehrajou. Jo? A to se týká i Davis Cupu, i Fed Cupu, nebo jak se říkal, Billie Jean Cupu. V minulosti vlastně to chtěli omezit na takovýhle krátký setkání, relativně krátký, aby jako ušetřili termíny, když se dá třeba tři kola Davis Cupu, tři kola Fed Cupu. A hlavně hlavní důvod teda byl, že to budou hrát ty hvězdy. No a ukázalo se, že úplně přesnej opak, že ty hvězdy to nehrajou. Plus si myslím, že je to strašná škoda pro diváky, když se teďka třeba na Davis Cupu, když si to vezmeš, vlastně naplněná hala, fantastický zápas. A myslím si, že to by bylo i při Fed Cupu, respektive pořád říkám Fed Cup starý, Billie Jean Cup. Takže si myslím, že to ubralo tomu tenisu tady tu nádhernou podívanou a jsem tak jako nezvědavý, ale jestli se k tomuto ITF, to je Mezinárodní tenisová federace, nějak vrátí, protože ten účel, který to mělo, jak říkám, přitáhnout ty hlavní hvězdy a zmenšit ty termíny, vlastně to vůbec nesplnilo.
0: Jasně. A navíc v těch menších zemích, kde se nehrajou velký turné, jako je Česká republika, tak byla možnost vidět světový tenisty, když se hrál Davis Cup, hrálo se doma, hrálo se venku a tohle to ty lidi milovali, vždycky bylo, nebo skoro vždycky bylo vyprodáno a Češi speciálně hrozně rád chodí na Davis Cup a na tenis. Mě to taky mrzí, protože z mýho pohledu u toho Davis Cupu speciálně to ještě ubralo na té jako atraktivitě, no, když to řekneme úplně jednoduše.
1: Přesně tak.
0: No a teď mi řekni, historie se neptá, kdo hrál nebo nehrál, úspěch je to obrovský. Mají holky na to, aby pokračovali v této vítězné sérii?
1: No tak vždycky to záleží na tom, jaký manšaft dáš dohromady. Já jsem shodou okolností loni na podzim se potkal s Bárou Strýcovou u Pavla Koláře. Tak jsme chvíli povídali a ona mi říkala, no já vím, že budou to mít těžký a záleží na tom, jestli ty holky přesvědčím, aby hrály. Tak myslím si, že od první chvíle, kdy nastoupila, tak na tom pracovala, aby sehnala ty nejlepší a aby se dali dohromady, což je úplně základ vždycky, když chceš jako vyhrát nebo se dostat do finálových kol těch soutěží. No a báze se to povedlo a holkám se to povedlo potom taky, byly jasnými favoritkami, i když se o tom nemluvilo, protože ty ostatní tam nebyly daleka v takovémhle obsazení a jak si přesně říkal, historie se neptá. Na tohle je to fantastický úspěch už další, zase v tom ženském tenise to jakoby nemá konce. Já vím, že asi před třemi lety, když vyhrála Markéta Vondrušová, tak z televizi se mi ptali, no tak se sejdeme zase příští rok, jako že to vyhraje nějaká Češka, tak jsem se jako smál a říkám, no to jako tak nebude.
0: To tak není. A ono to pokračuje.
1: Jako nevím, kam až to může skončit, no určitě, pokud udrží tu sestavu a holky budou zdraví, tak ty šance do budoucna jsou obrovský, že se něco takového zopakuje.
0: No tak to je skvělý. A teď se nám rozehráli celkem i kluci, tak já si myslím, že vlastně těch minulých letech, jak jsme říkali, ten ženský tenis je dobrý, ale ty chlapy, to bych chtěl ještě zabrat. Tak to vypadá už daleko líp a myslím si, že jsme na dobré cestě. Za mě.
1: Vypadá to daleko líp samozřejmě, ale nesmí zapomenout, že po Štěpánkovi a Berdychovi tam vzala obrovská díra. Já jsem na to tehdy upozorňoval. Při komentování v televizi tehdejší prezident svazu tenisovýho se nechlubil a tak dále. No a pak prostě jsem říkal, tam nikdo není. No a skutečně třeba 10 let tam nikdo nebyl. Jo. Takže,
0: tak to je.
1: Takže to postavení na těchto dvou. No a teď skutečně jsou tam ty kluci, škoda, že Macháč je tak často zraněný a teďka odpad, ale prostě menší klehečka a paráda. takže budeme doufat, že to budou jako táhnout tak, jak to táhly teďka holky. A ještě mi napadá jedna věc, lidi se různě nebo často ptají, jak je to možný i venku, teda i tady, že máme tak tolik dobrých holek. A já na to mám jako teorii, kterou jsem taky říkal, hlavně v Anglii jsem pracoval, že vlastně ty holky, nebo takhle, pro holky v Česku je tenis vlastně takový první sport, myslím pro ty nejtalentovanější atletky v uvozovkách, jo. Že u kluků to má, že jdou na fotbal, na hokej, florbal a tak dále, ale myslím pro holky je to jako takovej, jako, jako první volba pro ty nejlepší, i co se týče jejich rodičů, bývalých sportovců a tak dále. Tak já si, a samozřejmě, když z toho plynou takovýhle úspěchy, tak ta motivace je o to větší. A to si myslím, že je ten klíč k tomu úspěchu v našem ženským tenisu.
0: Zdenku, moc díky za tvůj komentář a budu se těšit u dalších úspěchů českého tenisu. Hezký ráno, ahoj.
1: Já ti taky děkuju.

0: Tak tenisový expert Zdeněk Žovka říkal, že první volba, co je zase?
1: Dobrý.
0: Že první volba u holek je většinou tenis.
1: Ještě jednou. Že první volba.
0: U holek, když se rozhodují pro vrcholový sport.
1: Ano.
0: Je tenis u nás, protože máme tak dobrý holky, že chtějí být individuálně dobrý. Ty jsi plavala proč?
1: Já jsem neměla na výběr, podle mě. Mě si vybrali totiž ve druhé třídě se mě vybrali na tom školním plavání.
0: Aha,
1: no a pak už to, a pak už to, takže se vybírali každýho vlastně. A tak to jsem doteď nevěděla.
2: Tango 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
5: Bude to tanec.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Moravskosleští kriminalisté dnes dopoledne zveřejní nové informace k případu pohřešované 38-leté Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Informovat mají o dosavadním průběhu pátrání, sdělena mají být i nová zjištění v případu. Matka dvou dětí, která pracuje jako asistentka Krajského soudu v Ostravě, je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Už za půl hodiny se veřejnosti otevře nová stálá výstava Symboly státnosti v Národním památníku na Pražském Vítkově. K vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly anebo vzácné tisky. Papež Lev XIV. Vyzval Rusko a Ukrajinu, aby se sešli a projednali možnosti ukončení čtyřletého konfliktu na Ukrajině. Hlava katolické církve to řekla novinářům na palubě svého letadla, ve kterém po čtyřdenní návštěvě zamířila z Francie do Říma. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A D11 na Prahu je v tuto chvíli zavřená.

0: Tady podrobnosti.
1: Dálnice D11 je uzavřena na 39. kilometru u Poděbrad ve směru na Prahu z důvodu požáru nákladního vozidla. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 42 Libice a zpět exitem 39 Kluk. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: tenisu. Pojďme k filmu, pokud máte rádi filmy se Sylvestrem Stallonem a jeho hrdinou Rambem, tak mám do a pro vás vlastně dobrou, ale zároveň vlastně ne dobrou zprávu, protože se bude točit šestý díl této série, nebo série, dneska se mu říká série, a tohle byly jednotlivý filmy, tedy o Rambovi. V každém případě Sly, čili Sylvester Stallone, už ho hrát nebude, předá to mladšímu, ono taky, co si budeme povídat, protože Sylvestrovi už taky je 80 a hrát a skákat po stromech a tak dále, tak to už asi jako chce mladšího kluka, takže on se rozhodl, že to předá novému herci a ten se jmenuje, doufám, že mu neskazím jméno, že jsem ho neznal, se jmenuje Noah Centineo a je mu 30 let, tak ten rozdíl těch 50 tam je opravdu výrazný, ale možná, že Sly bude mít nějakou supervizi na tím, protože co si pamatuju, tak jak u Rockyho, tak u vlastně Ramba, on vždycky vlastně tam má nějaký producentský podíl, pokud to sám jako nerežíruje nebo něco podobného, takže on si určitě pohlídá, aby to bylo, protože to jsou jeho životní kusy a oba dva tyhle ty legendární kousky prostě jsou s ním spojený, tak se nedokážu představit, že by to nechal plavat. Takže pokud máte rádi tady tu sérii, tak bude nový hrdina, nový Rambo, ale já si myslím, že Sly se tam někde třeba jenom tak jako myhne. Jakože třeba si koupil párek nebo něco takového. Tak budeme to sledovat.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Tak my si předáváme tady takzvaně službu, je to pěkný. Takže ty tady před mnou můj drahý kolega ladí pult, aby to bylo úplně dokonalý. Jaký jsi měl volno?
1: Miloši, já se strašně omlouvám, to je nějaká legrace.
0: Ne,
1: vždycky, když někdo třeba, jako znám ten for s tím balónkem.
0: Jo,
1: někdo nafoukne ten balónek a já mluvím prostě takovým jako hláskem. A ty jsi dal co teď? Ty si ze mě děláš nové...
0: Já jsem tě chtěl důstojně přivítat. A ty jsi to hodil do tohoto gardu. Je to strašný. No nic, tak to úplně nevyšlo. Tak prostě...
1: Miloši, ty jsi... A co se teda jenom stalo, jenom abych věděl, protože já se omlouvám...
0: Zpíval jsem.
1: Ty jsi zpíval.
0: A zadarmo. Zpíval jsem s kamarády u ohně.
1: Takového tě neznám.
0: Jak říkal Karel Gott, zadarmo zpívají jenom ptáci. Jenom ptáci.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IV400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu. O poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak, pojďme si dát. Přejeme hezké dopoledne. Zprávy má Lucie Černá. Doufám, že má lepší hlas než Miloš, ale to se dozvíte.
6: Dobré dopoledne. Žák na základní škole u Čadce zaútočil ostrým předmětem na spolužáky a učitele. Šéfka úřadu vlády chce po ministrech, aby propustili 10% lidí. D11 na Prahu zůstává po nehodě zavřena. Žák na základní škole u Čadci na Slovensku zaútočil ostrým předmětem na spolužáky a učitele.
7: K útoku došlo podle slovenského webu TN Live v obci Staškov. Na místě jsou dva zranění. Policie potvrdila, že prověřuje násilný trestný čin a tvrdí, že situace je už pod kontrolou. Podle ní nikomu bezprostřední nebezpečí nehrozí. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta zaskočila ministry. Z popudu premiéra Babiše jim minulý týden přímo na schůzi rozdala stručný dokument, ve kterém je vyzývá, aby propustili 10 lidí na ministerstvech. A to už od 1. ledna 2027. Totéž požaduje po vedoucích ostatních ústředních orgánů, jako jsou úřady katastrální, statistický, telekomunikační, antimonopolní, báňský a nebo třeba energetický regulační. Píší o tom dnes Seznam zprávy. Ministerstvo zdravotnictví dokončuje zákon, který má umožnit zásilkový výdej léku na předpis. Jedním z důvodů změny je podle ministerstva horší dostupnost léků v místech bez lékárenské péče. V některých případech by mohly doručování léku zajišťovat výdejní boxy, kterých je v Česku přes 18 tisíc. V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až 1000 tuningových aut. Europe Illegal Season End 2026. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí. Informuje o tom dnes na webu mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. Francouzský úřad pro civilní letectví dnes zrušil část letů na hlavním letišti v Paříži a v Marseille. Důvodem je generální stávka státních zaměstnanců. Na ostatních letištích v zemi zůstává provoz normální. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa budou ještě větším outsiderem. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin a 45 minut.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Je a bude krásně. I odpoledne bude jasné nebo polojasné, bez deště, bez přeháněk, prostě slunečno. Odpolední teploty mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude kolem 16.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A D11 na Prahu zůstává po nehodě zavřená.
8: Stále je uzavřená dálnice D11 na 39. kilometru ve směru do Prahy, kde došlo k vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Poslední volný sjezd před nehodou je na 50. kilometru exit do Pšice. A ke dvěma dopravním nehodám došlo také na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. První nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 95. kilometru, kde se v místě nehody netvoří kolony, a ke druhé dopravní nehodě dvou osobních vozidel s dodávkou blokující levý jízdní pruh došlo na 17,5 kilometru, kde v koloně před nehodou budete popojíždět mezi 27. až 17. kilometrem okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
6: A přesně 4 minuty po 10. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Robina Sobka.
1: Je to tak, je to tak. A já vám přeji hezké dopoledne ještě jednou. Pěkně prosluněné, Michal mu všechno nejlepší k svátku, protože je to jejich den, oni slaví. Pokud slaví i někdo z vašich milovaných přátel, lásek, rodiny, kamarádů, kolegů v práci a tak dále. A to narozeniny dnes, úterý 29. září, tak nám napište, kdo to je, jak se jmenuje, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444. 4 minuty po 10. máme právě teď a my jdeme hrát to nejlepší z muziky. No doubt, Shakira, taky Single X, pojďme na to.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muzeky No Doubt a Don't Speak na Frekvenci 1. My máme 10:45 dopoledne, já mám nádhernou hudební zprávu. A vlastně tím pádem taky nádhernou pozvánku, která by vás mohla zajímat. Je teda sice až na příští rok, takže času dost na to plánování. Ale co chci říct, britský zpěvák a skladatel Rod Stewart v červnu příštího roku vystoupí v pražské O2 aréně. Už je to černé na bílém, české hlavní město. Je mezi zastávkami turné Final Encore, které zpěvák právě dneska oznámil na svém Instagramu. Předprodej vstupenek na pražský koncert začíná na začátku října, takže můžete klidně nakupovat. A myslím si, že tohle bude jeden z nejzásadnějších koncertů vlastně v kariéře Roda Stewarta, protože kdybych ho měl citovat, tak on řekl po dlouhém zvažování a se smutkem musím oznámit, že příští rok bude moje poslední turné vůbec. Tohle uvedl Rod Stewart v krátkém videu. Taky zdůraznil, že s hudbou ještě nekončí, ale na turné už poté nevyjede. Jinak série evropských koncertů Final Encore začíná 23. dubna v Dublinu a skončí 24. července v Hanovru. Praha je na programu 24. června, tak si tam můžete udělat puntík už teď. Vstupenky budou v prodeji od 2. října od 10 hodin dopoledne. No, jeden z nejúspěšnějších a nejprodávanějších světových interpretů vlastně uzavře svou koncertní kariéru po víc jak 60 letech. Tady ho máte v takové malé hudební ukázce All for Love, ale tady teda v jednom hudebním balíčku ještě s Brianem Adamsem a taky Stingem. Letos mimochodem Rod Stewart už kvůli operaci srdce zrušil závěrečnou část svého turné po Spojených státech. Takže jak říkám, bylo by fajn využít téhleté nádherné možnosti a šance a vyrazit na Roda Stewarta v Praze 24. června roku 2027.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
5: Tušíte, který?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Takže pokud někdo slaví z vašich milovaných přátel, rodiny, lásek, poloviček, nepoloviček, kolegů v práci, je to úplně jedno, tak si na něj vzpomeňte, napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete to buď na 736-300-444, to je naše SMS brána, anebo jak jsem říkal, můžete využít naší aplikaci Frekvence 1 a tam ten vzkaz namluvit. Za chviličku narozeninové okénko a do té doby třeba šer nebo taky jeleni, ale stejně tak se podíváme aktuálně i na dopravu, jak to vypadá na cestách.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je uzavřená dálnice D11 na 39. kilometru ve směru do Prahy, kde došlo k vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Poslední volný sjezd před nehodou je na 50. kilometru exit do Pšice. A ke dvěma dopravním nehodám došlo také na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. První nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 95. kilometru, kde se v koloně zdržíte okolo 20 minut mezi 99.5. až 95. kilometrem z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Je tady ta vaše očekávaná chvíle, jsou tady narozeniny na frekvenci 1, skoro ve 10:45 dopoledne a já se pouštím do vašich zpráv a SMSek, je jich tady dost, Robine, popřej k 13. narozeninám. Synovci Kubíkovi všechno nejlepší a hodně zdraví přeje teta Iveta z Teplic. PS, můžeš mu prosím pustit kousek písničky od kapely Činasky? Můžu, teto z Teplic, a rád to udělám. Ať synovec Kuba dobře ví, na co jsme pařili my, když hráli Činasky a když nám bylo tak nějak podobně jako jemu.

0: nám třeba Čenosky hráli ještě na maturitním večírku. Ježiš, to byly časy v 18. No nic. Tak snad synovec Kuba se trošku aspoň vzdělal hudebně, co se týká kapely Čenosky. Dobrý den, chtěla bych zahrát mé dceři. Gábina Tóth má dneska 50. narozeniny. Všechno nejlepší. Nádherné kulatiny. Je tady napsáno, přeji tě hodně štěstí, zdraví a lásky, mamka. Tak, my samozřejmě zdravíme Gábinu a přejeme všechno. Ne, ještě jednou. Taky Máca píše, dobrý den, Robine, popřejte prosíme šéfové Jitušce. Dneska má narozeniny, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně, ať se jí vyplní, co si přeje a ať to pořádně oslaví s pozdravem Máca. Takže taky zdravíme Jitušku, za tým Frekvence 1 přejeme jen to nej. No a pak Jirka nám napsal, ahoj, nejsou to úplně narozeniny, ale dneska máme 25. výročí svatby a chtěl bych, nebo takhle, chtěla bych svému manželovi Jardovi, aha, tady je podepsaný Jirka, to je úplně zmatená zpráva, tím pádem já myslím, že to píše Jirka své ženě, ale tady je napsáno, chtěla bych svému manželovi Jardovi poděkovat za krásné roky a věřím, že jich bude ještě spoustu. Jardo, děkuji a přeji mnoho zdraví a společných krásných chvilek, prosím o zahraní písničky, děkuji, Jirka. To je jedno, přátelé. Třeba to je Jiřka, no, kdo ví, když tam nejsou ty háčky a čárky. Ať tak, nebo onak, jedná se o 25. výročí svatby a to je nádherné, takže my budeme hrát to nejlepší z muziky už za chviličku. Nejenom tady pro Jardu a jeho ženu, pokud to chápu správně, ale taky pro všechny ostatní, kteří právě dneska v úterý 29. září slaví narozeniny a taky pro všechny Michaly, kteří slaví svátek.
1: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: jsou úžasní, Bonovox a Spol a taky kapela YouTube budou mít novou desku v listopadu. Máme se na co těšit a my budeme mít nové zprávy už za chviličku. Za pár sekund, a to s Lucí Šmídovou a pak třeba Him, Ed Sheeran nebo taky Debbie.
1: Svět není jen samé
2: hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ano, slibovali jsme a taky tak činíme. Zprávy má Lucie Šmídová.
3: Hezké dopoledne. Žák na Slovensku zaútočil na děti a učitelky. Jedna zemřela. Policie pohlídá sraz tuningových aut. D11 je směrem do Prahy stále uzavřená. Jedna ze zraněných učitelek, kterou dnes napadl žák na základní škole na Slovensku, svým zraněním podlehla. Jak uvedl web Novinky.sk, žák na základní škole u Čadci zaútočil ostrým předmětem na spolužáky a učitele. Podle policie už nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí. V Praze a Brně má 2. a 3. října proběhnout ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí a chystají na tyto dny rozsáhlé bezpečnostní opatření. Ty se dotknou téměř celého Česka. Frekvenci 1 to potvrdila policejní mluvčí Violeta Canosky.
4: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
3: S ohledem na velké množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky cizinecké policie. Železniční provoz na koridoru mezi Brnem a Modřicemi je od 9:30 zastavený kvůli střetu vlaku s člověkem. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. 2 osobní vlaky už České dráhy odřekly. Dálkové vlaky zatím stojí a nabírají zpoždění. Divadlo v Hradci Králové řeší komplikace v dopravě. Pro své návštěvníky organizuje spolujízdu.
5: Do Klicperova divadla teď mohou diváci nově vyrazit společně autem. Divadlo totiž spustilo službu spolujízdy, kde mohou lidé nabídnout volné místo v autě nebo naopak najít odvoz do Hradce či zpět domů. Divadlo tak reaguje především na diváky, kterým dopravu na večerní představení komplikuje nevhodný jízdní řád dopravního podniku nebo další autobusové dopravy. Novinka je zatím ve zkušebním provozu a lidé ji najdou na webu divadla nebo u jednotlivých představení přímo v programu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: A máme před sebou další slunečný den. Většinou bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Velké problémy hlásí z Hradecké dálnice.
7: Stále je uzavřená dálnice D11 na 39. kilometru ve směru do Prahy, kde došlo k vážné dopravní nehodě 2 nákladních vozidel. Poslední volný sjezd před nehodou je na 50. kilometru exit do Pšice. A ke 2 dopravním nehodám došlo na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. První nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 95. kilometru, kde se v koloně zdržíte okolo 15 minut mezi 98. až 95. kilometrem, a ke 2. dopravní nehodě 2 osobních vozidel s dodávkou blokující levý jízdní pruh došlo na 17,5 kilometru a v koloně před nehodou budete popojíždět mezi 21. až 17. kilometrem okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
3: A 3 minuty po 11. hodině je už opět čas na to nejlepší z muziky. Je tady Robin Sobek.
0: Je tady Robin Sobek, ano. A jsou tady taky peníze v banku posledního slova. Jich poměrně dost, bezmála 20 tisíc. Když odečteme 5 kilo. Takže?
3: Tak teď záleží na tom, jak to dopadne za chvilku.
0: Ano, jak to dopadne
3: tam
0: za půl hodiny.
3: Tam se pak přičte to 5 kilo, když tak.
0: To je vlastně pravda. A pak tím pádem odpoledne u Vojty Zanou by se hrálo opravdu přesně 20 tisíc korun. Ale nebudeme předjímat ani předbíhat. Třeba to dopadne dobře, vy doplníte správně větu Čechomoru a ty peníze si odnesete a ani nás nenecháte vám přidat. To je moc. Nenecháte nás přidat. No nic, Him, Ed Sheeran, Debbie, to jsem sliboval, to je to nejlepší z muziky, za chviličku taky rubrika, cože tak, pojďme hrát, hezký den.
3: Příjemný poslech, Frekvence 1.
6: Frekvence 1. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Vždycky mě zajímalo, proč se říká za 5 minut 12, když je 5 minut před 12, pořád ještě 11 hodin 55 minut, není to tedy trochu matematicky nepřesné, Karel 59 Uherské Hradiště. Ono spíš jako bych tu otázku položil tak, proč se říká za 5 minut 12 jako nějakou hrozbu, že zrovna těch 12 by bylo něco jako hroznýho, no.
2: No, že tak si lidi, že ten čas oni ohraničovali těma 12, jako tu 12, pak už zase byla jedna.
1: No, je za 5 minut 1, to znamená
2: no, tak si říkáš, ještě dobrý.
1: Takže, za 5 minut 12, pak je 5 minut po 12, to ještě pojde, pak je akademická
2: studodinka,
1: takže to je 12.20 a pak je dám si 20. Takže ve 12.40 jakoby vlastně to odezdáš. Ve 12.40 bys to měl doručit, když jsi někdy měl ve 12, tak 12.40 je ideální.
2: Jasně. Pak se říká hoďka sem, hoďka tam.
1: Hoďka sem, hoďka tam, to už je 13.40. A pak se říká třeba ve Španělsku, se říká maňána, že to děláš zítra. No. Jako no. Takže vlastně, když má něco být jako ve 12, tak stačí, když to bude zítra ve 13.40.
2: Jo, super.
1: Myslím, že to je.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen

0: nejlepší z muziky, tak tohle je úžasná Sandra. Maria Magdalena, Sandra, která zpestřila úterní dopoledne na Frekvenci 1 a před námi je poslední slovo, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: To znamená v éteru Frekvence 1 také nedokončená věta kapely Čechomor a v banku 19 500 korun. Číslo je 257 400 999. A já se ptám, kdo se dovolal. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Míra, ozval mezu.
0: Míro, tam se ozvalo v tom telefonu, ještě než si mě pozdravil, jsem tam, takže...
3: No, to jsem říkal taťkovi, jako víte.
0: Jo.
3: Sedíme spolu na lavce venku, pijeme kafe a...
0: Tak jo, hele, je to aspoň taková upřímná radost toho, že jste se dovolal, nebo že jsi se dovolal, já myslím, že se můžeme tykat asi.
3: Jasně.
0: No, vidíš, a pojďme rovnou na věc, já tady mám připravenou nedokončenou větu kapely Čechomor, která zní, Míro, takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět,
0: co?
3: Já říkám pivo.
0: Ty jsi dostal chuť, viď, na jedno.
3: No tak, jen byl špatný.
0: Nebo

0: rád. A zase třeba někdy na Frekvenci 1. Ahoj.
1: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: No, já si myslím, že Míra zmizel dřív, ještě než jsme se chtěli pozdravit v závěru, ale každopádně taky chápu, že měl chuť na pivo, tak si ho asi pravděpodobně už otevíral a my otevřeme spíš dopravu.
3: Stále je uzavřená dálnice D11 na 39. kilometru ve směru do Prahy, kde došlo k vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Poslední volný sjezd před nehodou je na 50. kilometru exit do Pšice. A ke dvěma dopravním nehodám došlo na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. První nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 95. kilometru, kde se v koloně zdržíte okolo 15 minut mezi 98. až 95. kilometrem a druhá dopravní nehoda dvou osobních vozidel s dodávkou blokující levý jízdní pruh se vyšetřuje na 17.5. kilometru a v koloně před nehodou budete popojíždět mezi 21. až 17. kilometrem okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Hrajeme to nejlepší z muziky, tady je Frekvence 1 a taky Pride, hitovka od Felixe mimo jiné, máme 11:45. Já připomínám, že v případě, že odkládáte návštěvu lékaře nebo specialisty, chcete-li, nechce se vám prostě vyřizovat objednávání a trávit dlouhý čas v čekárně. No, co si budem, prostě a jednoduše, když to řeknu na plnou hubu, jak se říká, tak trošku flákáte tu prevenci a ještě o tom víte, tak dneska pro vás máme takové východisko a tím východiskem je takzvaná Blesk ordinace. Blesk ordinace, která právě dnes probíhá na Palackého náměstí v naší metropoli, to znamená v Praze, a ve které je a bude náš kolega Tomáš Fíla. A to přesně ve 12:30. Ano, v půl jedné odpoledne se s Tomášem budeme spojovat a on vlastně všem našim posluchačům vysvětlí, co všechno si vlastně dneska bez objednání v Praze můžete nechat zkontrolovat. Takže pokud nás hledíte vlastně v metropoli, nejste úplně daleko od místa, kde je Blesk ordinace, to znamená od Palečáku nebo chcete-li Palackého náměstí, tak se v půl jedné dozvíte, proč se tam objevit.

0: To nejlepší z muziky Lady Gaga, tak je Bruno Mars. Krásné spojení, dáme si i Europe. A je to vku Kerry, anebo taky Robbie Williams bude. Ať chceš, Lucinko, nebo ne, je to můj jmenovec, Robbie Williams.
1: A ono zase podobný.
0: Aha, fakt?
1: No.
0: Já jsem si to vždycky myslel, jako. Máš názory, panečku.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Aby jsme byli přesní, minuta po 12. zprávě, Lucie Šmídová.
1: Ještě jedno hezké odpoledne, korunovační klenoty už jsou opět pod zámky. Na Česko se žene silný vítr. D11 je směrem do Prahy stále uzavřená. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sešli ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru a uložili korunovační klenoty. Oproti loňskou výstavu vidělo méně lidí.
4: Svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko nebo například podušku pod korunu a korunovační plášť z doplňky letos vidělo za 14 dní výstavy přes 36 tisíc lidí. Loni to celkem bylo 51,5 tisíce návštěv. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Tradice vystavování sahá až do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 k tisícímu výročí smrti svatého Václava. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Česko zasáhne silný vítr. Evropou k nám v těchto dnech proudí teplý vzduch od jihu. Během středy toto proudění výrazně zesílí. Především v severních pohraničních horách se proto očekávají silné nárazy větru. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Frýdlansko. Meteorologové doporučují dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel, případně omezit túry na hřebeny hor. Ochranáři vypustili do Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. Všechny ryby mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. V poslední době jeseterů v Česku málo na to, aby se dokázali rozmnožovat, proto je potřeba jim takto pomáhat. Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. České hokejistky čeká v tomto týdnu druhý přípravný turnaj před mistrovstvím světa v Dánsku. Na druhé akci seriálu Eurohockey Tour se postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Na severu Evropy se pokusí vylepšit srpnovou bilanci, kdy skončili s jednou výhrou poslední.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Od rána je většinou slunečno, bude tak celý den jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Hradecké dálnice stále hlásí problémy.
5: Stále je uzavřená dálnice D11 na 39. kilometru ve směru do Prahy, kde došlo k vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Poslední volný sjezd před nehodou je na 50. kilometru exit do Pšice. A z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde na 23. kilometru na exitu Chrášťany došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plavčka.
1: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už má opět slovo Robin Sobek.
0: Ano, ty se směješ, protože já tady vlastně studuju ještě ten program a on je totiž víc jak nabitý v této hodině.
1: Ano.
0: Já vám to vysvětlím. Filmový odborník klasika, to je jasné za pár minut. Jo, dvě ukázky k obědu z českých filmů, to víme, naši posluchači milujou filmového odborníka, já jsem za to strašně rád, protože ho mám taky moc rád, takže tady nám to klape ve 12.30. Tady bude taková jedna malinká změna.
1: Ano.
0: Místo Jabloňáka tady bude Blesk ordinace a to je velmi zásadní věc, protože Blesk ordinace dneska živě, jak jinak než živě, probíhá na Palackého náměstí v Praze. My tam máme Tomáše Fílu a on vám, přátelé, řekne, co všechno si dneska bez objednání právě na tomto místě můžete nechat zkontrolovat. Je to důležité. Důležitá je prevence.
1: Ta je.
0: Jo, pokud někdo fláká, tak dopadne jako my s Lucí, že nespíme třeba. No.
1: Pravda.
0: Tak, ano. No a třetí zásadní věc je tahle ta píseň. Protože, Lucinko, ať chceš nebo ne, dneska večer zhruba Okolo 10:30 budou z nebe pršet chlapy a každá osamělá žena si bude moct vybrat toho svého.
1: Kde? Kde, prosím
0: tě? Tohle to, přátelé, slibovala v roce 2001 ex-Spice Girl Jerry Halliwell v písničce It's Raining Man, v písničce, kterou právě teď hrajeme. Natočila i pro film Deník Bridget Jonesové a stal se z toho opravdu hit. Dodneska největší solový hit a nebyla to její písnička. Od koho si ji vypůjčila, tak jak kdo ji vlastně odmítl zpívat? To vám prozradí Honza Dědek. 7 faktů Honza Dědka okolo 3:45 odpoledne. To je co?
1: No budeš to mít nabitý tu hodinku.
0: No teď to říkám celou dobu. A to ještě tady je Robbie Williams, Pink, Chinaski. Já tady mám tlačenku, pojďme hrát.
1: Krásné odpoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Robbie Williams. Seznamte se, ano, Robbie Williams pestřil úterní odpoledne na Frekvenci 1.
1: To je to, že jsi nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A teď nám ho zpestříte vy, protože je tady filmový odborník a k obědu opět malý desert v podobě dvou nádherných českých ukázek z ještě krásnějších filmů. 257-400-999, volejte Frekvenci 1 právě teď v případě, že se chcete stát filmovým odborníkem. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: Ahoj Robine, tady teta Iveta z Teplic.
0: Teta Iveta, přátelé, se k nám dovolala a chce být filmovou odbornicí, to je hezké, Ivetko.
4: Taky máš radši nasky?
0: Já mám radši nasky, ano, už dlouhodobě, protože
4: já
0: jsem je tady vlastně pouštěl ve chvíli, kdy jsem vzpomínal na první signální, to je písnička, kterou nám hráli na maturitním večírku a to je prostě, to jako v tobě zůstane, Ivetko, no. Té doby.
4: Oni čím déle hrajou, tím jsou lepší.
0: No jo, někdo to tak má, no. My čím déle moderujeme tady u nás v rádiu, tím jsme taky lepší.
4: Jo, taky, no.
0: Ivetko.
4: A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc.
0: Co?
4: Jaká je zoologická zahrada v Ostravě? Já jsem různé zahrady navštívila, je tady na severu, ale chtěla bych se podívat právě na Moravu, na nějakou tu, do nějaké zoologické zahrady, tak je hezká ta v Ostravě, nebo je říkají ve Zlíně, je pěkná.
0: Ivetko, jedním slovem, hezká. Takže doporučuji, určitě vyraž, stojí to za to.
4: Děkuji, ano, a můžeme soutěžit.
0: Ano, dobře, tak jo, když jsi zmínila tu zoo, já tady mám jednu nádhernou tematickou ukázku, poslouchej.
5: Kdyby měl nějakou ženskou. Ne, on se zamiluje do pruhovaný kozy.
6: Ráno se s ní producíroval na náměstí. A potom pod kostelem k obchoďáku kupovala kojeneckou láhev a dudlíka.
5: Kdo?
6: No přece ta mladá inženýrka, co je v zoo na praxi.
5: Růženo, prosím tě, co mi to vykládáš za pitomosti?
0: Slyšela jsi tam, Ivetko, normálně, že v zoo na praxi? Chápeš to, jak jako ten osud spojil to, co ty jsi jako říkala, na co se mě ptala, a plus tu ukázku? Je to neuvěřitelná náhoda, ne?
4: Takže to bude film Dva lidi v zoo.
0: Takže to bude film Dva lidi v zoo. Je to tak? Musíš uznat, že tohle není náhoda, prostě.
4: Ano.
0: Ptáš se mě
4: na
0: zoo?
4: Já jsem ptáčku na zoo a dostala jsem i film ze zoo.
0: No jasně, a dostala si ukázku ze zoo.
4: No,
0: to je, jako to jsou věci mezi nebem a zemí, mezi nebem a zoo.
4: Ano.
0: Nic.
4: A rádiem.
0: Ano, a rádiem. Marie Poledňáková natáčela ten krásný československý komediální snímek v roce 1989, ale my se teď přesuneme do roku 2004. Poslouchej tuto ukázku.
7: A nezapomeň po sobě umýt vanu, jo?
6: Ať se laskavě odpustí ty keco, zase vyváš.
0: No, ta byla krátká.
4: Tohle, to bylo fakt takový, nevím, no.
0: Já ti zkusím...
4: Tak to se přiznám, podle týdno, tak řekni mi něco k tomu.
0: No, já ti zkusím napovědět. Tatiana Dyková si zahrála v tomhletom filmu, Honza Budař, Vilma Cibulková, Alice Bendová si tam zahrála poměrně zásadní roli s Ondřejem Vedchým. Zahrál si tam i Roman Luknár, Filip Blažek, Saša Rašilov, je to taková česká... No, řekl bych komedii...
4: Hodně známých herců, ale...
0: Je to víc drama než komedie, bych řekl Milana Cízlera z roku 2004.
4: Nebudu to natahovat, to opravdu nevím,
0: Dobře, tak časomíra ještě ani nevypršela, ale tenhle ten film se jmenuje Duše jako kaviár.
4: Aha, tak to nevím, ani jestli jsem to vůbec viděla.
0: Nevadí.
4: Podle názvu mi to nic neříká. No. Ale tak hlavně, že jsem uhodla tu zoo.
0: Přesně, ty jsi uhodla zoo, ty jsi úplně trefila ještě do té první ukázky, jsi poloviční filmová odbornice a ti budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme dneska, tu píseň? Dáme si takovou pokáčovou jednu.
4: Pokáčovou, no ten má taky hezký, no. Takže bych to poslala všem posluchačům, tobě, paní Zdence do Teplic.
0: To je hezké.
4: A všem Michalům, dneska mají Michalové svátek, tak všem Michalům.
0: Je, to je hezké.
4: Jsem dědu Michala i strejdu Michala, takže jim do nebíčka. No.
0: Tak Michalové zdravíme.
4: No, je to krásné jméno, tak...
0: No tak jo.
4: Hodně myslím, že je Michal u nás v republice.
0: To je pravda. Tak všechno nej, a tobě ještě jednou díky za hru, byla výborná, užij si ostravskou zoo nebo jakoukoliv jinou.
4: Ano, já se tam někdy vydám. No já tam mám tu kamarádku v Ostravě, veď přímo, no, takže musím ji nemít navštívit a pojedeme do zoo.
0: Ušetříš za hotel, no.
4: No Ivetko, právě, tak, to je ta výhoda, že máš po republice přátelé, veď, takže nemusíš chodit do hotelu.
0: No přesně.
4: Tak jo, tak se měj hezké vysílání a někdy zase příště naslyšenou.
2: Co potřebuji za cenu, kterou
8: kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy, too comfortable to take off.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
14: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
14: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
2: Tušíte, kde?

Na Chlup přesně 12.30, půl jedné odpoledne. My zdravíme všechny, kteří ladí úterní odpolední frekvenci 1 v tento čas. Hrajeme pro vás to nejlepší z muziky pro dobrou náladu, Stand by me a taky

0: vás čeká. Takže já předpokládám, že Tomáš už je připojen, že se slyšíme, že Blesk ordinace, která začala teda úderem 12. hodiny, to znamená pravým polednem, je v plném proudu a Tomáš by teď opravdu měl všem našim milovaným posluchačům nastínit, co všechno si dneska bez objednání v Praze mohou nechat zkontrolovat. Slyšíme se, Tome, si tam.
1: Krásné poledne, Robine, já tě slyším naprosto perfektně a zdravím i všechny naše posluchače. Doufám, že spojení je naprosto ideální a dokonalé. No a já jenom mohu říci, že zdravíme z Prahy, kde již po sedmé probíhá takzvaná Blesk ordinace. Je to vlastně záležitost, která za mě je opravdu fantastická. Ty jsi zmiňoval prevenci a my dnes tady máme jedinečnou možnost zcela zadarmo si nechat změřit například krevní tlak, zjistit hladinu cukru v krvi, nechat si tady prověřit svůj zrak od optometristy, nechat si tady vyšetřit plíce nebo mateřská znamenka. Kdo alespoň jedno z těchto vyšetření kdy někdy absolvoval, tak ví, že se musí nejdřív na takové vyšetření objednat. Tráví se tam spousty času. Tady dnes tohle všechno a ještě mnohem, mnohem víc vyšetření máme na jednom jediném místě a to díky Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jejíž lékaři jsou tady právě dnes společně s námi. Ve 12 hodin, jak jsi správně řekl, to tady všechno vypuklo a my tady dnes máme možnost si zadarmo nechat všechna tato vyšetření nechat udělat. A co já považuji za tu největší přednost a výhodu, je, že jakmile se dostaneme k tomu lékaři a on nás vyšetří, tak protože je to lékař, tak on nám hned, pokud se nebude něco v pořádku, tak on nás hned může poslat za nějakým specialistou, odborníkem, nebo to s námi probrat tak, jako by jsme byli v té ordinaci. A zatímco normálně, kdyby jsme chtěli absolvovat všechna tato preventivní vyšetření, tak bychom museli navštívit 9 různých ordinací. Tak dnes to tady máme vše na jednom místě. Do toho je tady připravená 2x tombola, která se bude losovat během dne. Bude se tady také soutěžit s Frekvencí 1 o krásné dárkové kosmetické tašky v hodnotě 500 korun. A musím říct, že ty balíčky jsou fakt nadité. Bude se tady losovat bingo. Budou tady pěvecká a hudební vystoupení. Takže je tady toho na celý den připraveno opravdu hodně. A my tady budeme až do 18. hodiny. A zájem podle toho, jak se rozliším teď okolo sebe, tak rozhodně o ta bezplatná vyšetření, tak tady je obrovský. Ale doražte za námi. Dnes máte jedinečnou příležitost, zkrátka a dobře, nechat si udělat 9 běžných vyšetření úplně na jednom místě, bez čekání, takže stojí to za to.
2: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Dálnice D11 ve směru do Prahy je stále uzavřena na 39. kilometru z důvodu došetřování dopravní nehody. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Na objízdných trasách se tvoří kolony a řidiči zde musí počítat s větším zdržením. Se zdržením okolo 20 minut také počítejte při příjezdu do Prahy na pražský okruh od dálnice D7. U letiště budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: Frekvence 1.

0: Zítra máme taky Reddy Kirken, hrajeme to nejlepší z muziky, za chviličku máme 12:45 odpoledne a před námi je 7 faktů Honzy Dětka a rok 2001, ex Spice Girl Jerry Halliwell, no a 7 faktů o hitu It's Raining Man, pojďme na to.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Podle hudební televize VH1 je to jedna z nejlepších písniček 80. let. A to jí přitom odmítlo tolik věhlasných zpěvaček, že její autoři nakonec škemrali u kde koho, jen aby jí někdo naspíval. Nakonec to jako první udělala kapela, na jejíž jméno si už dnes vzpomene jen opravdu málo kdo. U nás ten song proslavila Jerry Halliwell. It's raining.
1: Za prvé.
3: Těmi autory byli Paul Jabara a Paul Shepper. A tu písničku napsali během jednoho odpoledne v roce 1979. Původně pro Donu Summer, ta ji ale označila za ďábelské rouhačskou. No a po ní ji odmítli i Diana Ross, Cher a Barbra Streisand.
2: Za druhé.
3: Pánové proto nabídli dámské dvojici Two Tones, ale ani v tomhle případě neuspěli. Dámy byly údajně přesvědčené, že je to naprosto pošahaná písnička. Nikdo přece nebude chtít poslouchat písničku o tom, že z nebe prší muži. Nakonec je autoři údajně doslova ukecali.
1: Za třetí.
3: Na singlu vyšlo It's Raining Men v září 1982 a v britské hitparádě se vyšplhalo až na krásné druhé místo.
2: Za čtvrté.
3: Než vyšla o půl roku později i na desce Success, přejmenovali se dámy na Weather Girls. Údajně se ten nový název lépe hodil k jejich velkému hitu, který byl v roce 1983 nominovaný na cenu Grammy.
1: Za páté.
3: Videoklip k písničce It's Raining Men byl plný polonahých mužů. Obě dámy sice přiznali, že to byl kýč jak bič, ale na druhou stranu ten klip dosáhl velké popularity u gay komunity, která tu písničku brzy přijala za svou hymnu.
2: Za šesté.
3: V roce 2001 ji naspívala britská zpěvačka Jerry Halliwell pro film Deník Bridget Jonesové. Bývalá členka dívčí kapely Spice Girls později prohlásila, že vždycky milovala knihy o Bridget, takže píseň naspívala velmi ráda. Prý jen tak mimochodem. A mimochodem, z toho bylo první místo v britské hitparádě a její největší hit.
1: A konečně za sedmé.
3: V roce 2014 se ta písnička do ostrovního žebříčku vrátila. A to díky kampani na sociálních sítích, která protestovala proti výrokům radního Davida Silvestra. Ten tvrdil, že tehdejší špatné počasí v Anglii bylo důsledkem legalizace homosexuálních sňatků. Co k tomu dodat? Tady je na Frekvenci 1 obrovský hit roku 2001 Jerry Halliwell a It's Raining Men.

0: Business Party.
1: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
0: Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: Nejen o zimních zahradách se společností CR Sklo.
3: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

okna, od co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Next summer, to znamená o dalším létě, nám tady zpívá Damiano David. Bohužel, léto už je za námi, Lucinko, co se dá dělat.
1: Ale podívej se z okna.
0: Takže teď už o něm akorát zpíváme na Frekvenci 1 a hrajeme písničky.
1: Podívej se z okna.
0: Ale máš pravdu, je tam babí léto, je tam nádherně. Je tam nádherně a my si k tomu dáme Evičku po zprávách. A nebo taky Stinga. A za pár sekund další zprávy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu. O poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na zprávy, připravená Lucie Šmídová.
1: Dobré odpoledne. Poslanci se scházejí k hlasování o nedůvěře vládě. Řidič traktoru, který převrátil vlečku s lidmi, měl 1,5 promile alkoholu. A kvůli nehodám jsou zavřené D1 a D11 směrem na Prahu. Poslanci se dnes od 14 hodin sejdou kvůli opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Jak dnes na tiskové konferenci řekl šéf ODS Martin Kupka, vadí jim například výše deficitu státního rozpočtu.
4: Rozpočtový armagedon. To, že posílají Českou republiku do dluhové propasti a že tím reálně kradou lepší budoucnost nejenom mladým generacím, ale úplně všem, protože růst nákladů na úroky bude znamenat, že o to méně si bude moct Česká republika dovolit vystavět nemocnic, domovů seniorů, škol a nebo kilometrů dálnic. To je přímý negativní dopad tohoto neodpovědného vládnutí pro lidi v České republice.
1: Kabinet i současnému druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. S příchodem topné sezóny rostou prodeje kamen a radiátorů. Okrbová kamna stoupl meziměsíčně o 64%, u kotlů pak o 52%. Na topnou sezónu se ale mají připravit všichni. Odborníci opět varují, aby lidé nepodcenili kontrolu kotlů v domácnostech. Se zahájením topné sezóny už museli moravskosleští záchranáři v pátek řešit první případ otravy oxidem uhelnatým. Dva seniory převezli s vysokou hladinou oxidu v krvi do nemocnice. Oxid uhelnatý se v domácnosti může nahromadit při špatném spalování paliv nebo například při malém odvodu z plodin hoření přes špatně průchozí komín. Řidič traktoru, který v sobotu převrátil při jízdě vlečku s lidmi, nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Při nehodě se zranilo 11 lidí, kteří byli na vlečce. Přívěs byl podle policie navíc domácí výroby bez registrační značky. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti. Českým fotbalistům bude ve večerním utkání Ligy národů proti Anglii scházet Vladimír Coufal. Mimo nominaci jsou i Václav Sejk a Martin Schubert.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Dneska nás čeká odpoledne slunečno, bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: D11 je směrem do Prahy na 39. kilometru po nehodě stále uzavřená. Odklon dopravy vedou exitem 42. Počítejte ale, že i na objízdných trasách jsou kolony. A nyní hlásí problémy také z D1.
6: Dopravní nehoda nákladního vozidla nám v tuto chvíli uzavřela dálnici D1 na trase Brno-Praha na 23. kilometru v dopravním omezení před mostem Šmejkalka. Na objízdnou trasu řidičům doporučujeme sjíždět exitem 29 hvězd Donice a zpět na dálnici najíždět exitem 21 Mirošovice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: A po zprávách už opět pokračuje Robin Sobek.
0: Jsi zapomněla mě uvést, víš?
1: Já jsem se tak nějak zamyslela.
0: Jsi zamyslela, by mě zajímalo na čím? Neřekneš.
1: Nekoukala jsem na tebe, jak ti to sluší a tak. Opět jsem přišla o slova.
0: Vy holky to vždycky umíte vlastně zakecat.
1: Ano.
0: Jdeš na to dobře. Ne, mně se to líbí, tvoje odpověď, a beru to.
1: Dobře, ještě aby ne.
0: Ještě aby ne. Sting, Support Lesbians, taky Taylor Swift. Budeme hrát to nejlepší z muziky Shake It Off. Nám to tady rozjede tento krásný hit. Skoro 5 minut po 13. Tak hezkou zábavu přejeme.
1: A příjemný poslech.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Není úžasný Sting a taky Fields of Gold, hit, který jsme si dali na frekvenci na minutu po čtvrt na dvě odpoledne. Sting vlastně v současnosti pokračuje se svým úspěšným hudebním projektem Sting 3.0 Tour, v rámci kterého vystupuje v úzkém složení. On hraje teď aktuálně jenom s kytaristou Dominikem Millerem a taky bubeníkem Chrisem Massem. Takže dá se říct, že se jedná o takové nádherné akustické koncerty, které opravdu stojí za to. A možná jste zažili jeden z jeho koncertů, protože po letní evropské části turné, během které 21. června velkolepým koncertem na letišti Letňany zakončil festival Metronom Prague 2026. Navštívil také Bratislavu. Se teď teda na podzim přesunul zpátky do Severní Ameriky, ale třeba jste v létě právě v červnu byli na jeho koncertu. A pokud ano, tak věřím, že jste se ho nesmírně užili. No, já se podívám do, jak se to říká, českých luhů a hájů, kdybyste chtěli vyrazit na koncert třeba po klubech a kulturácích tady u nás v Česku, tak mimo teda jiné kapely se na podzim chystají, nebo na podzimní turné chystají taky Rybičky 48, protože oni se vydávají konkrétně na takzvané Face Tour Face, údajně teda poslední turné po klubech a kulturácích. Tak to jenom, kdybyste třeba měli chuť a čas vyrazit právě na Rybičky 48, tak takový malý hudební tip ode mne. Jinak co se týká hudby, tady u nás na frekvenci 1 do půl, než se taky aktuálně podíváme na dopravu, tak třeba Berlin, The Belovet, Sweet Harmony si dáme, anebo Dua Lipa taky bude.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: průjezdná. V místě nehody je umožněn průjezd pouze osobním vozidlům, nákladní vozidla musí počítat stále s uzavřenou dálnicí. Dálnice D11 na trase Hradec Králové Praha je stále uzavřena na 39. kilometru. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Upozorněme řidiče, že na objízdných trasách se tvoří velké kolony. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Kiss Me a taky Dermot Kennedy u nás na frekvenci 1. Máme 3:15 odpoledne. Já jsem sliboval ještě předtím, než se pro dnešek budeme loučit a bude tady odpolední vysílání, že vás pozvu na nějakou tu parádu a vy dobře víte, už vlastně od 28. září, to znamená od toho včerejšího svátečního dne, že probíhá den věží a rozhleden po celé České republice a zároveň s tím odstartovala i taková zábavná soutěž, která potrvá teda celý měsíc, věží a rozhleden. A kdybych měl být úplně konkrétní, ne tak úplně, co se týká té soutěže, ale třeba jednoho místa, tak bych vás vzal na, nebo takhle, vzal bych vás do Olomoucké zoo. Protože Olomoucká zoo je vlastně jedinou zoo v naší republice, která má ve svém areálu kovovou vyhlídkovou věž. Tak, a teď už se vlastně dostáváme k jádru věci a k jádru pudla, jak se říká, pokud milujete výšky a jste navíc soutěživý, tak můžete vystoupat až na samotný vrchol. A ta cesta nahoru bude okořeněná zajímavými otázkami, což zajistí to, že vám ta cesta nahoru uteče jako nic. No a na vyhlídkové plošině si pak můžete zkontrolovat správné odpovědi. Zároveň teda v Olomoucké zoo nabízejí jednu super otázku. Já nevím, o kterou se jedná, to fakt ne, to tady nemám ani uvedeno. Ale vím, že tři vylosované správné luštitele obdarují právě v Olomoucké zoo. No, takže pokud nevíte kudy kam, máte čas, máte chuť, navíc venku za okny je nádherné babí léto, tak si to můžete pěkně zpestřit, vyrazit na den věží a rozhleden a třeba právě se podívat na tamní vyhlídkovou věž, kterou najdete v Olomoucké zoo. Mějte se, smějte se, ať už vymyslíte cokoliv. Mějte krásný zbytek dnešního odpoledne. Doufám, že v naší společnosti, ve společnosti Frekvence 1, bavit vás budeme samozřejmě i po 14. hodině. No a ode mne ještě to nejlepší z muziky docela. A já se budu těšit zase zítra v 10. Ahoj.

0: 14. se na vás opět těšíme s Janí Knížkovou. Nabídneme třeba Bon Jovi. Taky bude Shakira. A nebo Coldplay. A začneme jako vždycky zprávami už za malou chvíli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne, žák útočil na slovenské základní škole, jedna učitelka zemřela. Policie pohlídá sraz tuningových aut. 40-minutová kolona je na D1 z Brna do Prahy. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Jedna učitelka svým zraněním podlehla. Podle slovenských médií je dívka v kritickém stavu.
6: Krvně uschla zo schodů.
7: Takto reaguje na novinářské otázky minister vnútra Matúš Šuta Ještok.
6: Nebudeme špekulovat o verziách.
7: Minister školstva Tomáš Drucker útok ako do hru šikany odmieta.
8: Nerobí to dobre, kedy sa tu dotvárajú všelijaké scenáre.
7: Útočník žil u babky, zle sa učil, starka mu zakázala preto ministrovať. Prečo však vraždil, určí až vyšetrovanie. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
5: Praze a Brně má 2. a 3. října proběhnout ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Policisté to zjistili zejména ze sociálních sítí a chystají na tyto dny rozsáhlé bezpečnostní opatření. Ty se dotknou téměř celého Česka. Frekvence 1 to potvrdila policejní mluvčí Violeta Canovsky.
9: Do terénu nasadíme policisty z celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
5: S ohledem na velké množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky cizinecké policie. Ministerstvo zdravotnictví dokončuje zákon, který má umožnit zásilkový výdej léku na předpis. Jedním z důvodů změny je podle ministerstva horší dostupnost léku v místech bez lékáren. V některých případech by mohly doručování léku zajišťovat výdejní boxy, kterých je v Česku přes 18 tisíc. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Odpoledne by mělo zůstat převážně slunečné, bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: 40 minut se zdržíte na D1 z Brna do Prahy.
10: Mezi 30. až 23. kilometrem, kde se vyšetřuje v dopravním omezení dopravní nehoda nákladního vozidla. V místě nehody je umožněn průjezd pouze osobním vozidlům, pro nákladní vozidla je dálnice stále uzavřena. Z tohoto důvodu se tvoří i kolona i v opačném směru, kde popojíždět budete od Všechrom 15. kilometr okolo půl hodiny. Dálnice D11 je stále uzavřena na 39. kilometru, důvodem je dopravní nehoda nákladního vozidla. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Upozorněme řidiče, že na objízdných trasách se tvoří kolony. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: A po zprávách na Frekvenci 1 startuje odpoledne s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
11: 29, Voko bere. To jsem vlastně neříkala.
12: Voko bere plus 8.
11: Takže já tohle, my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Dneska je úterý, máme den po státním svátku. Pozitivní na tom všem je, že tenhle týden bude o den kratší.
12: Ano, pro vás.
11: Pro vás.
12: No a samozřejmě pro ty, kteří včera nemuseli do práce, stejně jako my, ale tak samozřejmě my to bereme jako službu pro vás, kteří musíte do práce na státní svátku.
11: A popravdě, když ten den tam je jako off, tak ten týden vždycky strašně rychle uteče. Nebo no aspoň já to tak vnímám.
12: Ne, je to takový rozbitý najednou,
11: no,
12: že jo?
11: No.
12: Máš pocit, že vlastně...
11: Že ti chybí to prostě debilní pondělí, který vlastně nemáš moc rád.
12: Že vlastně, ano, to je přesně, my to nesnášíme, my se toho děsíme, my na to nadáváme, ale jak to není, tak nám to
11: tak,
12: chybí.
11: Tak jsi z toho byl vykolený, no.
12: Vidíte, že když člověk něco ztratí, tak teprve přijde na to, co měl.
11: A tak to je, no. Takže my vlastně budeme zmatený celý týden všichni, že jo? Protože v úterý budeme mít pondělí, ve středu budeme mít úterý, ve středu budeme mít, ve čtvrtek budeme mít středu a v pátek budeme mít čtvrtek.
12: Ano, přesně tak. No a v sobotu a v neděli si řekneme, sakra, proč ten víkend není prodloužený, když byly jenom 4 dny, že
11: jo? No, tak nějak to bude. Tak si to pojďme společně užít, my vám přejeme pohodu a posíláme to nejlepší z muziky.
12: Dobrý den.
1: Jana Knížková a Vojta Effler. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Posloucháte Frekvenci 1, přejeme vám hezké úterní odpoledne. Narazil jsem na jednu strašně zajímavou zprávu.
1: Ano.
0: Je to vlastně na jednu stranu zábavný, na druhou stranu hrozně smutný.
1: Ježiš,
0: ale jak je Čína,
1: Čína
0: je před náma, že jo, v některých věcech, myslím si, že tohle k nám taky doběhne. Čínští seniori si najímají mladé lidi, herce, jako náhradu svých dětí.
1: Ne.
0: Že prostě na nedělní oběd děti nechtějí přijet, tak oni si prostě zavolají do agentury a řeknou, já bych chtěl dneska dvě holky. Samozřejmě, myslím, ne, tak já bych chtěl dneska.
1: Volal děda, evidentně. Ne, děláme si z toho legraci, ale ne. Trošku mě překvapuje, že zrovna, když ta Čína je takhle vyspělá v těch technologiích, že nesáhnou po těch robotech, že jo? Ale je fakt, že asi čínský senior nebude úplně movitý, tak aby si mohl zařídit a pořídit.
0: A třeba jo, ale zase na druhou stranu, jako živej člověk je živej člověk a teď si vím, že babička se celý dopoledne vaří s bobědem a pak jí pošlou robota a on se toho ani nedotkne.
1: Ale když o tom takhle
0: chlemtá,
1: mluvíš,
0: volej a nenají se.
1: Na mě na Instagramu strašně často skáče taková reklama na, podle mě je to taky nějaká jako neziskovka, nějaká organizace, že se můžeš zapojit a chodit dělat společnost seniorům do domova důchodců.
0: Jo, ale to už funguje dlouho třeba i skauti to dělají, že to mají jako v programu svých družin a tak.
1: Nebo je projekt, že jo, veřejnoprávního rádia ty
0: Ježíškovi
1: vnoučata. Strašně se mi to líbí.
0: Znám člověka, jako který to vymyslel, tady tu akci.
1: Ty jo, tak tomu pošlem písničku.
0: Minulý týden měl narozeniny, zdravím Martine. A myslím si, že to je ta nejkrásnější věc, která se mu kdy povedla.
1: To určitě, no. Moc se mi to líbí. Takže jestliže třeba babičku s dědečkem nemáte, tak jako není nic lepšího, než si povídat s člověkem, který je toho hodně zažil, který toho hodně ví, jo.
0: Za prvý ty lidi jsou vděčný, že se s nima někdo povídá a za druhý vy se dozvíte takových věcí.
1: No, takových drbů, jak právě, kdy, kdo s kým.
0: Oni totiž přesně vědí, co kdy, kde a jak.

0: Na Frekvenci 1 se před chviličkou řešili seniory, pojďme teď řešit děti. My jsme byli na návštěvě u našich přátel a oni mají dva malý školáky.
1: No.
0: Prvňáky.
1: Jako dvojčata, jo?
0: Jo, jsou to dvojčata.
1: Uf.
0: Jsou to dva kluci, takový dva raubíři. Zajímavý je, že oni vůbec nevypadají jako dvojčata. Ten jeden má o hlavu víc než ten druhý.
1: A ten druhý je holka.
0: Ne. A narodil se po rok dřív. Ne. A hrozně vtipný bylo, že jsme jako si bavili o tom, jak se jim líbí v té škole. Oni teda jako docela, jo, ale nebyla taková ta jednoznačná odpověď, jako když se zeptáš prostě nějakého nadšeného prvňáka, jakože tak co ve škole. Jo, super. Jako takový, no, dobrý, jako a co paní učitelka, dobrý. Jako je to takový jako navážka.
1: Už na vlastně to přicházejí, no.
0: No.
1: Hele, zas to ber tak, že je vlastně konec září. Že už stihli přijít.
0: Ale je to brzo, ne? Je to docela brzo.
1: Ježišma, já nevím, já myslím, že to, že leckde ty žáci přijdou o iluze už během prvních dvou dnů.
0: Ale zajímavý je tady u těch dvojčat sledovat, jak je každý ten kluk úplně jiný, jo. Hmm. Jeden ten jmenuje se Míša a Max. A ten Míša je hrozně důsledný ve všem, co dělá, všech domácích úkolech. Prostě potřebuje mít všechno pintli. Zatímco ten Maxík prostě přijde a má hotový úkol třeba za minutu. Vyřízeno a jde si hrát, jako víš, jak to má každý jinak nastavený. A to je jedna věc, která mě teda jako vlastně docela zaujala. A další věc je ta, když se učili se svojí babičkou, tak jsme se nějak jako bavili, jak to teda zvládají ty domácí úkoly a oni se tak podívali a říkali, babička nás pořád mátila po zádech.
1: Babička je učitelka.
0: Ne, babička říká, já na to nemám nervy.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíjí.

0: Máme po půlových zprávách na frekvenci 1 příběh.
1: Ano, dáme si příběh pravdivý nebo naprosto nepravdivý, tedy smyšlený. To se rozhodne na konci, tak si na to počkejte.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Dobré odpoledne. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby stoupnou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Řekl to po dnešním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Úřady v Česku evidují letos 31 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Potvrzené jsou 4 případy. Uvedla to ředitelka Státního zdravotního ústavu. Výrobci informovali o stahování kojenecké výživy loni v prosinci. České úřady ale veřejnost varovaly o měsíce později. Hostem presklubu Frekvence 1 bude komentátor Martin Šmarc. Romana Navarová s ním po 18. hodině rozebere mimořádné jednání sněmovny o vyslovení nedůvěře vládě.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: 40 minut se zdržíte na D1 z Brna do Prahy.
4: Mezi 30. až 23. kilometrem, kde se vyšetřuje v dopravním omezení dopravní nehoda nákladního vozidla. V místě nehody je umožněn průjezd pouze osobním vozidlům, pro nákladní vozidla je dálnice stále uzavřena. Z tohoto důvodu se tvoří i kolona i v opačném směru, kde popojíždět budete od Všechrom 15. kilometr okolo půl hodiny. Dálnice D11 je stále uzavřena na 39. kilometru, důvodem je dopravní nehoda nákladního vozidla. Policie provádí odklon dopravy exitem 42. Upozorňujeme řidiče, že na objízdných trasách se tvoří kolony. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: Na každý všední den příběhy. A teď pozor, některé ty příběhy, co tady odvykládáváme,

0: Pravda nebo blábol, podíváme se dnes do jednoho malého belgického města. Mm-hmm. 7 let zpátky se město rozhodlo modernizovat odpadový kalendář, který souvisel i s kalendářem, který jako byl taková ta digitální vývěska na stránkách města. Jo? Firma dodala nový systém, ten měl občanům ukazovat, kdy se co ve městě děje, kdy se vyváží ten odpad a tak dále.
1: Pondělí popelnice.
0: Pondělí popelnice, středa papír, pátek plast, prostě tímhle způsobem. Jenomže ta firma místo dnů do toho kalendáře zadala čísla. Je prostě jednička, pondělí, dvojka, úterý a tak dále. A ke dvojce tam někdo omylem přiřadil pokyn zakázáno. Jinými slovy, nová městská aplikace začala obyvatelům každé pondělí zobrazovat úterý nic neprovádět.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Mm-hmm. Tak lidi si mysleli, že jde o chybu, pak někdo zavolal na radnici, úřednice tam prý odpověděla, jo, my o tom víme, my to řešíme, ale víte, jak to je s těma IT věcma. Toto situaci uklidnilo, jenomže pak si toho všimnul nějaký místní plátek, rozmáznul to v novinách a v tu chvíli začalo trolení. Na Facebooku se začaly objevovat statusy. Zítřek je úterý, město doporučuje plánovat aktivity na jiný den.
1: Asi v úterý se nic nesmí dít.
0: Jedna místní kavárna dokonce vyvěsila ceduly. V úterý je zavřeno, respektujeme vyhlášku.
1: Aha.
0: A dokonce i místní knihovna si dala na dveře nápis vzhledem k nejasnostem doporučujeme návštěvu ve středu. A normálně město díky tomuhle trolení muselo vydat novou vyhlášku, že úterý je běžný pracovní den, kdy nic není zakázáno.
1: Trolení, no. To je vůbec takový pojem, viď, v dnešní době. Furt mě to trolí. No, já si myslím, že to, co si teď odvyprávěl, je příběh, který se za mě nestal.
0: No.
1: Nestal.
0: Ale bylo by hezký, kdyby se to stalo.
1: Nejsou to takový tupíci, ty Belgičani. Ne, kdyby to bylo třeba na Slovensku.
0: Ale zase nezapomeň, že mluvíš o lidech, kteří mají mozek z vaflí a hranolek, jo? Takže jako jo, možná by mohli něco.
1: Ale naštěstí se nic takového nestalo.
0: Ještě pivo tam pijou hodně.
1: Takový to, co nemá pěnu.

0: Na frekvenci 1 se právě teď, přátelé, spojíme s naším kolegou Tomášem Fílou. Opět vyrazil za vámi do terénu a ten důvod je naprosto jasný.
1: Pokud odkládáte návštěvu specialisty, nechce se vám vyřizovat objednávání a pak trávit dlouhý čas v čekárně a prevenci tak trochu flákáte a moc dobře to víte, tak tohle je akce přesně pro vás.
0: Když, jak se to říká, když nejde Mohamed k hoře,
1: musí hore. Když nejde člověk doktorovi, musí doktor za člověkem.
0: Přesně,
1: že jo?
0: Tak. No. Takže přátelé, pozorně poslouchejte, protože právě teď je v terénu takzvaně blesk ordinace a to už od 12. hodiny právě s Tomášem Fílou, se kterým se teď spojíme.
1: Ano, Tomáši, blesk ordinace začala přesně v poledne. Můžeš nám a našim posluchačům říct, co všechno si dnes bez objednání tady v Praze mohou nechat zkontrolovat?
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím vás z Palackého náměstí v Praze, kde dnes po 7. je blesk ordinace. No a je tady ve spolupráci ze Obecnou fakultní nemocnicí v Praze, která poskytla na ten dnešní den lékaře a odborníky. Co nás tady dnes čeká a nemine? Měření například tlaku, také změření hladiny cukru v krvi. Můžeme si tady nechat vyšetřit zrak, zkontrolovat plíce nebo mateřská znamenka a spousty dalších velmi důležitých věcí. Zkrátka dobře, pokud odkládáte prevenci, tak tady na jednom místě můžete mít víc než 9 specializovaných vyšetření a to přímo lékaři. No a pokud by náhodou se něco našlo, tak právě oni vám rovnou napíšou žádanku k nějakému odborníkovi, specialistovi a nebo to s vámi vyřeší hned na místě. Pravdou je, že tohle propojení blesku a právě lékařů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je naprosto ideální příležitostí pro to zjistit, jak na tom vlastně jsme. A já jsem moc rád, že tady můžeme být, protože kromě téhle úžasné věci si tady dnes zahrajeme i dvakrát bingo. Budeme také dvakrát losovat tombolu. Jsou tady pěvecká a hudební vystoupení a samozřejmě nebudou chybět ani soutěží s frekvencí 1. Takže rozhodně doražte, zveme vás a budeme tady až do 18. hodiny. Ten dnešek stojí za to a vy tak můžete ušetřit spousty a spousty času. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, mějte se krásně a ahoj!

0: 17. hodině vám pošleme tu nejlepší a teď vám tak trošku naznačíme, jaká že to bude.
1: Bude to třeba Saš. Nebo Michael Jackson. A nebo Train. A zprávy nás čekají s Luckou už za chvíli.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lucka Šmídová chystá na Lucko, co je nového, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne, extrémní počasí poškodilo zeleninu, škody jdou do stovek milionů. Sněmovna jedná o nedůvěře vládě a D11 z Hradce do Prahy je už opět průjezdná. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobilo tuzemským pěstitelům zeleniny. Přímé škody na úrodě bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Policie pohřešovanou matku dvou dětí z Frýdku Místku stále nenašla. A to téměř měsíc po zmizení. Podle krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se najít pomoc.
5: Asistentka krajského soudu v Ostravě a matka dvou dětí zmizela na začátku září. Jak bylo podle webu iDnes.cz zjištěno, v domácnosti chybí některé nože a svítilny a zdroje do nich. Policie prověřuje asi 2000 hodin kamerových záznamů a pátrání rozšířila na celý šengenský prostor. Žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Sněmovna zahájila jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Opozice si před zahájením schůze stěžovala na porušení dohody o střídání řečníků z minulého týdne. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá odmítla, že by koalice tento slib porušila.
6: To jestli to jedná proběhlo ve čtvrtek klidně a důstojně, si můžete každý pustit na ranním zasedání a na zasedání, které potom probíhalo večer. Myslím si, že tam je zcela jasné, kdo ty dohody nedodržel a prostě myslím si, že je skutečně na čase, aby si opozice uvědomila, že velkorysost a nějaký nadhled není blbost.
4: Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Hlasování tehdy proběhlo 20 den poté, co kabinet získal důvěru. České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii scházet obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali Václav Sejk a Martin Čubert.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes by mělo většinou zůstat slunečno, zítra ráno opět čekejte výjimečně mlhy. Jinak ale také zítra čekáme jasno nebo polojasno a zítřejší teploty 20 až 24 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Lepší zprávy hlásí z hradecké dálnice.
7: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy na 39. kilometru po vážné dopravní nehodě opět průjezdná. Kolona se pomalu rozjíždí. Dopravní nehoda se stala na dálnici D1 ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. Havarovala tady dodávka s osobním autem. Do kolony se zpomaly na 42. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: 4 minuty po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Dnes je prosím pěkně 29. což znamená dvě věci. Za prvé, Michal má svátek, takže
0: ty jsi na to zapomněla. Michal, já jsem na to zapomněla.
1: Tvůj kluk má svátek.
0: Ale my to u nás moc neslavíme, teda, jako, ne, nebo nemáme to tak, že, nebo jako musím říct, že když jsem byla malá.
1: Ty to už nevymluvíš teďko.
0: Ne. Takhle, já jsem jenom chtěla říct, že když jsem ještě žila u našich, tak se každý svátek hrozně dodržoval, jo. Prostě vždycky, když byl svátek, museli být chlebíčky, všichni se sešli, byla to velká paráda. Je fakt, že teď prostě jak jsem velká.
1: Tak jste veselka.
0: Tak je ze mě selka a nějak to nestačím sledovat, takže můj kluk má dneska svátek.
1: Ne, no, vidíš, tak přejeme všechno nejlepší, to si vyžehli doma, jak chceš potom.
0: No nic, koupím chlebíčky po cestě a má rád indiány, no. Tak dostane...
1: Jo, dostane indiány.
0: Dostane prostě
1: inčučunu.
0: Ne, tak jako co máš dát jako
1: hoď
0: dárek?
1: Hoď tomu aspoň jednu šoči.
0: No to ne!
1: Tak kleky Petru, no.
0: Ne, je fakt, že jako co máš vymýšlet k svátku jako dárek, že jo? Za chvilku jsou Vánoce, se prostě zase vyčerpáš.
1: No, takže... to si to vůbec dovoluje mít svoje jméno v kalendáři,
0: no,
1: jo?
0: Tak já...
1: a druhá věc, jsem chtěl říct, dneska je Mezinárodní den srdce.
0: Srdce.
1: No, to s tím trošku souvisí.
0: To s tím trošku souvisí, já si s tím asi nějak porodím.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Kopence jedna proplácí účtenky a proplácí je každý všední den. A co se stane v následujících minutách je jasný.
1: Pokusíme se jednomu nebo jedné z vás zavolat a proplatit účtenku, kterou jste poslali sem k nám na Frekvenci 1.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: No a právě teď se pokoušíme dovolat další autorce, majitelce účtenky, kterou nám poslala. Zavoláme Zuzce, nebo zkoušíme se dovolat Zuzce z Horního Adršpachu. Tak doufáme, že se nám nestratila někde ve skalách a bude na telefonu, protože částka, kterou bychom jí chtěli proplatit, není úplně marná.
4: Haló?
1: Dobrý den, Zuzko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No samozřejmě.
4: Opravdu.
1: No jasně.
4: Ježíš. Takhle. Ježíš, to mám radost.
1: Už jste měla trošku na mále, jo? Už to
4: no,
1: zvonilo dlouho.
4: No já jsem se převlíkala do plavek. Jo. Tak jsem nechtěla.
1: Vy jste se převlíkala do plavek.
4: No jasně.
1: Ono je krásně
4: dnes.
1: Jo, a vy máte vyhřejvaný. Vy máte čerpadlo.
4: No nemám vyhřejvaný, ale já jsem takový blázen. Já chodím do sauny, takže mě to nevadí.
1: Ježíš,
4: já prostě ta studená voda není tak hrozná.
1: No vidíte,
4: pro mě.
1: Tak,
4: já se odtužuju.
1: Tak než se ošplejchnete, tak vám rádi proplatíme účtenku. Za co pak jste utrácela?
4: To jste zlatý, no já jsem jich posílala, pořád to zkouším strašně moc, ale tak, to pak teď nevím.
1: Tak já vám řeknu, kterou jsme tady dneska vylosovali, tak je to ta za pohonné hmoty a je to v hodnotě
4: super.
1: 1249 korun.
4: Ježišmarja, vy jste moc hodný, děkuju, tu synku posílám, mám vás všechny moc ráda, jste suproví.
1: My vás taky.
4: Hrozně máte příjemný hlasy všichni, já vás poslouchám, ráno stávám. Večer, než usnu, teď na zahradě, pořád vás poslouchám.
1: Ježišmarja, a doufám, že máte vodotěsný sluchátka, když jdete do bazénu.
4: Já vůbec neposlouchám sluchátka, jako to. No. Já zase víte, co s ní, měla jsem ouško bolavý tyto dva roky, jo, takže já si na uši dávám bacha, tak to ne, sluchátka ne.
1: Dobře.
4: Ale jako prostě na to nahlás, teď taky poslouchám.
1: Tak jo.
4: Teda to je super, tak to mám radost.
1: Tak se hezky...
4: to vyplatilo.
1: No to je samozřejmě, že se to vyplácí posílat nám účtenky. Tak si to užijte.
4: No to taky.
1: Hezky
4: děkuju,
1: se okoupejte a mějte se krásně, naslyšenou.

0: Posloucháte Frekvenci 1 v úterý odpoledne. Dobrý den.
1: Tak dneska je taky takový velice zajímavý mezinárodní den.
0: Ano.
1: Je to mezinárodní den osvěty o potravinových ztrátách. Jo. Mělo by to vlastně...
0: Jako kolik toho vyhodíme?
1: Přesně tak. Kolik lidí vlastně vyhazují jídla?
0: Já to tak nerad dělám.
1: No, musím na sebe přiznat, že... Ani ne tak na sebe, jako na mýho kluka, který má dneska svátek.
0: Všechno nejlepší, Míšo.
1: My jsme prostě z počátku našeho soužití vlastně strašně moc jídla vyhodili. Protože jsme prostě furt kupovali jakoby do zásoby, ale nestíhali jsme to ve dvou lidech sníst, nebo jsme vždycky předpokládali, že přijde návštěva, ta nepřišla, že jo. Teď hlavně jsi celý den v práci, že jo, přesně v 11 odjíždím, nebo třeba v 10 vracím se večer. To nemáš šanci prostě pojmout plnou ledničku, prostě nemůžeš sníst.
0: A to mi připomíná písničku od Moniky Načevy Udržuji ledničku plnou.
1: Myslíš, že tady máme, počkej, já se podívám. No a nakonec jsme teda došli k tomu, že nebudeme dělat takhle velký nákupy, tak jsme se jako v tom zamysleli. A začali jsme prostě o každém nákupu přemýšlet prostě, dobře, máme před sebou 5 pracovních dnů, mezi tím si dojdeme možná 2-3x k Vietnamci koupit rohlíky, ale není třeba si nakoupit třeba 22 sejra, že jo? Prostě,
0: no jasně, víš, a tak sejra zrovna jako takový ty trvanlivý teď ti vydrží, že jo?
1: No.
0: Ale pokud byste třeba jedli, a já nevím, jako jak na tom jste s tím, kdybyste jedli uzeniny a podobné věci, tak máte dvě možnosti. Buď si to koupit v plastovém obalu, což já teda nesnáším.
1: Fakt? Jako, že to neděláš?
0: No, jako občas není zbytí, že jo? A nebo radši zajít někam k pultu do řeznictví a koupit si to jako do toho papíru. Ale to potom musíš rychle sníst, protože jinak to musíš vyhodit.
1: No, jinak to
0: jinak to ohrozí na zdraví,
1: no,
0: že jo?
1: No právě, ani tomu se by to nedáš, že jo? No. To je slaný. To...
0: On by si dal, ale...
1: No, jak hlavně se ho neptejte.
0: Jasně.
1: No ale tak jsem si jako říkala... Že bychom se možná našich posluchačů mohli zeptat, jestli řeší dobu trvanlivosti. Ono teda samozřejmě je rozdíl mezi tou spotřební dobou
0: a minimální trvanlivost.
1: No. Protože já třeba se přiznám, že to jako, ne, že bych to neřešila, ale vlastně jakmile je to nějaký produkt a je tam třeba spotřebujte do, tak já to prostě odevřu a když je to dobrý, jak to s ním?
0: Jo, takhle.
1: No, jakože se toho nebojím a když je to třeba, nevím, tak samozřejmě, kdyby to bylo 2 roky, tak si to asi rozmyslím, že jo. Ale jako třeba 2 měsíce.
0: Že ono tě to pozdraví, že jo, většinou.
1: Třeba i jogurt, mám problém prostě s ní třeba trošku starší jogurt.
0: Ne, tak ale jogurt to je kysaný výrobek, tam si myslím, jakože je to v pohodě, no. A třeba to bude trošku rychlejší.
1: A občas je dobrý se trošku vyprázdnit, no, že jo. Jogurt to dělají cíleně, že jo, klistýry a podobně.
0: Ještě za to platí.
1: Ještě za to platí.
0: To stačí nechat projít jogurt. Vidíte, kolik jsme vám teď ušetřili peněz a starosti?
1: Tej, rychlá jogo byla. Takže otázka je úplně na snadě prostě. Jak to řešíte? Vyhazujete okamžitě výrobek, který je po době spotřeby, anebo to jíte?
0: No prostě jako plítváte jídlem nebo neplítváte.
1: Ano, dobře, takhle se můžeme taky
0: zeptat. Pojďte nám napsat na Instagram. Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky na číslo 736-300-444.
0: Případně můžete napsat na Facebook.
1: A nebo můžete namluvit hlasovou zprávu do naší aplikace.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali ty

0: hudobne se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Přátelé, informace o počasí už za malou chvilku. Tady na frekvenci 1 Dáša se dostane ke slovu.
1: Ano, Dáša je připravena, Dáša nám řekne, že zítra bude tak, jak bude.
0: Ano, já myslím, že je důležitý vědět, jak bude, aby se vám třeba nestalo, jako se to mně stalo nedávno, někdy minulý týden, kdy jsem prostě viděla v aplikaci, že má být 21 stupňů a přijela jsem do Prahy, bylo 17.
1: No, vidíte.
0: Že aplikace prostě lžou. Někdy lžou.
1: No, ale pozor, já třeba kolikrát jako lejek jak z konve, no. Já se podívám na telefon, tam svítí sluníčko.
0: No. A věříš tomu, co je na tom?
1: Právě jasná pocitová teplota 25.
0: Tak já si ten deštník brát nebudu.
2: Comic Con Brno. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: a Junior, slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora zapojí všechny běžné, základní a střední školy. Policie prověřuje olovo ve vodě v oblasti Odolená voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude komentátor Martin Šmarc. Romana Navarová s ním po 18. hodině rozebere mimořádné jednání sněmovny o vyslovení nedůvěře vládě.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Velké problémy hlásí z D5-ky.
5: Dálnice D5 je po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 49. kilometru ve směru z Plzně na Prahu zcela uzavřena. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Poslední volný sjezd před nehodou je exit 62 Rokycany. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na středu. Ve středu kromě opalovacích krémů, slunečních brýlí budeme potřebovat v okolí Českomoravské

0: kde mají vyloženě produkty, které už jsou jako prošlý.
1: A nebo těsně před datem.
0: A nebo těsně před datem. No. A kupuješ to tam třeba za třetinovou cenu.
1: No právě, ale znám lidi, kteří do těch obchodů jezdí. Jenomže víš co, ono, když máš ten krám za rohem,
0: tak je to něco jiného.
1: A přijdeš tam odpoledne a mají tam jogurty, třeba, který mají trvanlivost do zítřka.
0: Jasně, jasně, no.
1: Tak prostě koupíš 5 jogurtů, rodina má k snídani, že jo, a je vystaráno. Ale jezdí tam já nejen z Kolína třeba, že jo, do Holešovic.
0: Ne, tak
1: pro 5 jogurtů.
0: Ale pozor, já si myslím, že jsou dostupnější ty obchody. Že už to není taky, že by byly třeba jenom v těch velkých městech, ale jsem si vědoma, že dokonce jedna síť takových obchodů, nechci to se nesmí, že jo, ale nemůžu si vzpomenout, nebo respektive můžu si vzpomenout, nechci to říct, ale taky jako, že už je to prostě dostupnější, že to koupíš fakt jako za jasně, lepší jasně, cenu. No. Sice to teda musíš sníst do hodiny, že jo, jinak to exploduje, ale...
1: Ne, a třeba tady Marta píše, že to, že co se týče těstovin, rýže a trvanlivých potravin, tak to neřeší. Že prostě, když jsou těstoviny třeba měsíc po datu, tak je klidně uvaří a je to v pohodě.
0: Jasně, no. To, že odpochodují z toho talíře, to přece vůbec nevadí.
1: Zpívají si u toho italské písně.

0: či to trvanlivosti potravin. Pojďme se podívat na úroveň zpěváků v Evropě. Já jsem se dočetl zajímavou věc. Debakly britských zpěváků na Eurovizi, na té soutěži, prý budou řešit poslanci ve sněmovně lordů.
1: Protože oni tam mají nějaký jako výrazný debakly, jo?
0: No, prostě se to jako úplně nepovedlo, no, na té Eurovizi. Mm. Ono vůbec v té Británii je teď takový divoký. Jako poslanci nemají nic jiného na práci, než aby řešili falešný zpívání. Jedna britská vesnice si odhlasovala odchod z Velké Británie. Tam jsou jako, to je neuvěřitelný, jako jeden ostrůvek a co se tam všechno může
1: udělat. Mě by jenom zajímalo, jak to teda, dobře, budou to řešit, evidentně no. Se teda nad tím nějak zamyslej, budou hledat důvody, proč no. To těm zpěvákům tak nespívá, no. Ale jak to budou jako sankcionovat?
0: Já myslím, že jí překlepnou nějaký dotace, aby se naučili.
1: Aby se naučili, normálně učitelku zpěvu. Ne, mě to přijde padlý na hlavu.
0: Je to šílený. A teď si představte, co by naši poslanci jako třeba takhle mohli řešit. Když se třeba by řešili taky jako zpěv některých českých zpěváků a zpěvaček. Oni sami chudáci neumějí zpívat, že jo?
1: Některý neumějí ani mluvit.

0: Já si vzpomínám na jednoho, když vyhrál volby, tak křičel něco italsky, že jo, na, po vzoru nějaký italský písně, nějaký to Sara Perchettiamo, že jo.
1: Aha.
0: No. A potom, když šel na nějakou túru na kopec, tak taky něco řval, že jo. Nothing's gonna stop us. To by měli řešit.
1: No, no.
0: Ale tomu už bych žádný dotace nepřiklepával teda.
1: Ty ne, jiný jo.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1 a my si dneska, přátelé, povídáme o plýtvání a ptáme se vás, jestli řešíte, když je třeba nějaká potravina už prošla, samozřejmě záleží, na jakou potravinu narazíte, ale jestli jako úzkostlivě věci vyhazujete nebo dáváte slepicím, anebo je prostě normálně požijete.
1: No, takhle, Pavel tady píše, že třeba 14 dní starý točeňák by si nedal, ale co se týče trvanlivých potravin, které jsou po datu, který je vyražený na plechovce nebo na obalu, takže u nich strach nemá. Já jsem v souvislosti s tímhle chtěl říct, že samozřejmě některé tady ty potraviny, které hrozejí tím, že už tam bude nějaká ta expiračka a tak, tak se dost často dostávají do takzvaných potravinových bank.
0: Máš pravdu, teď tady na to koukám. No, potravinové banky.
1: A potravinové banky jsou velmi užitečné instituce, protože bohužel někteří z nás, a může se to stát komukoliv, kdykoliv, prostě se dostali do nějaké složité sociální situace, takže tam vlastně třeba dostanou jako nějaký těstoviny,
0: jasně,
1: aby si uvařili konzervu
0: prostě
1: s rajčatama a tak dále.
0: Jo, to je praktický. A líbí se mi i taková ta akce, já si teď nespomínám, jak se to jmenuje, ty si to asi vybavíš.
1: Přijdeš
0: do toho obchodu a vlastně
1: den potravinových sbírek nebo něco takového.
0: Jakoby nakoupíš vlastně těm lidem, co potřebují.
1: Oni právě jako chtějí ty trvanlivý věci, aby se to mohlo potom nějakým tím distribučním řetězem jakoby bez problémů dostat k těm cílovým.
0: A dej ti vyloženě seznam věcí, které potřebujou, a já třeba jdu a teď jakoby mám najednou prostě pocit, protože já třeba osobně nemám moc rád, když mě někdo zastaví a chce, abych přispěla na nějakou sbírku. Jo.
1: No.
0: Ta první prostě jsem v tomhle dost nedůvěřivá. Prostě když mě zastaví nějaká holka, která sice hezky vypadá, ale jako, jak vám můžu věřit, že vám to
1: Složte se mi na iPhone.
0: No. Teď vyšla 18.
1: Já chci tu skládačku.
0: Ne, a tohle mi přijde jako fajn, že prostě opravdu koupíš ty potraviny a jako pochybuju, že by ty lidi si takovýhle množství věcí nechávali. To opravdu jde mezi ty potřebný, takže
1: no, jasně,
0: jako
1: jasně.
0: Klobouk dolů, že vůbec něco takového máme
1: a funguje. Já tomuhle fandím, stejně tak se mi třeba líbí, když doma vyřadíte, a ono to s tím vlastně jako svým způsobem souvisí, když vyřadíš nějaký oblečení, které už nenosíš, tak jsou ty kontejnery, které jdou třeba do klokánků nebo do nějakých právě taky bank, kde se to přerozděluje třeba právě maminkám od dětí a tak dále. Takže vlastně je dobré ty věci, nejenom potraviny, jakoby poslat do dalšího kola.
0: Jo, to je prostě fajn.
1: Buďme na sebe hodní.
0: A to jsme, já si myslím. No. Že lidi jsou jako v jádru strašně hodní.
1: Akorát
0: a to je dobře.
1: To poslední dobou dávají čím dál tím míň najevo.
0: Nech to.
2: Comic Con Brno a Junior. 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: 16. hodina. To znamená, že bude prostě, že budou 4 odpoledne.
1: Ještě dvakrát to řekni, ať se to rýmuje.
0: No a po 16. hodině je samozřejmě muzika, tak si pojďme říct, co že zahrajeme.
1: Třeba Spice Girls. Nebo Duran Duran. Nebo Láske Čau. A nebo Zprávy s Luckou už za chvíli.
2: Když už se nevejdete do... Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A Lucka Šmídová ve studiu. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Základní škola v Újezdu nad Lese začne fungovat ve středu. Na Česko se žene silný vítr. D5 je po nehodě směrem na Prahu uzavřena. Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy začne fungovat ve středu. Po dnešní schůzce zástupců pražské hygienické stanice, školy a radnice, to řekl starosta. Školáci mají od minulého týdne ředitelské volno. Po pondělním obědě ze školní jídelny, která podávala pokrm s prošlými vejci, onemocnilo přes 360 lidí. Zhruba u 20 z nich laboratoř potvrdila infekci salmonelózou. Nejméně 50 lidí hospitalizovali. Česko zasáhne silný vítr. Evropou k nám v těchto dnech proudí teplý vzduch od jihu. Během středy toto proudění výrazně zesílí. Především v severních pohraničních horách se proto očekávají silné nárazy větru. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Frýdlansko. Meteorologové doporučují dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel, případně omezit túry na hřebeny hor. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu až na 3 roky provozu. Více řekl mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
5: Rozšíření proběhlo ve 2 krocích. Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže. Udělali jsme tak důležitý krok proto, abychom stávající 2leté zásoby mohli rozšířit minimálně o další rok, tedy na 3 roky.
4: Orlické hory zažijí zítra velké hasičské cvičení. Náročná akce bude komplikovat dopravu na spojnici mezi Rokytnicí a Bortošovicemi v Orlických horách.
6: Nadregionálního a dokonce mezinárodního taktického cvičení v lesním porostu v okolí tvrze Hanička v chráněné krajinné oblasti Orlické hory v těžko dostupném terénu bez blízkého zdroje vody se zúčastní na 200 zasahujících profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů a záchranářů. Kvůli pohybu velkého množství hasičské techniky, včetně vrtulníků pro letecké hašení, bude pro minimalizování rizika úrazů civilů celá oblast pro veřejnost zítra úplně zavřená. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: České hokejistky čeká v tomto týdnu druhý přípravný turnaj před mistrovstvím světa v Dánsku. Na druhé akci seriálu Eurohockey Tour se postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. Na severu Evropy se pokusí vylepšit srpnovou bilanci, kdy skončili s 1 výhrou poslední.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: Dnes má většinou zůstat slunečno, zítra ráno pak opět čekejte výjimečně mlhy. Jinak ale také zítra čekáme jasno nebo polojasno a teploty jako dnes 20 až 24 stupňů.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Velké problémy čekejte na 49. kilometru D5.
8: Dálnice D5 ve směru na Prahu je po vážné dopravní nehodě na 2 nákladních vozidel stále uzavřena. Na místě probíhají záchranné práce. Poslední volný sjezd je exit 62 Rokycany. Bouralo se na příjezdu do Brna po dálnici D2. Na 7. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Čekejte zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A také po zprávách po 16. hodině pokračuje odpolední vysílání Frekvence 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem. 16. hodina je za námi, vy posloucháte Rádio Frekvence 1. Mně vlastně dochází, dneska už je 29.
1: Ano.
4: Takže už vlastně pomalu, ale jistě končí první měsíc školního roku.
1: No vidíte, děti už jenom 9 měsíců a zase budou prázdniny.
4: No a zrovna na mě vyskočilo, hele, teď měli svátek, že jo, 28. volno, prodloužený víkend a teď na mě vyskočil článek, prostě čeká vás neuvěřitelně dlouhé volno, školáci. Oni mají podzimní prázdniny v říjnu, jo?
1: Ano, oni mají podzimní prázdniny a potom taky ty vánoční prázdniny jsou zase jako víc než dvoutýdenní, pokud se nemýlím. Ne?
0: Jo, jo, no, jsou nějaký opravdu dlouhý, že jo, letos jim to nějak pěkně vyšlo.
1: A oni tam k tomu mají ještě nějaký ředitelský volna,
0: no,
1: že jo,
0: já
1: oni
0: si
1: jsou
0: totiž...
1: v podstatě víc doma než ve škole.
0: Ne, my vám to vůbec nezávidíme, jako já jsem teď byla s kamarádkou, jak jsem vyprávěla před pár týdny, nebo před týdnem, nevím, jak to je dlouho, byla jsem na tom kurzu líčení, tak jsem tam byla ještě se svojí spolužačkou, která se věnuje tomu učitelství, no, no. Je to, že je v té praxi třeba 20 let.
1: A ta se nenalíčí, protože se jí klepou ruce.
0: No, jako, hele, no, hlavně se moc nelíčí, říkala, že to ani úplně není nutný, protože ty děti to se jí neocení, ale říkala jednu zajímavou věc, má prvňáky a říká, hele, ty děti prostě jsou úplně jiný, než byly třeba před 5 lety.
1: Ty a děti, logický.
0: No, ale je to v tom chování. Říká, oni prostě nemají naučený základní věci, jako třeba pozdravit, poděkovat, nebo takový ty jako takový ty způsoby chování v té třídě nebo v tom kolektivu, že to prostě nějak jako neovládají. Jak kdyby prostě vypustili do první třídy tam k ní nějaký jako děti.
1: Jako skupinu a sociálu. No.
0: Ne, jak, určitě ne všechny, ale říkala, že tam teda jako v tom svým v té svý třídě má opravdu některý jako takový experty, že má kolikrát pocit, že by nejradši zavolala těm rodičům, ať si pro ně přijdou.
1: No, to je jako nezávidím jim to a vlastně jako přemýšlím, kam se vlastně, protože ono se to pořád vyvíjí. Ono to vlastně jako bylo už takový jako neutěšený možná ještě před pár lety, když no. Tak nás opravte nějací učitelé nebo učitelky.
0: No bylo, jako tak já to vím.
1: Ale teď to vlastně jako jde ještě dál a vlastně jakoby z člověka společenského se stává člověk individualistický. No,
0: no. Spíš takový asociál trošku, no, jak no. Jsou všichni pořád prostě zakoukaný do tý, tady do té placky, že jo, no. Asi se odříznou od toho světa a když ty rodiče opravdu nezakročí a nebudou je nutit do toho kontaktu s ostatníma, tak...
1: A teď mi řekni, jak my dva to vyřešíme.
0: No my to nevyřešíme. Takhle, jenom jsme vám chtěli říct, že víme, že to nemáte lehký.
1: Ano, gratulujeme.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: nás tří.
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko, tohle je jejich čas.
2: Ano, cože, rubrika, kterou vám právě teď nabízíme, otázka, odpověď, tak jakáže ta otázka padla dnes?
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: Vždycky mě zajímalo, proč se říká za 5 minut 12, když je 5 minut před 12, pořád ještě 11 hodin 55 minut, není to tedy trochu matematicky nepřesné, Karel 59 Uherské Hradiště. Ono spíš jako bych tu otázku položil tak, proč se říká za 5 minut 12 jako nějakou hrozbu, že zrovna těch 12 by bylo něco jako hroznýho, no.
5: No, že tak si lidi, že ten čas oni ohraničovali těma 12, jako tu 12, pak už zase byla jedna.
4: No, je za 5 minut 1, to znamená
5: no, tak si říkáš ještě dobrý.
4: Takže, za 5 minut 12. Pak je 5 minut po 12, to ještě pojde. Pak je akademická
5: hodinka,
4: takže to je 12.20 a pak je dám si 20. Takže ve 12.40 jakoby vlastně to odezdáš. Ve 12.40 bys to měl doručit, když jsi někdy měl ve 12, tak 12.40 je ideální.
5: Pak se říká hoďka sem, hoďka tam.
4: Hoďka sem, hoďka tam, to už je 13.40. A pak se říká třeba ve Španělsku se říká maňána, že to říkáš zítra. No. Jako no. Takže vlastně, když má něco být jako ve 12, tak stačí, když to bude zítra ve 13.40.
5: Jo, super.
4: Myslím, že to je.
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte rádio.
1: Ano, to je naše nová znělka.
0: Frekvence jedna. Ne, tak ještě jednou, prosím vás. Posloucháte frekvenci jedna, abyste věděli. Není to žádný jiný rádio. A budeme se teď věnovat něčemu zajímavému.
1: Ano, zajímavým. Spíš něčemu možná pro někoho děsivýmu. Mně přišla před nedávnem zpráva.
0: Že my děsíme od samého začátku
1: týhle moje hodiny. Žena byla s kamarádkou v nějakém domě s dekoracema. A víte, čeho mi přišla plná fotka? Vánočních dekorací.
0: No, já mám...
1: Je to tady, přátelé.
0: Já si myslím, že všichni, kdo poslouchají frekvenci jedna pravidelně a v základu naší odpolední zhovor, tak moc dobře vědí, že tvoje žena má trochu úchylku, jo?
1: No trochu. Trochu.
0: Dobře, tak jinak. Tvoje žena má úchylku.
1: Ona je úplně mimo.
0: Ty nebudeš vždycky Vánoce.
1: Ne, naopak, u nás už jsou skici, divné 3D model, jak to bude vypadat. A pozor, blíží se chvíle, kdy půjdu na půdu a zase to všechno sundám. Tomu domu se tak uleví.
0: Tak necháme si to vyprávět, protože to nebude dlouho trvat.
1: No samozřejmě, jo? Samozřejmě.
0: Tak zdravíme tvoji ženu. Myslím, že jsi bez večeře.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl.

0: Před námi jsou pulové zprávy a tyhle pulové zprávy jsou vždycky takovou předzvěstí soutěže, na kterou vy čekáte.
1: V podstatě tyhle zprávy nikdo neposlouchá, protože už držíte v ruce telefon.
0: Přesně, takže když tam budete moderátor říkat úplný bláboli.
1: Přesně tak. Víte co, až skončí zprávy, tak zavolejte a můžete vyhrát peníze.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Tak co, Vojto, dáme si ty zprávy.
1: A rychle.
5: Dobře, nebudu zdržovat.
1: No, právě.
5: Volební letáky přímo ovlivňují rozhodování 2 z 5 voličů, zjistil to průzkum. Do schránky se dostává 83% domácností v České republice a 3/4 lidí si je alespoň občas přečtou. Úřady v Česku letos evidují 31 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Potvrzené jsou 4 případy. Výrobci informovali o stahování kojenecké výživy loni v prosinci. České úřady ale veřejnost varovaly o měsíce později. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude komentátor Martin Šmarc. Romana Navarová s ním po 18. hodině rozebere mimořádné jednání sněmovny o vyslovení nedůvěře vládě.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Neprůjezdná je plzeňská dálnice.
6: Dálnice D5 ve směru na Prahu je po dopravní nehodě 2 nákladních vozidel stále uzavřena. Poslední volný sjezd je exit 62 Rokycany. Půl hodiny se zdržíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 kolona vozidel po pojíždí od 12. kilometru až do dopravního omezení na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Poslední slovo budeme hrát už za malou chvíli. Číslo sem k nám do studia je jasné.
0: 257 409 99. Držíme pěstí, abyste se dovolali, hlavně abyste se trefili.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak s kým pak dneska máme tu čest? Dobrý den.
2: Haló, slyšíte?
0: No, my vás slyšíme, jak pak se jmenujete?
2: Michal, Praha.
0: Michale z Prahy, dobrý den. Máme pro vás 20 tisíc, když uhodnete poslední slovo ve větě kluků z Čechomoru. Jdeme na to?
2: Jdeme.
0: Tak věta zní takto.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Typujte.
2: Prodlužka.
0: Prodlužka.
2: Ano, prodlužka.
0: Tak zkusíme prodlužku.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Bohužel to není to slovo. No, tak
2: nic, přidáme.
0: Děkujeme za tip, přidáváme teď. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Zítra ráno u Lubky a Míry. 20,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: A
1: neb, řekněte to za celebritu.

0: Dilema, dilema tu, respektive bude to o tomto dilema. Jestli pergola nebo zimní zahrada a taky o tom, jestli lze pergolu dodatečně zasklít.
1: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aleši, já zdravím.
1: Vy děláte doslova na míru jak zimní zahrady, tak i samozřejmě pergoly. Teď mě napadá, jaký rozdíl mezi pergolou a zimní zahradou? A dokonce mám pocit, že lidi si představují pod pergolama úplně něco jiného.
2: No, přesně tak, dřív byly pergoly brány jako nějaká dřevěná konstrukce, jako rošt někde u domu, že jo, kde si jako vysedl a měl si nějaký trošku zastínění přes ty vlastně fošny. Dneska pergola už je jakoby klasická konstrukce, která už je zasklená minimálně nějakou střechou, buď nějakým sklem nebo polikarbonátem nebo třeba i plechem. Ale zimní zahrada ta už je braná, že je celo zasklená.
1: A samozřejmě má jiné využití než pergola klasická. Tak. Přichází zájemci s tím, že už vědí, co chtějí?
2: Většinou ano, většinou už ví, jestli chtějí pergolu nebo zimní zahradu, garážové stání a tak dále.
1: Jak jste na tom třeba se servisem? Co když po záruční době budu mít problém?
2: Všechno si schováváme, všechno máme systému a v papírech, máme pozáruční servis, není problém, když někdo rozbije sklo. Po x letech, třeba sekačkou, co se občas stane, tak jim ho dokážeme vyměnit a servis je prakticky na všechno, i na ty profily.
1: Nejoblíbenější rozměr zimní zahrady?
2: No, u nás to je takový 6x4 metrů, protože je to takový rozměr, kam už si dáte ty židle, stoly, nějaký věci třeba, nějaký doplňky, třeba bířivku nebo sauničku, nebo nějaký další gaučík, takže 6x4 metry je taky nejoblíbenější rozměr.
1: Jak se na to díváte z pozice ornitologů? Nemáte strach, že vám do toho budou narážet ptáci?
2: A taky se to děje. Taky se to děje a zákazníci se nás na to ptají a už máme zkušenost, jsou teď speciální samolepky, které my moc nevnímáme na tom skle, jsou to opravdu taky průhledné samolepky, různý motivy, které když na to nalepíte, tak vlastně ty ptáci už to vidí z dálky a už ten problém je vyřešený, takže se nemusíte bát.
1: U těch zimních zahrad je jasný, ty jsou samozřejmě vždycky zasklený, ale stane se, že třeba někdo chce pergolu a potom zjistí, že by ji chtěl zase zasklít?
2: To se nám stává velmi často, uděláme pergolu a za 14 dní nám vlastně mluví zákazníci, že by to chtěli zasklít a můžeme to udělat za 14 dní, za rok, za tak dlouho budou chtít, protože se to dá připravit tak, aby se do budoucna dalo zasklít nebo zastínit.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost CR Sklo, její zakladatel, pan Jaroslav Dvořák. Děkuji, na shledanou.
2: Děkuji, na shledanou.

0: Každý všední den host na Frekvenci 1 v ranním vysílání s Lubkou a Smírou nechyběl samozřejmě i dneska, padlo spousta otázek, celý ten rozhovor na našem webu. A kdože to byl vlastně hostem u Lubky Smírou?
1: Dnes to byli dva hosté, Kristýna Boková a Jan Koleník, herec a herečka, kteří přišli představit film Tango pro tři. No a jedna z těch otázek se týkala tančení v tom filmu. Jestli jsou ve filmu Tango pro tři taneční dabléři?
2: Nejsou! A na to jsme hrdí. Mm-hmm. Nejsou.
0: Nejsou.
2: Aj keď mali sme niekedy také myšlienky, že čo keby, ale nie sú tam. Ani nevieme, ako sa stalo, že skrátka to...
3: No, chtěli jsme si to zatancovat.
2: Jo.
3: Chtěli jsme, oba si myslím, že jsme to chtěli dát a dali jsme to.
4: A dali.
3: A ještě nevíme teda, jak to vypadá.
0: Půjdem do kina.
2: Žádno to ani nebylo třeba, ne?
3: Ale pocitově jsme to dali.
0: Počkej, oni to vystřihli.
3: No, to je taky možný, že všechny ty naše vrcholy, které se mi pocitovali, tam třeba vůbec nejsou, takže...
2: Jo.
5: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Muzika je připravená. Po 17. hodině ve Velkých hlavách zahrajeme spoustu skvělé muziky. A teď prozradíme, jaká že to bude.
1: Bude to třeba ta od Kim Appleby? Nebo od Roxette? A nebo Katy Perry? A zprávy už za chvíli.
2: Nová Toyota Yaris.
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš dnes ve sněmovně zopakoval, že nemá v plánu krást. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou příští 3 roky každý rok. No a zdržíte se tradičně na dálnici D1. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí nějakou činnost vykázat, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. Koná se krátce před obecními a senátními volbami. Babiš se zmínil i o nyní přerušeném stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo a je prý přesvědčen o tom, že soud vyhraje. Znovu odmítl možný střet zájmů kvůli skupině Agrofert a zopakoval, že nekrade a nemá to ani v plánu. Protože má celkem dost peněz. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl po dnešním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s nímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění.
5: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími 2 rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
4: Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Královéhradecká policie obvinila 35-letého muže z loupeže a vydírání. Před několika dny, když řidička osobního auta při sjezdu z dálnice D11 zastavila před kruhovým objezdem, ji přepadl. Ženu potom donutil z auta vystoupit a s vozidlem odjel. Útočník a oběť se ale neznali, řekla policejní mluvčí. Policie krátce po činu muže v kradeném autě zadržela. Útok se stal už před několika dny. České fotbalové reprezentace bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii scházet obránce Vladimír Coufal, ten má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Angličanům pak bude v Praze chybět levý bok Nico O'Reilly. Nominaci k utkání nově zveřejňuje dopoledne před jednotlivými duely na svém webu UEFA.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes v noci budou teploty kolem 12 až 7, při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia, ojediněle můžou přijít i přízemní mrazíky a bude jasno. Zítra bude teplý, místy ale větrný den, bude opět jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se může místy zatáhnout, pršet ale nemá, teploty pro zítřek 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 je hned několik míst, kde se zdržíte. To jedno je tady u Brna aktuálně, ve směru od Vyškova. Vyjedete do Koliny na 213. kilometru a popojížet v ní budete asi 20 minut až po 196. kilometr. Se zdržením počítejte taky u Prahy na dálnici D1 a to už od nějakého 30. kilometru. Tam necháte zhruba 10 minut. Aktuálně hustý provoz taky při cestě od Benešova k dálnici D1. Tam před D1 necháte taky asi 15 minut. No a na půl hodiny je potom kolona, která se vytvořila kvůli dopravní nehodě na dálnici D5 na 57. až 50. kilometru ve směru do Prahy. Tak šťastnou cestu a teď už vám společnost budou dělat velké hlavy.
6: My vždycky rádi přijdeme každý den v 17 velké hlavy.
0: A to je dobře, ahoj, protože my hýříme vtipem.
7: No to jo. Já mám informáciu a doufám, že jste to ještě nepočuli. Věděli jste, že jméno Jessica vymyslel Shakespeare pro svou hru Kupec Benátsky? Do té doby to jméno neexistovalo.
0: Zagespar, jo.
7: No, Jessica vymyslel.
6: No, tak přitom Jessica třeba Jessica Fletcherová.
0: Nebo Jessica Nováková, nebo Jessica Kučerová. Teď se to strašně používá, tak Jessica. No. Nepřijde vám to divný?
6: Já to mám jako druhý jméno, mně to nepřijde divný.
0: Jsi Tomáš Jessica Kučera. Tak co budeme dnes řešit, pánové?
7: To je Tomáš Jessica Kučerová. No, dneska si lehneme na záda.
0: Je to paráda, lehnout si na záda.
6: A víte, že do nemocnice nemáme nosit kytky, řekneme víc.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
7: A meniny má dneska kto?
0: Michal.
7: Michal. Koľko Michalov podľa vás žije približne v ČR?
0: 113 tisíc.
8: Takže počkej.
9: 200.
8: To jeden je ten Jany. Jo? Druhý je ten z té kouzelné školky. Třetí je ten můj soused.
9: Já myslím 200 tisíc třeba.
8: Vydrž, já to dopočítám.
7: No, je to 17. nejčastější jméno v České republice. 123 tisíc jich tu žije.
8: No, tak byste chvilku počkali, já bych vám je vymenoval.
0: Jako, za mě je to moc hezký jméno.
7: Je?
0: Víš, jako, že můžeš mu říkat zdrobněle Míšo, Mišáku.
9: Já koupaliště Michal na Sokolovsku. To byl kdysi důl a teď je to koupaliště.
0: Krásná louže, no.
7: A existují aj pranostiky na Michala a vy mi jednou doplníte do...
0: Ale je to s tím, jak píchal.
7: Do Rýmu. No. Dobře, tak já dám to druhou teda.
9: To je večera.
7: Svatý Michal všechno spolí, spíchal, spíchal. A pojď, mám ještě jednu. Nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde...
0: Jarem. Jarem.
8: Švarem.
0: Cvalem.
7: Cvalem.
8: No tak to píchání bylo lepší.
0: Říkalo ne, Michal, kolikrát spíchal.
9: Kozu píchal.
0: Jo, kozu.
9: Kozu píchal, koza mečela až do večera. To tam je, já tu knížku mám doma.
0: Já znám jenom hopsasa, koza nemá odsasa. Má ho jenom drobínek, co zakraje komínek.
9: No, to tak je. To jsme se učili. Velké hlavy. Jana a Mik.

0: Shape of You.
1: Lehneme si na záda.
2: Lehnout si na záda.
3: Je to paráda.
4: No na zádech to není špatný.
5: Velké hlavy.
1: Pozrite, ja chcem pochopiť jednu vec a vy mi pomôžete. Ja pracujem v ambulancii a tam som vypozoroval, že keď niekomu povieme, lehnete si na záda, tak každý druhý si ľahne na brucho.
4: Ne.
1: Počkej, ale keď povieme, tady si lehnete na lehátko, tak každý si automaticky lehne na záda. Jak to mám toto pobrať? Prečo keď niekomu konkrétne povieš, čo má urobiť, tak sa popletí.
3: Pretože
1: je ve
3: stresu.
1: Nepovieš, tak on automaticky
4: vie. Tak sú ve stresu ľudia. A jednak ti tam chodí nejaká divná klientela.
2: Takhle, já bych řekl, že to vysvětlí to, že jsi v ambulanci na psychiatrii.
1: Aha.
2: A tím se to všechno vysvětlí.
3: Já, hele, nevím, jako nevidím do té hlavy, ale taky se občas spletu. Třeba přijdu k zubaři a ona řekne, otevři pusu, že jo.
4: A ty? Můžeš na gindu, jo? Tak to, třeba opravdu.
3: Bez stresu.

0: Yorku, jmenuje se to Rockefeller Palace, tam jsem byl nahoře.
1: A hned naproti je, jak se to jmenuje?
0: Hned tam je baráku.
1: Hned ten ještě delší Empire State a tam jsem byla já.
0: Koukali jsme na velké hlavy, frekvence
2: 1. No, takže k věci, dosud to bylo zajímavé, ale Rockefeller se stal zrovna dneska jako tím strašně prachatým.
3: Ano, byl prvým miliardářem.
0: Řekni to česky.
3: Miliardárom a písal se rok 1916. Ty to už je dávno. Takže,
2: do tehdy byla miliarda jiný peníz než
1: 1916.
3: No právě, že to už je 109 rokov, alebo tak, 110. Ropný magnát John Davison Rockefeller bol inak hlboko veriaci človek, prísny abstinent a k tomu nefajčiar. A v živote mal dva veľké ciele. A to boli čo za ciele?
0: Deti
2: A zasadiť strom.
3: Nie. Prvá vec, zarobiť obrovské peniaze.
1: To sa mu povedlo.
3: A to druhé bolo...
2: Neutratiť je.
1: Darovať je.
3: To nebolo ono.
1: Ne, tak je rozmnožovať je.
3: S tým vekom to niečo malo spoločné.
1: Dožiť sa vysokého vieku.
3: Dožiť sa 100 rokov chcel. A viete, kedy on zomrel?
1: 82.
0: Já bych řekl 99,5.
3: Keď mal 97 rokov. Takže to druhé nesplnil.
0: Nesplnil.
1: No. Dobrý, no. Roky si prostě penězma nekoupíš.
0: Roky filery.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterie. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: Já si pamatuju ještě to, vy už neznáte, ale že byly návštěvní dny v nemocnici, jo. Bylo to vždycky ve středu a v neděli, musela si si vzít papuče a nosili se tam vždycky banány a kompoty. Nevím, kompoty. Proč jako všichni
1: nosili
0: nemocné, no to si musel vystát frontu. Ale my si teď budeme, nebo ne teď, ale za chvilku si budeme povídat o něčem jiným.
1: To byl nejlepší oslý můstek v rádiu, který jsem kdy zažil.
2: My se budeme povídat o návštěvách v nemocnici, ano. Ale zakázáno je nosit květiny.
3: Ale proč je to zakázané?
0: Dozvíte se. No? Frekvence

0: Proč bychom vám přísloví říkali napřímo, když vám ho můžeme říct cestou komplikovanou?
1: Velké hlavy, frekvence 1.
0: A teď ho podle těch nápověd zkuste
2: doplnit,
3: poznat,
0: odhalit. I když to není nápověda, ono je jenom jinak řečeno.
4: V záujme zachovania vnútorného pokoja a harmonie istého obydlia je nutné držať hranice medzi sférou bezpečia a sférou veľkej túžby. Viete, o čom hovorím?
2: Co je doma, to sa počítá.
0: Ne, co je v domne, nejde.
2: Malej, ne.
5: Ja to, nechte mne to říct.
4: No.
5: Koupím si malej byt a budu si tam jen tak žít.
0: Co je to za přísloví?
2: Ale to je přísloví.
5: Jo,
4: dáme písničku.
0: Tak Mikeš...
5: Dobré ráno.
0: Mikeš je od vady pozadu nebo od
5: sídavce. Ale na písničku by se to...
2: On zase nedává pozor.
4: Ale... Jana vystřelila, že by to věděla, ale Tomáš to odhalil. Co je v domě, není pro mě.
2: No jasně.
4: To je správně.
5: Taková písnička neexistuje.
1: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Jiří Strach, to je ten, co režíroval Anděl Páně a Anděl Páně 2 a taky spoustu dalších věcí na České televizi, má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Je starší režisér Strach alebo prvý odoslaný e-mail na světě?
3: Kolik může být?
2: 53.
4: Ty hele, neříkali jsme někde, že si to posílal nějaký ten ajťák, co to sám vymyslel, něco ten tu SMS-ku?
0: Strach je starší.
3: Já si teda taky myslím, že je starší.
2: Takže Strach 53 a prvý e-mail odoslal inženýr Tomlinson cez sieť ARPANET pred 55 rokmi. No, e-mail je starší než Strach.
3: Já se těším na Vánoce.
4: Ale víte, že bude Anděl Páně 3?
3: Bude jo.
4: No, jo, jo. Dokonce on to říkal tady u nás na frekvenci, když dělal rozhovor.
3: A teď nemají Bartošku?
4: Mají, oni si něco přetočili.
3: Aha.
4: On už jako to měl v hlavě a přetočil.
0: Pane Bože.
3: Já
0: to je úžasné.

0: Takhle, my milujeme hygienu, Bobák obzvlášť zubní pastu.
1: Ja chcem vedieť, doprčic, prečo doporučuje zubnú pastu len 9 z 10 lekárov? Čo je zač ten jeden blbec, čo sa mu furt niečo nepáči?
0: To bude slova.
2: To není zubař.
3: To je ginekolog. Mějte se krásně. Ať se daří, ahoj.
4: Dobrý dopadopi.
5: Tak. Když už se nevejdete do hodin, frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Ondra.
7: Já vám přeju hezký večer. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nic nedělá a musí vykázat nějakou činnost. Estonsko dnes uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem, který byl provedený na rozkaz ruských tajných služeb. Hostem presklubu bude už za chvíli komentátor Martin Šmarc. Romana Navarová s ním rozebere i mimořádné jednání sněmovny o vyslovení nedůvěře vládě.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude teplý, ale místy větrný den, bude jasno, v Čechách a večer už i na Moravě a ve Slezsku se začne zatahovat, pršet by ale nemělo. Nejvyšší teploty pro zítřek 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A jak to vypadá na silnicích, tak to nám řekne Martina.
8: Dálnice D5 je stále uzavřena na 49. kilometru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem Rokycany na kilometru 62. Dopravní nehoda se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu na 7. kilometru D2 na Brno. Počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. Dvě osobní auta se srazila v úseku dopravního omezení na 17. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc. A 20 minut naberete na D1 před Brnem od Vyškova od 216. kilometru post 96. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
9: Přeji vám všem klidný podvečer. Vítejte u dnešního presklubu. Jehož hostem měl být premiér Andrej Babiš. Vzhledem k tomu, že ve sněmovně probíhá mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, označil premiér Andrej Babiš za velký předvolební víkend celé dění. No a poděkoval za pozvání. Vystoupení trvalo hodinu a 50 minut. Opozici vyzval k tomu, aby, cituji, přestaňte tady o mě lhát, a zopakoval, že cituji, střet zájmu jsem vyřešil a tím, že převedl Agrofert do svěřenského fondu. Naším hostem v tuto chvíli je komentátor Martin Šmarc. Martine, vítejte.
10: Hezký večer.
9: Vy sledujete dění ve sněmovně, řekněte, co říkáte vystoupení premiéra, který tedy řekl, že krást nebude, že nikdy nekradl, nemá to zapotřebí, protože má celkem dost peněz.
10: Já myslím, že to jeho vystoupení nebylo vůbec racionální. Já už sleduji několik, možná i měsíců, kdy vlastně u premiéra Andreje Babiše narůstá určitá nervozita. On reaguje stále podráždění a je to proto, že nejenom, že se ukázalo, že ve střetu zájmu, což byl vlastně ten poslední důvod k tomu, aby opozice svolala tuto schůzi o vyslovení nedůvěry vládě, ale jemu se nedaří ani ostatní věci. Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šilně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí a neustálý spor se všemi ostatními ústavními institucemi, taková ta snaha o únos státu, je toho prostě hodně a myslím si, že premiér, když už se o tom hlasuje, tak vystoupit s nějakým zásadním projevem a pokusit se nějakým způsobem vrátit důvěru této vládě, nějaký obhájit, ale tohleto vystoupení teda podle mě bylo zcela iracionální.
9: Opozice na druhou stranu, Martine, ale nemá dost hlasů na svržení vlády, tak co může tedy tím děním úterním, středečním, uvidím, jak dlouho se celé hlasování protáhne, skutečně získat. Může třeba kabinet přimět přece nějakým ústupkům, nebo jde o nějakou demonstraci před voliči volbami, které se blíží?
10: Tak ano, blíží se volby a vláda samozřejmě opozice nahrála, ale to není z hlediska ústavy důležité. Z hlediska ústavy je důležité, že hlasování o důvěře vládě, pokud to nemá být tam sport, jako to předváděl svůj čas Jiří Paroubek, tak má dva zásadní hlavní důvody. Za prvé si vyvolává ve chvíli, kdy ta vláda se rozpadne a ztratí většinu a pak může klidně to hlasování vyvolat sama vláda nebo opozice. Prostě jde o to, že už vláda nemá většinu. To není tento případ. A druhý případ, a to je tento právě, když vláda má skutečně velice vážné problémy, když ztrácí důvěru občanů a ztrácí důvěru i vlastních voličů, tak v té chvíli parlament má uplatnit svoji kontrolní roli, protože pozor, poslanci tam nejsou jenom od toho, aby schválili zákony. Oni tam jsou také kvůli kontrole vlády. A pokud by v této situaci opozice mlčela a nic neřekla a nevolala to hlasování, by je měl, se může řada těch problémů probat, tak by prostě selhala ve své roli. To není tak, že prostě hlasování se vyvolává pouze, když vím, že vyhraju. To se vyvolá i ve chvíli, kdy vím, že tu většinu sice nemám a že vláda si ji udržela, ale prostě naplním svoji ústavní kontrolní roli. A jak jsem říkal, těch problémů má právě vláda strašně moc.
9: Na to bych navázala, jak pevná je podle vás, Martine, soudržnost ANO, SPD a motoristů? A existuje téma, kvůli kterému by se některý z těch koaličních poslanců mohl od vlády odklonit?
10: Teďko ještě ne. Ono jde o to, jaká pevnost to je. Ta mocenská pevnost, to znamená, ta snaha za každou cenu se ještě udržet u moci, ta trvá a tím pádem vláda nepochybně v tomto hlasování vydrží. Ale pak je to taková ta vnitřní, filozofická, politická, programová pevnost a ta tedy je zásadním způsobem rozklížena. A konec konců ukazují to i voliči těch vládních stran, pouze 53% voličů hnutí ANO podle průzkumu pro CNN Prima News o agentury STEM důvěřuje této vládě a pokud jde o motoristy a SPD, tak tam je to dokonce pod 50%. Z toho je vidět, že ty strany k sobě nepatří, jsou tam velké vnitřní rozpory a ta vláda ale samozřejmě je držena tím, že chce nějakým způsobem dovládnout, ale podle mě s blížícími se volbami budou tyto rozpory už pouze narůstat, nebudou se zmenšovat.
9: Když se podíváme zpět, tak vlastně k prvnímu pokusu o svržení této vlády, tedy přeloženo vyslovení nedůvěry, došlo vlastně krátce, myslím, že 20 dní, 20. ledna, kdy spor motoristů s prezidentem Petrem Pavlem kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí vlastně byl impulzem k prvnímu pokusu o svržení této vlády. Může se podobný konflikt stát stálým slabým místem koalice i teď, nebo téma Turek přece jen ustoupilo do pozadí?
10: No, téma Turek možná trochu ustoupilo, ale víme, že je tam velký spor mezi hnutím ANO a motoristy a premiér Andrej Babiš dvakrát v poslední době se ani v podstatě stěžoval. Jednou, že mu chodí hromada mailů, kde mu lidé píší, aby vzal ministerstvo životního prostředí motoristům a už předtím na mítingu se ptali lidé, co říká tomu, že se malé strany proti němu spojí. Člověk by čekal, že budeme mít o pěti koalici, protože tam ta otázka mířila. To nebyla záludná otázka od jeho příznivce. On místo toho řekl, no kdyby byl většinový systém, tak nemám motorista, nemám s nima problémy. Jo. Takže tam určitě ten spor zůstává. Pokud jde o to hlasování v únoru, tam se ještě nemohlo nic
9: Únoru, ano, nikoli v lednu,
10: v únoru to bylo vlastně 3 týdny poté, co vláda získala důvěru a tam se nemohlo nic udát. A ještě měla vysokou důvěru svých voličů, to ukazuje ten průzkum STEMu, tam byla ta důvěra voličů v tu vlastní vládu velice vysoká a teď je nízká, takže opozice skutečně by nedělala svoji práci, kdyby nevyvolala toto hlasování o důvěře. Nedůvěře, protože, jak říkám, nejde o to, aby vláda padla, ale aby se diskutovalo o tom, jaké má problémy a proč ztrácí důvěru.
9: Ta schůze, už jsme připomněli, se koná pouhých pár dnů před obecními a senátními volbami. Kolik a komu může takové načasování politicky prospět a komu naopak uškodit?
10: No, to je právě ono. Teď strašně bude záležet na tom, jak kdo bude vystupovat, jaké budou mít projevy a jak také ta témata z těch projevů dokáže dále dostat do veřejné debaty. A ten bude mít v těch volbách výhodu. Proto jsem říkal, že Andrej Babiš to měl spíše využít k obhajobě činů a kroku své vlády. Tato iracionální reakce vlastně ho připravila o tu výhodu, že jako premiér má širší možnost vystupovat než ostatní a mohl si nějakým způsobem obhajit tu práci, o tom prostě neudělal. A pokud naopak se podaří opozici tematizovat ty problémy vlády, konečně pomenovat konec konců v souznění s řadou voličů, jak vlastních, tak i některých vládních, tak prostě do těch voleb má výhodu. A to uvidíme. To uvidíme, až ta schůze bude končit, podle toho, jaké budou ohlasy, komu se lépe povedlo využít tuto příležitost, protože je naprostá pravda, že před volbami tohle je vlastně už součást kampaně.
9: Schodek rozpočtu, jedno z těch hlavních témat, o které jde. Motoristé, Martine, před volbami slibovali, že budou Andreje Babiše hlídat. Alexandr Vondra jim teď v jednom z rozhovorů, který jsem sledovala, vyčítá, že snížení schodku o 3 miliardy je jen velmi symbolické. Tak selhali motoristé ve své roli rozpočtových hlídačů, nebo přece jen těch pár měsíců, 8 měsíců ve vládě je příliš krátká doba na nějaké zásadní změny?
10: Problém s nimi je, že to není selhání, oni vědomě podvedli své voliče. Oni to museli vědět. Oni v té kampani říkali, že v žádném případě nepůjdou do vlády s ODS, kde by tento slib splnit samozřejmě mohli, že půjdou do vlády s ANO, ale v tom případě věděli, že dávají nesplnitelný slib, protože není možné vezmutí ANO k tomu, aby měl vyrovnané rozpočty. Bylo naprosto jasné, že ty dluhy po té, co ta minulá vláda šetřila, se začnou zase zvyšovat. To bylo evidentní, takže to byla lež v přímém přenosu a v tomto prostě motoristé nikoli selhali, ale své voliče přímo podvedli.
9: Takže podle vás rozhodně motoristé nemají dostatečně silnou vyjednávací pozici, aby mohli premiérovi diktovat nějaké rozpočtové podmínky, tak jak slibovali?
10: No, ani to neskusili, pokud je někdo od začátku vlastně říká, půjdu pouze s Babišem a poté teda, co se sestaví vláda, tak řekne, no a my po něm nebudeme nic kýp, že jsem příliš slabý, no tak jako tu si tu vyjednávací pozici svým způsobem ničí sám. A evidentně asi šlo motoristům o jiné věci, šlo jim o ty prebendy, o vládní úřady, o silná ministerstva. A nevyjednali si s Andrejem Babišem, že třeba budou mít slabší zastoupení, ale že jejich hlas bude slyšet ve chvíli, kdy se bude jednat o zásadním bodu jejich programu, a to je mířit k vyrovnaným rozpočtům. Takže oni vyměnili silnější rezorty a větší moc a ty modré majáčky za to, že úplně rezignovali na svůj program a podle mě vědomě podvedli své voliče, museli vědět, že jak to dopadne.
9: Další věc, která je ve hře, střet zájmu Andreje Babiše, i o tom budeme pokračovat v dnešním presklubu na Frekvenci 1, jímž hostem i nadále zůstává komentátor Martin Šmarc.
5: Frekvence 1, presklub. Romana Navarová a host.
9: Martine, vy už jste to zmínil v úvodu dnešního presklubu. Spor o střet zájmu Andreje Babiše se netýká jen domácí politiky, ale také možných finančních dopadů pro Českou republiku. Tak jak velká riziko představuje situace, kdy by Evropská komise některé dotace neproplatila a jejich náklady by nakonec nesl český stát?
10: No, bohužel to riziko je maximální, a to kvůli chování vlády. Já na to koukám velice rozčarovaně. Já bych čekal, že aspoň v této chvíli ta vláda zareaguje a prostě ty peníze zastaví, ale my spíše vidíme, že oni hledají důvody, jak je dále propácet, a já opravdu mám obavu, že oni je budou propácet i ve chvíli, kdy třeba bude už jasné, že Evropská unie neproplatí. Budou ty nároky poslat do Bruselu a pak prostě řeknou, my jsme ale tady splnili všechny zákonné podmínky a to je problém Bruselu, a ještě poštvou české občany proti Evropské unii. Třeba tak nedopadne nakonec, ale zatím tak vypadá. A ty kroky kabinetu jsou zatím naprosto nevěřitelné, jako by vůbec kabinet odmítal respektovat rozhodnutí Evropské komise, které je jasné. Komise řekla, není to uspokojivě vyřešeno, a než ještě vám dáme další instrukce, tak nic neplatíte, respektive platit to můžete, ale přesně jak jste řekla, za své. My to proplácet nebudeme v této chvíli.
9: Mm-hmm. Pojďme na další věc, která se také hodně probírá. Petr Macinka versus prezident Petr Pavel. Jak byste teď charakterizoval po těch posledních událostech, setkáních, vlastně návštěvě OSN, jejich vztah? Uklidněly se ty vztahy?
10: Tak měli jsme studenou občanskou válku, teď máme studený občanský mír. Dopadlo to dobře, já kvituji, že oba dva se zachovali velice seriózně. a že to, ta reprezentace v New Yorku na volném zasedání OSN neskončila nějakou ostudou. Na druhou stranu, to, co říkal v nedělní debatě na Primě Petr Macinka, nevypadalo příliš optimisticky do budoucna, protože on v podstatě řekl, že pokud jde o tu domácí politiku, tak z jeho pohledu tam nějakým způsobem ta válka bude trvat. Ale zatím važme si toho, že je klid, je to tedy ten studený mír a doufejme, že to nebude pokračovat, protože někomu to nesvědčí, nesvědčí to motoristům, kteří padají, nesvědčí to vládě, ale hlavně nesvědčí to České republice.
9: Mm-hmm. Tomio Okamura žádal snížení rozpočtu ministerstva obrany, zatímco vláda současně řeší závazky vůči NATO. Je to ještě nějaký běžný koaliční kompromis, nebo jak byste to hodnotil, tuhle situaci?
10: To je zvláštní, co? Jako, že vláda, teda strana, která má ve vládě ministerstvo obrany, tak žádá snížení rozpočtu. No to je právě z těch vážných rozporů, protože hnutí ANO přeci jen se zavázalo, že bude prozápadní, protiruské, bude pomáhat Ukrajině a v zásadě podobně se k tomu staví motoristé. A ta strana, která má ministerstvo obrany, kde se má toto vše realizovat, tak se staví proti. No, jak jinak to pomenovat, než tohle je prostě naprosto schizofrenní přístup.
9: Ještě závěrem pojďme tady k těm blížícím se volbám. Řekněte, do jaké míry zajímá regionálního voliče dění ve sněmovně a to, co se tam vlastně dnes a také zítra bude dít?
10: Tak ve většině obcí to nepochybně ty voliče až tak moc nezajímá, nebo pokud je to zajímá, tak to nemusí ovlivnit jejich volební chování. Ovlivní to volební chování pravděpodobně v Praze, kde Praha vždycky volí podle celostátní politiky, možná v Brně, méně už asi v Ostravě a uvidíme v dalších velkých městech. To, na co to ale může mít vliv, to jsou senátní volby. Mm. Protože senátní volby jsou celostátní volby a jsou dvoukolové a vlastně ukazují velice přesně, jaké rozložení sil těch hlavních táborů, protože tím, že je tam to druhé kolo, tak tam už se voliči rozhodou přesně podle toho, jsem na straně vlády, jsem na straně opozice. A tady právě tímto přístupem Andrej Babiš mohl oslabit výsledek hnutí ANO v těch senátních volbách, protože nevyužil tu šanci, aby obhájil svoji vládu. A je velmi pravděpodobné, že opozice bude aktivizovat své voliče a snažit se získat třeba i nevoliče k tomu, aby v tom druhém kole dali najevo, jak jsou nespokojeni s touto vládní sestavou. Do senátních voleb to patří, těch komunálních ne, ale ty senátní jsou v tomto smyslu celostátní.
9: Říká host dnešního presklubu, jsem velmi ráda, že naše pozvání přijal Martin Šmarc. Martine, děkuji, klidný podvečer.
10: Taky přeji hezký den.
9: No a další otázky bude klást zítra a pozítří můj kolega Jakub Weinlich, a to zítra předsedovi SPD Tomio Okamurovi a ve čtvrtek Vítu Rakušanovi. No a my jsme pozvali a pozvání zatím tedy přijal Andrej Babiš, premiér České republiky, příští týden 8. Tak buďte u toho po 18. hodině. Teď už Milan Bílek, klidný podvečer vám všem. A děkuji.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
5: Z každé

Hezký večer vám přeji, 20 minut po 18. hodině. Za námi je dnešní Press Club s datem 29. září a my spolu startujeme do jednou z těch posledních zářijových večerů. Počasí se vedlo, já doufám, že vy jste si užili to babí léto. No a já tady budu hodnotit ten dnešní den, možná ten hezký prodloužený víkend, který je za námi. Tak, posílám a Kulturn Back Time a teď It's My Life a jsou tu Bon Jovi. Hezký večer vám přeje, Milan Bílek.

0: Minutu po půl sedmé, dnes večer nás čeká velký fotbalový šlágr, už jsem to připomínal včera, právě dnes se v pražské Fortuna Areně odehraje zápas Česko-Anglie v rámci druhého kola elitní ligy a Liga národů UEFA. Tak jenom to provedeme, oba týmy, jak známo, vstoupili do nového ročníku soutěže porážkou, potřebují bodovat. Čeští reprezentanti pod vedením nového španělského trenéra Santiho Denny v sobotu podlehli Chorvatsku 1-2, zatímco Anglie taktovkou Tomase Tuchela doma nestačila na Španělsko a Anglie prohrála 2-3. Čili start dnes 20. hodina 45. minuta. Přes zprávy prostě u toho budeme tady na frekvenci 1. Za malou chvíli Mike and Mechanics, teď Diamanty a tady je Tereza Kernlová.
1: Tak když spolu spím,

0: My Shoulder, a to byli Mike and the Mechanics. Ladíte rádio, které miluje 80. léta. Ještě dnes večer, kdy spolu budeme až do půlnoci, vám zahraju skutečné perly právě z téhle dekády. No a co se této dekády týká, tak tam byl velmi slavný jeden z pánů z kapely Bros. Vzpomínáte si na Bros? Byli dva takový hezouni a Luke Goss má právě dnes narozeniny. Tohle byl hit, se kterým startovali, a tohle byl hit, se kterým se dostali do hitparád. Pak možná měli ještě I Have You Nothing a jeden pomalý hit Are You Mine. A tím to tak trochu skončilo. Každopádně konec 80. let, kapela Bros. A to byla jedna z těch nejvýraznějších kapel, která tady byla. Samozřejmě pro vás máme v našem playlistu v arzenálu tady na Frekvenci 1. My se blížíme ke zprávám. Ondra nám za chvilku shrne události dnešního dne a předtím třeba Licky Lee, Follow the Horse, nebo Miraj, Cesta z města.
1: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Ondra.
5: Já přeju hezký večer. Žáky základních i středních škol čeká zkouška tělesné zdatnosti. Andrej Babiš kritizuje opozici z programu Antibabiš. No a zdržíte se na dálnici D1. Žáci třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících, tedy asi 300 tisíc dětí. Zatloukal k tomu také doplnil.
6: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
5: Testování nemá sloužit k hodnocení žáků nebo škol. Pro řízení vzdělávací soustavy nebo odolnost a zdatnost dětí je potřeba ale mít data, řekl ministr školství Robert Plaga. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešní vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je Antibabiš. Podle něj opozice nedělá nic a musí tak nějakou činnost vykázat, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. Koná se krátce před obecními a senátními volbami.
7: Děkuju za tu možnost tady vystoupit a mít vlastně skvělý předvolební meeting a všichni spoluobčané, kteří se na nás dívali, tak doufám, že dobře poslouchali a my vám to samozřejmě ještě budeme servírovat ve videích.
5: Opozice sama nemá na sesazení vlády dostatek hlasů a to také sama uznává. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna svým zraněním podlehla, napsal web Noviny.sk. Ministr vnitra Matouš Šutaj Eštok později novinářům potvrdil úmrtí jedné učitelky, zranění další učitelky a řekl, že zraněná žákyně v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela, jím 13-letý žák uvedené školy. Není kvůli nízkému věku ale trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života. A pojďme se také podívat na aktuálně hraná utkání v rámci 6. kola hokejové extraligy. Aktuálně na začátku 3. třetiny Oceláři Třinec Rytíři Kladno, stav je 3-3. 1-1 je potom těsně před koncem 2. třetiny stav utkání Mladá Boleslav a Škoda Plzeň. Verva Litvínov aktuálně prohrává 3-4 s Tigry Liberec. Hradec Králové ten potom přehrává Spartu Praha 3-1 po konci první třetiny. 1-2 je aktuálně stav utkání pro Vítkovice, které vítězí nad Olomoucí na začátku 2. třetiny. No a 1-1 je aktuálně stav utkání po první třetině mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Teploty zítra budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16, bude teplý, místy ale větrný den. Spíš bude jasno v Čechách a večer později i na Moravě a ve Slezsku se začne zatahovat. Pršet by z těchto mraků ale nemělo.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Ještě stále počítejte s hustějším provozem u Brna na dálnici D1 ve směr od Vyškova. Aktuálně je tam menší kolona, která začíná na nějakém 210. kilometru. Zabere vám asi 5 minut. Na Pražském okruhu se taky ještě zdržíte v koloně, a to zhruba 10 minut. Začíná už na 77. a končí až na 20. kilometru ve směru k letišti. V opačném směru už se jezdí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, teď už s vámi bude opět pokračovat Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji po 19. hodině. Slyšeli jste, babí léto prostě pojede dál. Já ještě stihnu pro vás, což vyšlo dneska, takovou krátkou hezkou vizi, která se týká počasí i na příští měsíc a na druhou polovinu měsíce října. Ono to prý má tak trochu pokračovat. Samozřejmě s nižšími teplotami, tak rozebereme. Za chvilku je Petr Jablonský. Tak hezké úterý na Michala přeji.

0: Jo, dovolí se, to byl John Fenham, tady je úterní večerní frekvence 1, vyrazíme taky do dnešního ráda. Měli jsme tady výborné hosty, dorazila Kristýna Boková, Jan Koleník, no a bavili jsme se nejen o filmu, ale když už film, tak jestli pak jsou ve filmu Tango pro tři taneční dubléři.
1: Nejsou! A na to jsme hrdí. Nejsou.
2: Nejsou.
1: Aj keď mali sme niekedy také myšlienky, že čo keby, ale nie sú tam. Ani nevieme, ako sa stalo, že skrátka to...
3: No, chceli sme si to zatancovať. Chceli sme, oba si myslím, že sme to chceli dát a dali sme to.
4: A dali.
3: A ešte nevíme teda, jak to vypadá.
1: Budem do kina. A to ani nebylo třeba. Ne?
3: Ale pocitově sme to dali.
2: Počkej, oni to vystřihli.
3: No, to je taky možný, že všechny ty naše vrcholy, ktorý sme pocitovali, tam třeba vôbec nejsou. Takže.
5: Jak se do rádia volá,
6: tak se z rádia ozývá.
5: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
6: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
5: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
6: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
5: Nahrajte vzkaz.
6: A už jsme v kontaktu.
5: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

Relax, a to byly Frankie Ghost a Hollywood před půl osmou, tady je Frekvence 1. Hezky nabito máme v posledním slově. Vy jste dnes po tom prodlouženém víkendu v úterý po ránu to zkusili poprvé s hádáním posledního slova skupiny Čechomor. Neklaplo to dál a dál a dál ani odpoledne o půl páté, takže my jsme nazbírali další 2000 a zítra po ránu poslední zářijový den pro vás máme 20 500 korun, přesně tolik, pokud uhodnete poslední slovo skupiny Čechomor. A nehádat třeba předkapela, lidi, pivo, případně prodlužku, co potřebují tihle pánové na svém koncertu. Má tam být slovo jiné, tak vám na to držím palce a je to bez nápovědy. Za malou chvíli Michael Jackson, Thriller, Lucia, nebo teď Leony a Calum Scott a Stay.

0: bylo nemálo. A třeba ty na začátku písně, to vrzání dveří, bouřka, taky vytí vlků, tak to nejsou digitální efekty z databáze. Zvukař, který se jmenoval Bruce Sweden, nahrával vrzání skutečných dveří v hollywoodském studiu a vytí vlků. Prý simuloval sám Michael Jackson, který se svými lidmi nahrával zvířecí zvuky skrze papírové tubusy. Až tak jednoduché to bylo v roce 1983. Za malou chvíli 24/7, taky George Ezra Shotgun.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
2: Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Eight Command Band a to byly Kamufláž tady na frekvenci jednou za chvilku nové zprávy a po nich to nejlepší z velkých hlav, které tady byly dnes po 17. Tak za minutu a půl zprávy a Ondra.
1: Dovolená u moře z Blues.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
7: A já přeju hezký večer. Premiér Andrej Babiš dnes ve sněmovně opět kritizoval opozici. Platy policistů, hasičů, celníků nebo příslušníků vězenské služby vzrostou a stále počítejte s menším zdržením na dálnici D1. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Prý nic nedělá a musí tak vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. Jak v presklubu dnes řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
8: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
7: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz.
9: Platy policistů, hasičů, celníků nebo příslušníků vězenské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, řekl po dnešním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300, s tím ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že situace už se ale pravděpodobně nezmění.
10: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími dvěmi rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
9: Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Estonsko dnes uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Milrem Robotics byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Informuje o tom stanice ERR. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popřela. Útok byl podle ministerstva z Estonska součástí širší ruské kampaně. Jejímž cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svou podporu Ukrajině nebo tlak na Rusko.
7: A pojďme se podívat opět na hokej. V rámci šestého kola už skončilo utkání oceláři Třinec Rytíři Kladno 6-4 právě pro Třinec. Konec utkání už je také u Mladá Boleslav versus Plzeň. Plzeň vyhrála 4-1. Také se stále ještě hraje utkání Litvínov versus Liberec, protože po základní hrací době byl stav 4-4, tady se ještě na výsledek stále čeká. 4-2 je stav po dvou třetinách utkání Hradec Králové Sparta právě pro Hradec. 2-3 je aktuální skóre utkání Olomouc Vítkovice. Olomouc se tahá za ten kratší konec. No a poslední utkání, které se ještě stále hraje, tak je Pardubice versus České Budějovice. Tady je stav na začátku třetí třetiny 2-2.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: No, podíváme se i na počasí. Zítra bude 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16 bude spíš jasno v Čechách a později večer i na Moravě a ve Slezsku se ale může začít zatahovat. Pršet by z těchto mráčků ale nemělo.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Na D1 při příjezdu do Prahy ještě stále počítejte s hustým provozem. V omezení na 25. kilometru je zhruba na nějakých 5 až 10 minut. Stále počítejte s komplikací taky na dálnici D5, a to ve směru na Prahu, protože tady se stala dnes odpoledne vážná dopravní nehoda. Ještě stále tady policisté píšou, že je na místě uzavřen provoz na exitu 50, dopravu odklání na exitu 50 Mýto. A mělo by to trvat ještě minimálně až do 9. hodiny večerní. Aktuálně je tam před tímto sjezdem kolona zhruba na nějakých 15 až 20 minut, jde o směr do Prahy. Tak šťastnou cestou teď už Milan Bílek.
0: Hezký večer, už vám to vezu, bude Bruce Springsteen a taková ta ideální večerní Streets of Philadelphia LP, Girls Go Wild. No a velké hlavy, těm to šlo, po tom prodlouženém víkendu podám důkaz. Za chvilku vyrážíme do dnešního odpoledne, teď k Syndlix.
6: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Streets of Philadelphia, to byl Bruce Springsteen, tady je večerní frekvence 1.15 minut, máme po 20. hodině. Také velké hlavy se rozjeli, roztočili to zase po 5. hodině odpolední. No a dnes došlo taky na jedno přísloví, poměrně komplikovaně.
1: Proč bychom vám přísloví říkali napřímo, když vám ho můžeme říct cestou komplikovanou?
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: A teď ho podle těch nápověd zkuste
3: doplnit.
4: Poznat.
1: Odhalit. I když to není nápověda, ono jenom jinak řečeno.
5: V záujme zachovania vnútorného pokoja a harmonie istého obydlia je nutné držať hranice medzi sférou bezpečia a sférou veľkej túžby. Viete, o čom hovorím?
3: Co je doma, to sa počíta.
1: Ne, co je v domě nejprve.
6: Ne, nechte mě to říct.
5: No.
6: Koupím si malej byt a budu si tam jen tak žít.
1: Co je to za přísloví?
3: Ale to je přísloví.
6: Jo, dobré ráno.
1: Mikeš je od vady pozadu nebo od
6: sita.
3: On zase nedává pozor.
5: Ale Jana vystřelila, že by to věděla, ale Tomáš to odhalil. Co je v domě, není pro mě.
3: No jasně.
5: To je správně.
6: Taková písnička neexistuje.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
7: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
8: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike.
2: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
9: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné při Mamutím jezeru třeba.
7: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MT Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Hezky prázdninově a bezstarostně to zní tahle lambáda, zatímco nám se na oblohu vyhoupil ten nádherný zářijový měsíc. Tak to byla Kaoma, ale jeden by neřekl, že za tomhle songem, nebo za tímhle songem je docela velké drama, protože to dali dohromady jistí francouzští producenti, kteří objevili rytmus lambády v Brazílii. A přišlo jim to naprosto fantasticky a když se vrátili do Paříže, tak založili kapelu Kaoma z tamních imigrantů a píseň ale zaregistrovali pod falešným jménem Chico de la Oliveira, aby nemuseli platit autorská práva. No a bolivští autoři se o svém ukradeném megahitu dozvěděli až z televize a jim to klaplo, protože následně vysoudili miliony dolarů a byla to velká právní bitva. Už za malou chvíli John Jett, Suchánek a kolečko pro vás s odpovědí na ten další dotaz a my si dáme jednu fantastickou cestu. Tady je skupina Krištof a Tomáš Klus.

0: v rock and roll, tak to znělo jasně John Jett ze 70. let pro nás 8 minut po půl deváté, Savage Garden, tady budou s hitem I Want You. Přidá se i dáma, která včera slavila narozeniny, to byla Belinda Carlisle. S hitem Leave a Light On, ale teď Suchánek a kolečko. Tak pánové, jak zní vaše odpověď?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Vždycky mě zajímalo, proč se říká za 5 minut 12, když je 5 minut před 12, pořád ještě 11 hodin 55 minut, není to tedy trochu matematicky nepřesné, Karel 59 Uherské Hradiště. Ono spíš jako bych tu otázku položil tak, proč se říká za 5 minut 12 jako nějakou hrozbu, že zrovna těch 12 by bylo něco jako hroznýho, no.
3: No, můžete asi lidi, že ten čas oni ohraničovali těma 12, jako tu 12, jako, pak už zase byla jedna.
2: No, je za 5 minut 1, to znamená,
3: no, tak si řekneš, ještě dobrý.
2: Takže, za 5 minut 12, pak je 5 minut po 12, to ještě pojde, pak je akademická
3: studodinka,
2: že to je 12.20 a pak je Rámsi 20. Takže ve 12.40 jakoby vlastně to odezdáš. Ve 12.40 bys to měl doručit, když jsi někde měl ve 12, tak 12.40 je ideální.
3: Jasně. Pak se říká hoďka sem, hoďka tam.
2: Hoďka sem, hoďka tam, to už je 13.40. A pak se říká třeba ve Španělsku, se říká maňána, že to děláš zítra. No. Jako no. Takže vlastně, když má něco být jako ve 12, tak stačí, když to bude zítra ve 13.40.
3: Jo, super.
2: Myslím, že to je.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Prvního října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: znova sama dotkně a to byla skupina Elán. Pojďme na to 21. jsou tu zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
2: Hezký večer. Premiér Andrej Babiš se sešel s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou. Třinečtí hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tabulku. A ještě stále je zavřená dálnice D5 ve směru na Prahu na 49. kilometru. Premiér Andrej Babiš po dnešním večerním jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Symbolem dobrých vztahů podle něj je i to, že Česko a Itálie uspořádají v roce 2028 společně výstavu o Pompejích a Herkulaneu. Rozhovory se dnes podle Meloniové týkaly vedle evropských záležitostí také energetiky, obraného průmyslu, infrastruktury nebo migrace. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes opět sešli ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. A to, aby otevřeli korunní komoru a uložili korunovační klenoty. Oproti loňskou výstavu vidělo ale méně lidí.
3: Svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko nebo například podušku pod korunu a korunovační plášť z doplňky letos vidělo za 14 dní výstavy přes 36 tisíc lidí. Loni to celkem bylo 51,5 tisíce návštěvníků. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Tradice vystavování sahá až do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 k tisícímu výročí smrti svatého Václava. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Odchod z Británie z Evropské unie napáchal více škody, než přinesl užitku, prohlásil dnes britský premiér Andy Burnham ve svém prvním projevu v čele vládnoucí laboristické strany na její výroční konferenci. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a Evropskou unií podle médií přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou. Třinečtí hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tak tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěj Kuběsi, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo i bez Nika Ojamakiho, který dostal vyšší trest.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty v noci místy klesnou i na 5 stupňů Celsia, většinou budou ale kolem 12 až 7. Bude opět jasno v Čechách i polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy, podobně jako zítra z rána ještě čekáme mlhy. Přes den ale bude jasno až polojasno, teploty 20 až 24. Místy ale bude foukat čerstvý vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě stále počítejte s komplikací na dálnici D5, a to na 49. kilometru, kde se dnes odpoledne stala vážná dopravní nehoda. Aktualizovala policie také čas, kdy myslí, že se situace zlepší a komunikace se otevře až na 23. hodinu večerní. Zatím tedy stále na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a auta odklání na exitu 50 Mýto. A to konkrétně ve směru na Prahu, v opačném směru se jezdí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a taky Milanem Bílkem.
0: Hezky, který vám přejeme, jedeme dál. Za chvilku Freddie Mercury, taky Lenka, Everything at Once. No a teď divokej byl, tady je Čmelák. Hezký večer.

Living on my own, a to byl Freddie Mercury na frekvenci 1. Možná si vzpomínáte na to odvázané video, které doprovázelo právě tenhle hit, a to bylo to slavné z oslavy Freddieho 39. narozenin v Mnichově, a bylo to na tehdejší dobu tak divoké a dekadentní, že ho šéf CBS zakázal vysílat v televizi, protože měl pocit, že vlastně ta promiskuita a transvestismus zobrazené v klipu by mohly poškodit Freddieho veřejný obraz, a svět tak video v plné verzi masově spatřil až o 8 let později díky verzi z roku 1993. Už za malou chvíli si projedeme také hosty na zítřejší den, to znamená, kdo nás čeká hlavně v ránu, případně jaký bude press club. Teď Elton John a Dua Lipa, trochu jinak, Cold Heart.

Brother Louie, a to byli Modern Talking. Před půl desátou sledujeme také fotbal Česko-Anglie 0-0. Od 25. minuty se hraje bez vyloučeného Pavla Šulce, to znamená šlágr, fotbalový šlágr dnešního večera, a právě teď se dohrává ta první půle. Máme lehce před půl desátou, já jsem ještě připomněl, nebo říkal jsem si, že je třeba vám připomenout, kdože dorazí zítra. Po ránu Šárka Strachová, bývalá alpská lyžařka, to bude ranní host Lubky a Míry. No a po 18. hodině, myslím, velmi zajímavý presklub. Hostem bude předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. Kuba Vajnech se bude ptát na hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu. Takže pokud vás to baví, tak si nás zítra dejte, ať už ráno, ať už večer, prostě kdykoliv, každou minutou na Frekvenci 1. Teď Need Your Love a One Republic.

Strong and Fat Blasher na frekvenci 1. Tak včera jsem s velkou radostí připomínal velkou koncertní událost. Příští rok tady už vážně naposledy bude 24. června, tedy těsně před prázdninami. Rod Stewart na svém rozlučkovém turné nebo na své pražské zastávce v rámci rozlučkového turné, které se bude jmenovat Final Encore, a sám Rod Stewart jako s pohnutím promluvil o tom, že nastal čas po více než 6 desetiletích uzavřít svoji legendární koncertní kariéru. Tak kdyby náhodou, tak prodej vstupenek startuje tento pátek 2. října v 10 hodin. Já jsem včera říkal, že tam budu, že tam chci být, že Rod Stewart je jedním z mých oblíbenců. Tak kdyby náhodou, no a pak ještě bych byl jako opravdu hodně šťastný, kdyby taky dorazil nejtalentovanější zpěvák současnosti, což myslím, že je taky jeden z mnohých, a je to Bruno Mars. Bruno Mars, chtělo by ho to a střihnul bych si živě v O2 aréně spolu s ním a Just My, samozřejmě v Hledišti, to je jasná věc. Tak tady je Bruno Mars, možná, chtělo by to.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš ve sněmovně kritizoval opozici. Policie vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. A teploty ve středu budou kolem 20 stupňů Celsia, pršet by nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš obvinil při vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry. Jak v presklubu řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
2: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ šetří pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Estonsko uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Millerem Robotics byl způsoben žářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Útok byl podle ministra součástí širší ruské kampaně. Jehož cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svoji podporu Ukrajině a tlak na Rusko. Hokejisté Pardubic porazili v šestém kole extraligy České Budějovice 5-2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky 3 body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, který měl výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při powerplay Tomáš Nosek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den ale místy bude foukat čerstvý vítr, v nárazech kolem 55 km za hodinu, ve frýdlantském výběžku až 70. Pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
3: Hezký večer vám přeji po 22. Za chviličku zkontrolujeme také fotbal, plus se ještě jednou podíváme do dnešního rána za našimi hosty, teď je Sheeran a Celestiala.

0: to You a to byl Roxette spolu s námi na Frekvenci 1. Tak jak to vypadá s fotbalem, prohráváme. Česko-Anglie 0-1, fotbalisté v deseti bez Schulze, no a po půl je jásá Gordon, takže v druhé polovině prohráváme. Ještě pár minut do konce, u toho také budeme na Frekvenci 1. Já vám zatím posílám Foreign Race of Base a teď odlétáš a tady jsou UDG.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Ivana Novadlávis. A to byla velká hitparádová hymna, obrovský hit kapely Foreigner a kapela, když tuhle písem vydala, čekala úspěch, ale samozřejmě ne tak velký. Napsal to Mick Jones. A pozor, je k tomu taky taková jako hezká historka. Ono se říká, nekažme historku pravdou, věřme tomu, protože Mick Jones tuhle písem napsal prý kolem 3 hodiny raní v takovém tvůrčím tranzu, který měl, protože tušil, že napíše něco velkého, a ráno ji přehrál své tehdejší budoucí manželce, Dexter, a když píseň skončila, tak on se otočil a viděl, že jeho manželka pláče, a v ten moment věděl, že stvořil něco výjimečného, a stvořil, protože i po těch letech, po těch 35 letech to hraje skvěle v rádiu. Tak my si dáme právě teď Cestu do dnešního rána. Kristýna Boková, Honza Kolenk, tak byli u nás. No a kdy tančili? Kdy si naposledy zatančili?
1: No, já jsem mal hneď po filme v podstatě u nás televíznu show, jako je u vás Star Dance, já jsem mal Let's Dance, tak jsem dotancoval v květnu tohoto roka a odtedy jsem nevstupil na parket a dávám si takovou taneční psychohygienu, protože jsem to velmi potřeboval, aj od show, aj v podstatě od tance jako takého.
2: A Kristýna?
3: Já jsem skončila s tancem v prosinci.
2: S poslední klapkou, jo?
3: Přesně tak. Už bohužel tak nebyl čas.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Rihanna, to byla diskotéka 80. a píseň z času, kdy se dalo ještě platit uzexovým bonem, a to už je docela dávno. Tak my jsme si dali Bad Boys Blues 7 minut po půl 11. Jinak to vypadá, že žádná

Nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy je už téměř 400 nemocných. Třineční hokejisté udolali Kladno 6-4 a vedou tabulku. A teploty budou ve středu kolem 24 stupňů Celsia, pršet by nemělo. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Minulé pondělí podávala podle hygieniků pokrm s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že ji jedli. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. A i mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. Případ prověřuje policie pro podezření stresné činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Děti a mladiství mají na českém trhu stále snadný přístup k alkoholu nebo návykovým látkám. Ukázaly to letní kontroly Českou obchodní inspekcí. Tiskový mluvčí inspekce František Kotrba k tomu doplnil.
2: V rámci kontrolní akce bylo při 318 šetřeních využito přizvaných osob mladších 18 let v rolích figurantů. Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol.
1: Porušení předpisů bylo podle Kotrby zjištěno ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Z nich jedna svým zraněním podlehla. Ministr vnitra Matúš Utaj Eštok později potvrdil úmrtí jedné učitelky. Zranění další z nich a řekl, že zraněná žákyně je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela, podezřelým je 13-letý žák uvedené školy, ale kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Třineční hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kuběsy, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamakiho, který dostal vyšší trest.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A v půlce týdne bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy, teploty vystoupají na 20 až 24, přes den by ale měl místy foukat čerstvý vítr kolem 55 km za hodinu v nárazech, ve frýdlantském výběžku to může být až 70 km za hodinu, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
3: Hezký večer vám přeji po 23. Vyrazíme taky k Vinohradům, bude tady báječná novinka Ondry Rumlau za chvilku, no a teď po 23. po těch posledních zprávách toho hezkého zářijového dne taky James Blunt, anebo Slza a bouře.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Heidi Zajtobly, je to Mikitan na Frekvenci 1. Tak máme tady jednu z novinek, vyšla v červnu, asi na to pamatuji, těsně před prázdninami a hned na první poslech mě to dostalo. Tady je Ondra Ruml a píseň, která vznikla ve spolupráci s autorem a také producentem Lukášem Janotou a byla složena pro nový český film z vinařského prostředí. Tohle má prostě velkou náladu k Vinohradům a Ondra Ruml.

půlnoční hřích a to byla skupina Krištof Dominika Lagia na Frekvenci 1. Zítra po ránu, a to už je za chvilku, to je za pár hodin, pro vás máme více jak 20 tisíc v posledním slově, tak ne, abyste to zmeškali, první kolo mezi 7. a 8. u Lubky a Míry. Za chvilku Scorpions, teď Hold Me For A While.

0: Jedná ode mě snad už jen dobrou noc až do rána, hezky si žijte, no a já se na vás těším zítra ve středu po 18. hodině, kdy pro vás mám úplně poslední zářijový večer na Frekvenci 1. Teď pokoj v duši Jana Kiršne.
1: Dolinami cesta úzká, neklidná pěseň nechce ustát.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš ve sněmovně kritizoval opozici. Policie vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. A teploty ve středu budou kolem 20 stupňů Celsia, pršet by nemělo. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš obvinil při vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry. Jak v presklubu řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
2: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ šetří pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Estonsko uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Millerem Robotics byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Útok byl podle ministra součástí širší ruské kampaně. Jehož cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svoji podporu Ukrajině a tlak na Rusko. Hokejisté Pardubic porazili v šestém kole extraligy České Budějovice 5-2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky 3 body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, který měl výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině, kdy se prosadili Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal a při powerplay Tomáš Nosek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, přes den ale místy bude foukat čerstvý vítr, v nárazech kolem 55 km za hodinu, ve frýdlantském výběžku až 70. Pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: To nejlepší z muziky.
3: Frekvence

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Malášek.
3: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Mezi strávníky základní školy v Újezdu nad Lesy je už téměř 400 nemocných. Třineční hokejisté udolali Kladno 6-4 a vedou tabulku. A teploty budou ve středu kolem 24 stupňů Celsia, pršet by nemělo. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Minulé pondělí podávala podle hygieniků pokrm s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že je jedli. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. A i mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. Případ prověřuje policie pro podezření stresné činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Děti a mladiství mají na českém trhu stále snadný přístup k alkoholu nebo návykovým látkám. Ukázaly to letní kontroly Českou obchodní inspekcí. Tiskový mluvčí inspekce František Kotrba k tomu doplnil.
2: V rámci kontrolní akce bylo při 318 šetřeních využito přizvaných osob mladších 18 let v rolích figurantů. Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol.
1: Porušení předpisů bylo podle Kotrby zjištěno ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky. Z nich jedna svým zraněním podlehla. Ministr vnitra Matúš Utaj-Eštok později potvrdil úmrtí jedné učitelky. Zranění další z nich a řekl, že zraněná žákyně je v kritickém stavu. Policie útočníka zadržela. Podezřelým je 13-letý žák uvedené školy, ale kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Třineční hokejisté udolali v šestém kole extraligy Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Oceláři sáhli už v deváté minutě za stavu 0-2 ke střídání brankářů a vyhráli i díky dvěma gólům Matěje Kuběsy, který snížil na 1-2 a poté na 2-3. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Nika Ojamakiho, který dostal vyšší trest.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A v půlce týdne bude jasno až polojasno, ráno se místy objeví mlhy, teploty vystoupají na 20 až 24, přes den by ale měl místy foukat čerstvý vítr kolem 55 km za hodinu v nárazech, ve frýdlanském výběžku to může být až 70 km za hodinu, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Pro párek, mějte se krásně, kupte si určitě.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: hodiny. Frekvence 1, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš ve sněmovně kritizoval opozici. Policie vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. A teploty ve středu budou kolem 20 stupňů Celsia, pršet by nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš obvinil při vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nedělá nic a musí vykázat nějakou činnost, řekl ministerský předseda na schůzi k vyslovení nedůvěry. Jak v presklubu řekl komentátor Martin Šmarc, Andrej Babiš je poslední měsíce stále více nervózní, protože se mu nedaří vládnout tak, jak si představoval.
2: Jeho vlastní voliči dokonce odmítají ten šíleně deficitní rozpočet. Jeho vlastní voliči odmítají poměrně ve velkém počtu vládu z SPD a z motoristy. Navíc ta vláda má obrovský problém s rozpočtem. Nejenom, že to je obrovský dluh, ale ta vláda lhala všem. Lhala do Bruselu, slíbila, že příští rok bude deficit veřejných financí 2,8% HDP a bude to 3,5% HDP. Pak tam jsou různé takové to zpochybňování ruského nebezpečí.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ šetří pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3leté vězení. Estonsko uvedlo, že dospělo k závěru, že srpnový požár v talinském zbrojním podniku Millerem Robotics byl způsoben žhářským útokem, provedeným na rozkaz ruských tajných služeb. Firma dodává Ruskem napadené Ukrajině pozemní drony. Moskva podíl na požáru popírá. Útok byl podle ministra součástí širší ruské kampaně. Jehož cílem je zastrašit Evropu a přimět ji, aby omezila svoji podporu Ukrajině a tlak na Rusko. Hokejisté Pardubic porazili v šestém kole extraligy České Budějovice 5-2 a po třetí výhře za sebou